0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legio.

0: Jak nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
1: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
0: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
0: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
0: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny 2. třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
0: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, má

0: Máme ho ve vitríně nahoře v expozici. Jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb se spoustou atributů. O tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
1: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
0: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu, nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
1: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
0: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
3: Chválím tě, země má.

Máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hi-fi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby jsme mi odešli děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem s ní musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda.

0: ta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
1: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
0: No, ne sportovní, jenom Sparta.
1: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak ty slávisti ohrnuli trošku
0: já
1: nos.
0: Ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
1: No prosím vás, co se nedozvíme.
0: To nesu strašně, já všechno. Nevím proč, ale jako Sparta to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím, do toho se člověk fakt asi narodí, do takový. Do takové lásky.
1: Dobře, tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
0: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
1: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků a řetězů a cinkala?
0: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
1: To bylo ještě
0: jako
1: před,
0: že je to jeho objev.
1: Neposlušné tenisky
0: a
1: tak.
0: A já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů, ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
1: Ona byla švadlenkou původně, že?
0: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
1: Hanka Zaňáková vlastně
0: ano,
1: přišla
0: ráda
1: za vámi,
0: na ten náš
1: jako Lucie Bílá.
0: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
1: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Neudem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna. Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přeci jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaké malé v rodině, tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já, když jsem spustil ten refrén, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes, já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
3: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
3: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
3: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
3: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná
2: no,
3: nevíte.
2: No tak to nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
3: Hlejte se, ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil no. A dali jste po to titulek Opuchlý si hledá místo. To bych nerad.
2: Vidíte a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně. Možná, kdybyste se tam léhal, zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
3: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte? Oni potřebují alkohol, nevím, co tady...

0: drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno. Hlavně senzace.
1: Senzace?
0: Hlavně senzace.
1: No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
0: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šípluci je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
4: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šíp, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, mm-hmm. neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
3: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

telefon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne. Standa Zeníkos. Zdraví paní Formáčko. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné. Dobrý den, paní Formáčková. Dobrý den, Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den, Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem. Zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste slávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
6: Nashledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně zvolná. Mm-hmm. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo slziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky debata. Dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, vlastíku, jste vtipen, jak se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám ventilátorek, který teď si to vidí
4: růžový,
6: webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější. Já si
4: ale má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: Nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.
6: Ventilátorek, ano, ventilátorek. Vějíř. Ještě mám vějíř taky v kabelce.
4: Kdyby všechno selhalo, tak ještě vějíř.
6: Ano, ale
4: tak to je vybavená pěkně do vedra.
6: Ten teď nevylovím, protože tam máme pořádek.
4: Ne, to nemusíme všechno ukazovat.
6: A máme skvělý
4: inspirace
6: smotry.
4: Proběhla. A my se půjdeme zeptat dalších, pro koho hlasují Lucie Bílá nebo Helena Vondráčková. Dobrý den.
6: Růžičková.
4: teda pardon, Růžičková, já slyším Helena, vidím Helenu.
3: Dobrý den. Tady Jirka Čerčan, já vás zdravím i paní Formáčkovou, přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
3: A chtěl bych samozřejmě a jedině paní Růžičkou, nikdo jiný, někoho jinýho.
4: Dobře, máme to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
11: No Pavličku, dobrý den.
4: Dobrý
11: tady
4: den.
11: Milám, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Marušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Pochopitelně, že zdravím celou Sackou, kamaráda Šlejara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
4: tak,
11: přeju.
4: Tak a pro koho hlasujeme?
11: A zásujeme, prosím tě, pro Ačko.
4: Dobře, děkujeme.
6: A Petrovi taky vše nejlepší.
11: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
4: Mějte se na slyšenou. A ještě vy se nám ozvěte. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady je Petrík Růžička.
4: Ale.
12: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
6: Jmenovkyni, jasně.
12: Vás, Pavle, i paní Formáčkovou.
4: Děkujeme krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl, tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno a my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
13: Manželství je souzvuk duší, tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství s mnoha ideály. Odkojena hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečný, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvám mu rukama, nohama a říká mu, jinej mužskej se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takový Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrák od kosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těma dle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
6: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela a bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na té 90., které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
4: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
6: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu před tím, než to začalo, vyšlo slunce a bylo krásně. Prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
4: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě, z otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni u rádia, právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda. Děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme. Hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte na pleti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že je to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak jo,
1: hezký den. Mějte se.
4: Taky.
1: A pořád je hezčí strašně krásné, než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem. Tak dejte tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: To vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře. Děkuji.
1: Marie Formáčková, Facebook.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale buď,
6: je mi to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A tím jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, a já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám děkujeme taky. Krásně. Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy. A budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A prosím vás,
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
7: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky.
4: Já.
7: No, my je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová,
7: no,
9: prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No.
7: Ano.
9: Máte dva pokoje.
10: No.
9: A jste jedna rodina.
7: No, ano. No.
9: No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No, víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No, já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. Tak proč jste to
11: byste nechtěli, my jsme tam jenomačkaný jako vratejně, víte, co nás to stálo peněz.
7: To v žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
11: jsme to taky platili.
7: No počkejte, paní Hlubo, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti.
11: No tak to.
7: No my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
11: Jo, počkejte.
9: Buďte uznalý.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: No.
12: Ne,
13: no, odpověste mi.
12: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, vo jsou naše, no.
13: Děti, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
14: A to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď kam já bych jel.
9: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
14: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
13: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
13: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba do té...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
13: ...okolo rybníku. To je taková krása, vám,
9: kdyby
13: jsem viděl ten opar na tím ráno.
8: Opar,
13: Ježiš, to je krása. Kdybyste to znali, teda.
14: Prosím tě, neblázníč. Já jsem nemyslel Písecký.
13: Co ty si myslel?
14: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je na rybníku. Znáte Třeboňský rybník?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
14: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
13: No to, kde mám tam třeba bez drev, že?
14: No, bez drev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
13: No,
14: vy jste taky jak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
13: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
15: To je pravda.
13: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
15: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
13: Jak to o 4? Tak co?
15: Ne, o 3.
13: Teď už ale nebudu, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
15: Nevím,
13: děti teď už nevím. Ale
15: mami,
13: přece vím o kolik snad tyhle věci si
15: pamatuju. Ale to se nehádejte.
13: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
15: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budeme na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
13: 4 hodiny, já vím, že...
15: Oni nehádají, že se
9: ještě nechce. Přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
13: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam.
9: Ale no tak řeknu jasně.
13: Humoriáda.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pane, to je dobrý, pane. Mě. Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý mlínkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu ono ženskými marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říká, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženským vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, já, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přičem mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. To. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějaký ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nevím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v sedmém štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned, jabka dolů, bodlili nahoru. Jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě z toho zle. A Zena řekla, a mě zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, jak když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověče, já jsem tě utíct vezma, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, pardon. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeto! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Ten vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kroměřížská nemocnice registruje letní pokles dárců krve. Samostatná dešťová kanalizace, která by zabránila velkým úhynům ryb ve Zlíně, zatím nebude. Mírné až nejhorší půdní sucho je na většině území Česka. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V letních měsících v nemocnicích pravidelně klesá počet dárců krve. Podle mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýny Pospíšilové jsou důvodem poklesu hlavně zahraniční dovolené a následná dočasná karanténa po návratu z některých oblastí. Z kapacitních důvodů se musí dárci v Kroměříži dopředu k odběru nahlásit na telefonním čísle uvedeném na webu nemocnice. Podle Pospíšilové to platí i pro prvodárce.
2: Do darování krve a plazmy se v loňském roce v kroměřížské nemocnici zapojilo celkem 1410 dárců, z nich 147 darovalo krev vůbec poprvé. Letos do konce července zaznamenalo hematologicko-transfuzní oddělení 1287 dárců, z toho je prozatím 74 prvodárců.
0: Samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně v dohledné době nebude. Neexistuje na ní ani projekt. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vodáren Zlín Markéta Bártová. Podle ní by šlo o finančně i stavebně složitý projekt. Zabránil by ale úhynům ryb v řece Dřevnici při extrémních bouřkách. Minulý víkend jich takto ve Zlíně uhynulo asi půl tuny.
3: Ve Zlíně funguje jednotná stoková síť pro splaškovou i dešťovou vodu. Ta se po velmi silných srážkách cíleně upouští do Dřevnice. Úhynu stovek ryb ale teď přispěly extrémní podmínky. Předejít by se tomu mohlo jedině samostatnou kanalizací pro dešťovou vodu a retenční nádrží, ze které by se postupně upouštělo do řeky. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů. Vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
4: Samozřejmě nese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství a lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích, ale i v řekách. Sport.
0: Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 9 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji proměnlivou oblačnost s tropickými teplotami. Večer možnost bouřek. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní. K večeru v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. No a první ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Tři minutky po 5. hodině raní, ještě k tomu můžeme přičíst i nějakou tu vteřinku, čas, kdy začínáme vítat nový den. Ten nese datum 10. srpna, svátek má dnes Vavřinec, patron kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Český rozhlas Zlín přeje jen to nejlepší, za chviličku se zaměříme na kalendář i podrobněji. Mimochodem s tímto světcem je také spojen astronomický úkaz, kterému se lidově říká slzy svatého Vavřince, odborně meteorický roj Perseidy. Ten bude vrcholit ve středu, kdy se zároveň můžeme těšit v našich končinách i na částečné zatmění slunce. Někdo se možná vypraví i do zahraničí, kde bude možné pozorovat úplné zatmění, například do Španělska. Ano, třeba už na samém začátku si děláte plány na celý 33. týden, který nám dneškem začal. A Pavel Vacek vám do něj jménem celého týmu Českého rozhlasu Zlín přeje vše dobré a krásné ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

Český rozhlas Zlín přeje nádherné pondělní ráno všem, kteří teď 12 minutek po 5. hodině poslouchají. Věřím, že tento den vítáte s radostí, snad k tomu přispívají i naše písničky, které nestárnou. Obzvlášť důvod k radosti má dnes každý, kdo se jmenuje Vavřinec. Před chvílí jsem přál k svátku, pokud se některý z Vavřinců teď probudil, tak ještě jednou jen to nejlepší. A přidám pár statistik. Dle serveru Naše jména nosí tohle krásné jméno Vavřinec celkem v našich končinách 197 pánů a jejich věkový průměr je 33 let. Všem, kdo slaví dnes narozeniny, to dnes znamená 10. srpna, tak přejeme také jen to nejlepší. O kom to víme? Například o českém spisovateli Vladimíru Páralovi. Ten dnes slaví 93. narozeniny. Tak tam je to velká gratulace. Vladimír Páral patří k čtenářsky nejúspěšnějším českým literátům posledního půlstoletí. Mezi jeho nejznámější díla patří Soukromá vichřice, Milenci a vrazi či Profesionální žena. Řada jeho románů byla úspěšně sfilmována nebo převedena do divadelní podoby. Narozeniny dnes slaví také první mis Československa z roku 1989. Ivana Christová, tady o věku nebudeme mluvit, ale také gratulujeme velmi, velmi. A podíváme se na jednoho oslavence i do zahraničí. Dnes slaví 65. narozeniny také španělský herec, režisér, filmový producent a zpěvák Antonio Banderas. Třeba si ho vybavíte z filmu Desperado a dámy si jistě vybaví z nás. Dál už budeme na osobnosti v rámci dnešního kalendária jen vzpomínat. V roce 1932 se narodil spisovatel Miloslav Švandrlík. Právě 10. srpna. Nejvíce ho proslavili literární příběhy příslušníků někdejších pomocných technických praporů s názvem Černí baroni, kniha pro mládež, Neuvěřitelné příhody žáků Kopita a Mňouka, Velmi jsem hltal jako malý, či dlouholetá spolupráce s karikaturistou Jiřím Winterem Nepraktou. Miloslav Švandrlík zemřel v roce 2009. A půjdeme i za jedním velice vzdáleným výročím narození. Dnes je to rovných 730 let, co se narodil český král Jan Lucemburský. Ten většinu svého panování trávil za hranicemi a na území českých zemí se dlouho nezdržoval. Jeho koníčkem byl totiž boj a tak povětšinou pomáhal svým sousedům ve válkách. Do českých zemí se vracel jen, aby naverboval nové vojáky a nabral peníze na jejich žolt. Janovi, jen se narodil 10. srpna 1296 v Lucemburku, se přesto podařilo rozšířit území království českého, dát zvučné jméno titulu českého krále a připravit svého syna na následnictví. A na český trůn poté nastoupil, jak jistě všichni vědí z hodin dějepisů, jeho syn Karel IV. A nastalo jedno, jak historici říkají a mnozí, že

0: bylo jedno z nejkrásnějších a nejúspěšnějších období, co se týče našeho území. Výročí úmrtí si také dnes připomínáme. V roce 2005 zemřel 10. srpna v Praze oblíbený herec, autor divadelních her Ilja Prachař, rodák z Malenovic u Zlína. V letech 1959 až 90 byl členem divadla na Vinohradech. Herecké zkušenosti předával adeptům herectví na AMU. Svůj hlas propůjčil celé řadě postav v dabingových studií. Taky na něj můžeme zavzpomínat. Za chviličku se už ale v našem vysílání zaměříme na počasí. Už teď můžu říct, že aktuálně se teploty pohybují mezi 9 až 21 stupni Celsia. Velký rozptyl takhle při pondělním ránu. Podrobnosti se dozvíte jen co dospívá kapela Smoky.
1: Český rozhlas Zlín, písničky

0: Dobré ráno, vám přeje Český rozhlas Zlín a to 5 minutek po 5:45. Máme pondělí 10. srpna, pokud jste se právě probudili do tohoto dne, tak jste možná ještě ani nestihli pohlédnout ven z okna. Nemusíte to dělat, pakliže chcete vědět, jaké venku panují povětrnostní podmínky. Vše vám teď prozradíme.
1: Počasí.
0: Konkrétně co se týče teplot, tak v Kroměříži, ve Starém Městě i v Holešově je 15 stupňů Celsia. Už teď Bystřice pod Hostýnem hlásí ještě více, o stupínek 16 stupňů, Kateřinice Ojičná 18 a Maruška Hostýnské Vrchy dokonce 21 stupňů nad nulou. Už teď takhle brzy ráno je to mimochodem tak trošku paradoxně nejteplejší místo aktuálně v našem kraji, protože v Hošťálkové je pouhých 10 stupňů Celsia, ve Zlíně 16, ve Vizovici naměříte 13 stupňů, teploměry v Bojkovicích, v Luhačovicích i ve Strání ukazují 15, Štítná nad Láří tam je opět pouze 10 stupňů, Valašské Meziříčí hlásí 14 stupňů, Vsetín 11, Valašská Senice, tam je 13 stupňů Celsia a v Rožnově pod Radhoštěm 14. Velké Karlovice, aktuálně nejchladnější místo našeho kraje, ale i tam se bude v průběhu dne oteplovat, jak si řekneme už za chvíli. V tuto chvíli Velké Karlovice 9 stupňů a Horní Bečva hlásí 14. Co se týče dalších informací o počasí, tak to bude z počátku dne většinou polojasné a můžete se těšit také na to, že ta oblačnost přijde jenom zřídka. Později dopoledne a v první části odpoledne bude pak už většinou skoro jasno. K večeru se oblačnost bude zvětšovat přechodně na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky, tak se na ně připravte v rámci možností. Během večera a z počátku noci pak srážky postupně ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty budou v rozmezí 32 až 35 stupňů Celsia. Přes den bude vát slabý, postupně ale mírný jižní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. K večeru při postupu fronty může v přehánkách a bouřkách vítr výrazně, ale jen přechodně zesilovat. A večer se změní na severní. Čekáme také silnou zátěž teplem, zejména v nižších polohách v západní části kraje, tak obzvlášť v tomto regionu na sebe buďte opatrní, biozátěž je předpokládaná na trojce. Rozptylové podmínky budou teď ráno dobré, přes den postupně dokonce velmi dobré. Tak ať jako velmi dobrý vnímáte celý tento den, pondělí 10. srpna. To je to, co vás v tuto chvíli obklopuje. A jsme rádi, že také vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pojďme si zase něco zahrát pro vaše ještě příjemnější ráno. Krásný den.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Vlny horka se valí Evropou a naše těla jedou na plný výkon. Co se v nich odehrává, když se organismus začne přehřívat? A jak poznat, že už může být ohroženo naše zdraví? I na tyto otázky odpoví host poradny pro zdraví, kardiolog a interní lékař Zlínské Baťově nemocnice Michal Mikulica. Už 12. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laboratoř budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: Xindl X a Olga Lounová ve vysílání Českého rozhlasu Zlín 3 minutky před 17:30. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se bude věnovat spánku. My přejeme dobré ráno každopádně. Spánku ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Právě teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Úplná uzavírka silnice 1/55 v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes nezačne. Silničáři práce na opravě vozovky zahájí až ve čtvrtek 13. srpna. Komunikace bude podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje Lucie Trubelíkové zcela neprůjezdná. Do obce budou mít povolený vjezd pouze obyvatelé a složky integrovaného záchranného systému. Vsetínská nemocnice má nedostatek krevních skupin A+, A+, 0- a 0+. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové se zásoby stenčily kvůli horkému počasí s množstvím úrazů a zranění. Nemocnice proto hledá dárce pro rodiče, kteří by chtěli darovat, připravila třeba dětský koutek s hlídáním. Stěhování čeká příští rok pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova. Vedení radnice pro ně nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo v Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Evropu tento týden zasáhne další vlna veder. Teploty se vyšplhají až ke 40 stupňům Celsia. V Česku se dnes dostanou i nad 32 stupňů. Meteorologové varují, že rychle stoupající teploty a přetrvávající sucho můžou ještě víc zvýšit už tak vážné riziko lesních požárů. Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 9 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji proměnlivou oblačnost s tropickými teplotami, večer možnost bouřek. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, vítr mírný jižní až jihozápadní, k večeru v přeháňkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Mějte šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dle serveru InPočasí nám zhruba za minutku začne nad naším krajem vycházet sluníčko, tak ho společně uvítejme písničkou. O tu příští se v našem vysílání postará kapela Jojo Band a následně také Helena Vondráčková. A pak se podíváme do oblíbené minizo ve Frenštátu pod Radhoštěm, které za rok navštíví přes 30 tisíc lidí. Některým sousedům i úřadům ale ranč horečky vadí. Provozovatelé totiž nemají povolení na stavby na pozemku, který leží v chráněné krajinné oblasti. I to pro vás sledujeme v Českém rozhlase Zlín. Vy sledujte dále nás a dobré ráno, teď už slíbené Rybitví od kapely Jojo Band.

0: Možná jste se právě probudili do pondělí 10. srpna. V tom případě přeje Český rozhlas Zlín jen to nejlepší a rovnou zve na výlet, i když přidáme k tomu pár podrobností. Surikaty, klokani, lamy nebo pštrosy, ale taky stavebním úřadem nepovolené přístřešky nebo voliéry. Oblíbená dětská minizoo ve Frenštátu pod Radhoštěm vadí některým místním i úřadům. A přestupkové řízení s majiteli vede i Česká inspekce životního prostředí. Provozovatelé ale kritiku odmítají.
1: No, tak tady máme pergolu, teď máme tu poslední dva roky bufet, tady máme surikatky, husy, kachny, to je jejich přístřešek ten dřevěný.
2: Luděk Bem mě provází po ranči, kde kromě ohrad, přístřešků pro zvířata nebo voliér stojí i dřevěná jídelna s plechovou střechou nebo malé dřevěné chatky.
1: No a tady tohle jsou všechno černé stavby, jak víte, jo?
2: Už v lednu roku 2021 stavební úřad nařídil odstranit celkem 13 staveb. O 4 roky později přidal další 3 a nepovolené terénní úpravy.
3: V souvislosti s nepovolenými stavbami na uvedených pozemcích bylo s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení pro porušení stavebního zákona. V rámci tohoto řízení byla vlastníkovi pravomocně uložena finanční pokuta.
2: Říká za městský úřad Patricie Pustějovská. Provozovatelé ale problém nikde nevidí a snaží se stavby legalizovat. Požádali dodatečně o stavební povolení i o změnu územního plánu. Proti tomu místní sepsali petici, kterou podepsalo 124 lidí.
4: To bylo zamítnuto. Takže teď to má zase právnička, že to zase obnovíme.
2: Dodává majitel. S pomocí právníku řeší dlouholetý spor i majitele okolních domů.
5: My jsme se původně snažili s majitelem jednat na rovinu, řešil to i další soused. Bohužel pan majitel si dělá přes to, co chce, tak nám nakonec nezůstalo nic jiného, než se obrátit na příslušné úřady a věci řešit s nimi.
2: Říká mi Ondřej Pulcer.
6: My tady na Horečkách neřešíme to, že by nám vadili děti nebo zvířata, ale vadí nám to, že tady od roku 2020 nebo 2019 probíhá černá výstavba areálu. A za těch 6 let se vlastně jako nic nestalo a majitel pořád buduje dál a pořád to rozšiřuje i přes výzvy vlastně úřadů.
2: Přidává se další soused Josef Čevela. Oranž se zajímá také Česká inspekce životního prostředí, která zjistila například špatné nakládání s odpady. Z Frenštátu pod Radhoštěm František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
8: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: I kapela Činasky vám svojí písní popřála krásné ráno, to nese datum 10. srpna. Máme téměř 2 minutky po 6:45, pojďme se podívat, jak je venku.
1: Počasí.
0: Aktuálně celkem velký rozptyl teplot v našem kraji od 9 do 21 stupňů hlásí údaje certifikované meteostanice Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě teď ráno a zpočátku dopoledne bude oblačno až polojasno, později dopoledne a v první části odpoledne pak většinou skoro jasno. K večeru se oblačnost bude zvětšovat, přechodně na skoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, připravme se na ně, dokonce výjimečně i na silné bouřky. Během večera a zpočátku noci srážky postupně ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Studená fronta může být k večeru i méně výrazná a téměř beze srážek. I tohle je drobná nejistotka, kterou říkají meteorologové, fakt, který se těžce předvídá. Nicméně, co lze předpovědět velmi přesně, jsou nejvyšší dnešní teploty, ty budou dosahovat v našem kraji hodnot 32 až 35 stupňů Celsia. K tomu bude vát slabý, přes den postupně mírný jižní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. K večeru při postupu fronty může v přehánkách a bouřkách vítr výrazně, ale jen přechodně zesilovat a večer se změní na severní. Čekáme také silnou zátěž teplem, což k sobě nese číslo 3 na škále biozátěže. A jinak, co se týče rozptylových podmínek, tak ty budou teď ráno dobré a přes den dokonce postupně velmi dobré. Připravte se také na zítřejší počasí, pokud si už děláte plány takové dlouhodobější. Čekají meteorologové mírné ochlazení pro úterý a jen malou oblačnost. Polojasno až skoro jasno bude zítra, hlavně večer může být i jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů, nejvyšší denní pak od 26 po 30 stupňů. Mírný severovýchodní až severní vítr nás zítra příliš neschladí při těch vysokých teplotách, bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. Srážky se pro ten zítřejší den nepředpokládají. Co se týče pak dalších dní, tak bude to v podstatě velmi podobné. Určitě se připravte na to, že teploty budou nadále mírně stoupat. A také se připravte na nádherný den. Věřím, že ho budete prožívat dále ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Nějakých 11 minutek, a to necelých, nás dělí od 6. hodiny raní. Co byste řekli takové Evě Farné a její písničce? Potěší vás? Tady máte. Krásný den.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem, protože máme pondělí, 10. srpna je jeho datum, bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Už teď 7 minutek před 6. hodinou vám poskytneme v dobrém ránu s Českým rozhlasem Zlín také takovou malou ochutnávku.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Ještě jednou připomenu, že hostem Oskara Hesse bude tentokrát emeritní sládek Václav Berka. Zajímavé, co říkáte? Teď necelých 7 minutek před 6. hodinou raní si možná dopřáváte jiný nápoj než orosený půl litr, tak ať vám chutná cokoliv, třeba právě teď snídáte. Dobré ráno!

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už dávno se mi stejská, tak ti lásko píšu, že bych tě moc chtěl. Když dívám se ti do očí,

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Bystřici pod Hostýnem začala rekonstrukce Lipnické ulice. Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. Skoro polovina firem v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s maximy až 35 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ředitelství silnic Zlínského kraje dnes začíná rekonstrukci Lipnické ulice v Bystřici pod Hostýnem. Opraví 810 metrů komunikace a náklady dosáhnou téměř 16 milionů korun. Šéf ŘSD Bronislav Malý Českému rozhlasu řekl, že v úseku platí pro osobní dopravu úplná uzavírka a průjezd sabou je povolen jen linkovým autobusům a záchranářům. Pro ostatní vozidla jsou značené objízdné trasy. Pod radnicí v Uherském Brodě vznikne nová expozice o historii města. Výstavní síň se bude nacházet v části historického sklepení z 15. století, která v současné době slouží jako spisový archiv. Přístup do ní bude možný pouze z přímo Masarykova náměstí, říká místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
4: My tady ty prostory chceme zpřístupnit veřejnosti, a to tím způsobem, že probouráme původní otvor, který tu býval historicky, ale později byl zazděn a zasypán, tak jej chceme obnovit a ve stávajícím chodníku se umístí nové schodiště do podzemí, čili bude to přístupnost k Masarykova náměstí.
2: Úpravy sklepení budou stát zhruba 5 milionů korun. Práce by se měly uskutečnit v příštím roce. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. Je to asi o 5% víc než loni, ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM. Z letošního června mezi 222 českými firmami, a to napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnár.
5: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností, a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
2: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 korun. Sport. Ve třetím kole šance ligy Slovácko prohrálo v Jablonci 0-1. Domácí přitom dohrávali bez jednoho. Hosté hned bez dvou hráčů, potrestaných červenou kartou. Hostujícího trenéra Jana Jelínka mrzlo dvojnásobné oslabení.
6: Samozřejmě velké zklamání, protože tou pracovitostí jsme se dostali zpátky do zápasu nějakým způsobem do stejného počtu hráčů. Samozřejmě Jablonec převádí velkou kvalitu, efektivitu a hráli doma, využívali toho domácího prostředí, ale museli s náma počítat, bylo to tam vidět, že jsme byli pořád nebezpeční, a tak jsme se vrátili do zápasu, ale bohužel to na body nestačilo. Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 9 stupni. Dnes očekávejte ve Zlínském kraji proměnlivou oblačnost s tropickými teplotami a večer možnost bouřek. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný jižní až jihozápadní. K večeru v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na hlavním tahu v Břestu na Kroměřížsku je hlášena havárie osobního auta do stromu. Probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce. Tolik zprávy, pohodu při poslechu i na cestách přeje Český rozhlas Zlín.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Český rozhlas Zlín, jehož ústy teď promlouvá od mikrofonu Pavel Vacek, přeje co nejpříjemnější vstup do pondělí 10. srpna i do 33. týdne tohoto roku, což jde takhle 5 minutek po 6. hodině raní ruku v ruce. I v tuto chvíli popřeji vše dobré k dnešnímu svátku pánům, kteří se jmenují Vavřinec. V rozšířeném seznamu jsou k dnešnímu dni přidružena také jména Lorenz, Laurenz a Lars. Přejeme všem nádherný den a úplně všem, kteří poslouchají, krásné ráno. Na slavnou dvojici Simon a Garfunkel teď nechá vzpomenout také slavný Václav Neckář. Pak se zaměříme na kalendář podrobněji. Ať se vám hezky vstupuje do pondělí 10. srpna.
7: Český rozhlas Zlín.

Trošku nám zrychlil to pondělní ráno Václav Neckář, co říkáte? Někdo to vítá, někdo si zachová pohodu i při poslechu rychlejších rytmů a všichni se teď zaposlouchejte také do výročí spjatých s 10. srpnem, což je právě ten den, do kterého se třeba mnozí z vás v tuto chvíli probudili. Přejeme nádherné ráno. Německý chemik Felix Hofmann syntetizoval v roce 1897 právě 10. srpna kyselinu acetylskyliovou.

0: a nosí ho s hrdostí dodnes. Možná i vy si na tento výjimečný nástroj občas zadrnkáte. Pojďme si připomenout i některá sportovní výročí spjatá s 10. srpnem. V roce 1928 sportovní gymnasta Ladislav Vácha, tehdy už žijící ve Zlíně, získal na bradlech na olympiádě v Amsterdamu jako druhý Čech po Bedřichu Šupčíkovi zlatou olympijskou medaili. A v roce 2008 sportovní střelec David Kostelecký získal na olympiádě v Pekingu zlatou medaili ve střelbě na trap. A v rámci našeho kalendária roztočíme i rychlá kola. V roce 1907 se 10. srpna jel nejdelší automobilový závod v historii. Trasa vedla z Pekingu do Paříže. Kdyby tenkrát měli televizi, ve sportovních novinách by z toho měli jistě pěkně dlouhý seriál. Vítěz dorazil za 62 dní. Závod odstartoval 10. června 1907. 1986, to je rok, kdy na automobilovém okruhu Hungaroring se jela první velká cena Maďarska, první závod vozů Formule 1 v zemi východního bloku. Obrovská událost, pokud si na ní vzpomenete. První závod vyhrál Brazilec Nelson Piquet před krajanem Artonem Senou a Britem Nigelem Menzlem. Očekávané představení Formule 1 v zemi s totalitním režimem ale muselo být pro překročení časového limitu 2 hodin předčasně ukončeno. Hned v úvodu se tak potvrdila často kritizovaná slabina přes 4 kilometry dlouhé trati, celková pomalost a příliš velký počet technických úseků. Pokud jste právě teď za volantem, tak rozhodně nezávoďte, jeďte opatrně, ať šťastně dorazíte do cíle. A všichni si poslechněte naše další téma. Týmové praxe pomohly v České republice najít lékaře pro 44 tisíc klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. Jak tento způsob lékařské péče funguje, to vysvětlíme, jen co dospívá Marie Rotrová, nejen všem markétkám. Krásné ráno, 2 minutky před 7:15.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. Přejeme do pondělí 10. srpna i teď 2,5 minutky po 6:45. Pojďte se rozhlédnout po našem regionu. Ve Zlínském kraji funguje 14 lékařských ordinací v režimu týmové praxe. 11 z nich jsou pracoviště všeobecných praktických lékařů a 3 jsou pediatrické ordinace. Vyplývá to z aktuálních údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. V praxi to vypadá tak, že jedno pracoviště sdílí minimálně 2 lékaři. Musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, mají nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven. V jedné takové ordinaci na Kroměřížsku natáčela také reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Otevři mě pusinku, řekni a. Výborně, šikovná.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka neposlechnu srdíčko. Ukážeš mi, kde máš srdíčko, kam to mám dát. Tam. Tak si vyhrň tričenko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti, dlouholetí pacienti. Já už mám skoro třetí generaci některých pacientů.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
5: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby, pokud je to potřeba. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
6: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
4: My jsme byli taky oblast v podstatě se zhoršenou dostupností péče, protože ne všichni pacienti se dostali k registraci, když jsme měli přeplněné vlastně ordinace. My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
7: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
8: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
9: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

mi brzy. Dopis třistránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy,

napiš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řekl. Hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde po mojí slepý

0: ale krásné pondělní ráno. Možná právě to si teď říká mnohý posluchač Českého rozhlasu Zlín. My odsud alespoň v to doufáme a doufáme, že k tomu také přispíváme a doufáme, že k tomu přispěje také předpověď počasí, o kterou se postará v tuto chvíli meteoroložka Bára Kučerová. Krásné ráno, přeji do Brna.
1: Pěkné ráno.
0: Pojďme si tady to ráno zmapovat vaším pohledem v tuto chvíli, jak to vypadá aktuálně.
1: A tak ráno už je většinou oblačné nebo polojasné a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 14 a 19 stupni Celsia.
0: Jak se bude vyvíjet pondělí s datem 10. srpna?
1: A tady ta větší oblačnost, oblačno polojasno by se mělo postupně rozpustit, později dopoledne a v první části odpoledne bude většinou skoro jasno a k večeru se oblačnost bude zvětšovat přechodně i na skoro zataženo a od západu se mohou přesouvat lokální přeháňky, výjimečně i silné bouřky a potom během večera a zpočátku noci srážky postupně ustanou a bude ubývat i oblačnost, ale také existuje scénář, který se zdá čím dál tím více pravděpodobný, že ta studená fronta, která přinese tu oblačnost a srážky odpoledne, tak přejde takzvaně na sucho, tedy beze srážek a tím pádem by se v odpoledních a večerních hodinách jen zvětšila ta oblačnost a žádné srážky by ta zvětšená oblačnost nepřinesla. Každopádně dnešní maximální teploty 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Děkujeme tedy za ten výhled. Drobné nejistoty asi k pohledu na počasí patří. Co ale víte jistě, je biozátěž pro ten dnešní den, že ano?
1: Ano, to je na stupni číslo 3 právě kvůli těm vysokým teplotám.
0: A pojďme se zaměřit také na úterý, pro ty, kdo si chtějí dělat plány i na zítřek.
1: A už v noci potom převáží po té zvětšené večerní oblačnosti polojasno k ránu, nebo v průběhu noci se ta oblačnost může trošku zvětšovat přechodně i na oblačno. Zítřejší ranní minima mezi 18 a 15 stupni Celsia, v údolích při velmi slabém větru lokálně jen 14. A potom zítřek bude polojasný až skoro jasný a potom hlavně večer může být jasno a zítřejší maximální teploty 27 až 30 stupňů Celsia.
0: A poprosím o podobně stručný pohled také na středu.
1: A ta bude bezoblačná nejčastěji a s letními teplotami, jasno nebo skoro jasno, v noci a po ránu se může objevit opět nějaká lehce zvětšená oblačnost, středeční maxima 24 až 28 stupňů Celsia a minima 15 až 11.
0: A k těm maximum a minimum přidáme také ty absolutní, to už se ale vracím k tomu datu, které zdobí dnešní kalendář, 10. srpen. Jaké teplotní rekordy přinesl do našeho kraje?
1: A maximum je z roku 1933 ze Zdounek na Kroměřížsku 38 stupňů Celsia a minimum je z roku 1995 z Huslenek Kychové na Vsetínsku. Teploměr se tam zastavil 1,5 stupně nad nulou.
0: I tohle ví meteoroložka Bára Kučerová, která nám poskytla takhle při pondělku celý pohled na počasí. Děkujeme za něj a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek přejeme krásné ráno a nádherný den. Mějte se pěkně.
1: Pěkný den i vám, naslyšenou.
0: Snad vám všem k dobrému dni přispěje také Jaroslav Vikrent. Ještě teď před zprávami.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Pěkné ráno. Samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně v dohledné době nebude. Neexistuje na ní ani projekt. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vodáren Zlín Markéta Bártová. Podle ní by šlo o finančně i stavebně složitý projekt. Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice v prostorách, které jsou v současné době, slouží jako spisový archiv. Vznikne zde nová expozice o historii města a jeho okolí. Přístup do ní bude možný po novém schodišti přímo z Masarykova náměstí. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich měli zatím 5. Například rozpálený asfalt nebo dlažba mohou mít při tropických dnech až 60 až 70 stupňů Celsia. Populární minizo ve Frenštátě pod Radhoštěm prověřují úřady. Lidé z okolí si dlouhodobě stěžují na to, že majitelé nemají povolení na stavby na pozemcích v chráněné krajinné oblasti. Provozovatelé kritiku ale odmítají. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 až 11 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno. K večeru oblačno s možnými přeháňkami či bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na hlavním tahu v Břestu na Kroměřížsku je hlášena havárie osobního auta do stromu. Počítejte zde s možným zdržením. A ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Šálek voňavé kávy před vámi. V ústech se vám zbíhají sliny na první sousto z vaší snídaně. I tak možná vypadá necelé 3 minutky po 6:30 vaše pondělní ráno. Zcela jistě ale posloucháte Český rozhlas Zlín, jinak byste neslyšeli tato slova a také píseň Petra Koláře, kterou vám teď nabídneme. Už možná poznáváte píseň podle prvních tónů. Pavel Vacek přeje jménem celého našeho týmu dobré ráno a co nejpohodovější 10. srpen.

0: Nádherné ráno, vám přeje 5 minut před 6:45. Do pondělí 10. srpna Český rozhlas Zlín. Věřím, že jste zahájili ten den úspěšně. Možná pokud jste právě zatím protřeli jenom jedno oko, tak přejeme, ať ho šťastně zahájíte. A věříme, že také zůstanete s Českým rozhlasem Zlín. Máte proč? Teď drobná ochutnávka toho, jaká témata budou sledovat naši reportéři. Úhynu stovek ryb v řece Dřevnici ve Zlíně z konce minulého týdne mohla zabrat samostatná dešťová kanalizace, ta se ale ve městě zatím nechystá. Důvody zjišťoval náš redaktor David Jabůrek, který se do vysílání přihlásí zhruba 10 minut před 7:30. V dnešním dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín vám představíme také dalšího čtyřnohého parťáka, který čeká na nový domov. Tentokrát to bude pes Čat ze zvířecího útulku Vsetín, který má rád společnost a lidskou blízkost. Jeho příběh uslyšíte v rubrice Tlapky z kraje 10 minut po 10. hodině. A mohli bychom přidat ještě spoustu dalších důvodů, proč i nadále poslouchat Český rozhlas Zlín. Řadu z nich najdete také na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz. A leckdo teď zesílí zvuk i kvůli následující písni Anety Langerové.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Teploty v našem kraji jsou aktuálně v rozmezí 10 až 20 stupňů Celsia, poměrně velký rozptyl. Pojďme se teď podívat podrobněji na to, co se děje s počasím v našem kraji.
1: Počasí.
0: Co se týče toho dnešního aktuálního, tak teď ráno a ještě z počátku dopoledne bude oblačno až polojasno, později dopoledne a v první části odpoledne pak většinou skoro jasno. K večeru se oblačnost bude zvětšovat, přechodně na skoro zataženo, a od západu se budou přesouvat také lokální přehánky. Pokud tedy teď vyrážíte někam ven a hodláte se tam zdržet trošku déle, rozhodně doporučuje Český rozhlas Zlín přibalit deštník. Výjimečně totiž můžete zaznamenat i silné bouřky. Během večera a zpočátku noci srážky postupně ustanou a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v průběhu dne 32 až 35 stupňů. Dost nám to tedy vyroste na teploměrech. Slabý, přes den postupně mírný, jižní až jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu tu pocitovou teplotu příliš nesníží. K večeru při postupu fronty může v přehánkách a bouřkách vítr výrazně, ale jen přechodně zesilovat a večer se změní na severní směry. Dajte si pozor dnes na biozátěž, čekáme ji silnou, na stupni číslo 3, je to zátěž kvůli teplu. A zejména v nižších polohách v západní části kraje na sebe buďte opatrní. Rozptylové podmínky jsou teď ráno dobré a bude to ještě lepší, přes den se totiž postupně změní na velmi dobré. Jaké počasí očekáváme v úterý? Mírné ochlazení a jen malou oblačnost. Polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být i jasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů, ty nejvyšší denní pak 26 až 30 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severovýchodní až severní, o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Srážky tedy v předpovědi meteorologu pro ten zítřejší den nejsou a nevidím je ani v předpovědi na středu, která bude většinou bezoblačná a přinese letní teploty, jasno nebo skoro jasno, v roce a po ránu se může objevit i lehce zvětšená oblačnost ovšem. Nejnižší noční teploty na středu 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní pak o něco nižší 24 až 28 stupňů. Leckdo přivítá, tu už začíná znít trošku přívětivě, co říkáte. Mírný severovýchodní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, na východě kraje vítr většinou slabý ve středu. Tolik tedy výhled, co se týče počasí. Mám pro vás i výhled na to, co se bude dít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v nejbližších chvílích. Stejně jako v divadle, i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly například dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. A že bylo po každé provedení přece jen odlišné, poznáte za chvíli. V prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky, ve kterém se budeme vracet k rozhlasovým milníkům a k tomu velkému milníku do roku 1926. Tehdy vznikla i první rozhlasová hra. Počkejte si na podrobnosti a mějte nádherné ráno s námi.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává

0: Český rozhlas Zlín vám v pondělí 10. srpna přeje dobré ráno i teď, 8 minutek před 7. hodinou raní. Kromě toho, že vám v našem vysílání rádi přinášíme osvědčené rubriky, tak také s nemenší radostí hledáme něco nového. Rozhlasové stovky, to je například náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. My začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět. Jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena. Protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly, nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Uzavírka silnice přes Hůštěnovice se přesouvá na čtvrtek. Kroměřížská nemocnice registruje letní pokles dárců krve. Ministr spravedlnosti Tejc prověří případ ústeckého zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost z maximy až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Úplná uzavírka silnice 1/55 v Hůštěnovicích na Uherskohradišťsku dnes nezačne. Silničáři práce na opravě vozovky zahájí až ve čtvrtek 13. srpna. Komunikace bude podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje Lucie Trubelíkové zcela neprůjezdná. Do obce budou mít povolený vjezd pouze obyvatelé a složky integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedená po dálnici D55 mezi Starým městem a Babicemi. V letních měsících v nemocnicích pravidelně klesá počet dárců krve. Podle mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýny Pospíšilové jsou důvodem poklesu hlavně zahraniční dovolené a následná dočasná karanténa po návratu z některých oblastí. Z kapacitních důvodů se musí dárci v Kroměříži dopředu k odběru hlásit na telefonním čísle uvedeném na webu nemocnice. Podle Pospíšilové to platí i pro prvodárce.
3: Do darování krve a plazmy se v loňském roce v kroměřížské nemocnici zapojilo celkem 1410 dárců, z nich 147 darovalo krev vůbec poprvé. Letos do konce července zaznamenalo hematologicko-transfuzní oddělení 1287 dárců, z toho je prozatím 74 prvodárců.
1: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinše, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž ve své ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a s fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Podle zjištění Českého rozhlasu muž pracuje v jiné zubní ordinaci. Tejc Českému rozhlasu řekl, že si už vyžádal soudní spis, aby mohl rozsudek důkladně prověřit.
4: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatelé odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
1: Mluvčí okresního soudu Nikola Hönigová Českému rozhlasu ani samotný rozsudek nechtěla komentovat. Také Vinč odmítl Českému rozhlasu dát rozhovor. Sport. Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kánoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. Závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
2: Počasí.
1: Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 11 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno, k večeru oblačno s možnými přeháňkami či bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný jižní až jihozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na hlavním tahu v Břestu na Kroměřížsku je hlášena havárie osobního auta do stromu. Probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce. No a ode mě ze zpráv je to vše. A následuje druhá polovina dnešního dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I v pondělí 10. srpna můžete s Českým rozhlasem Zlín prověřit své znalosti a také trochu poškádlit štěstěnu v naší ranní soutěži. Ty znalosti se budou týkat dalšího výrazu z moravských nářečí a určité štěstí a možná také hbitou ruku budete potřebovat k tomu, abyste co nejrychleji zareagovali na výzvu k volání do studia. Pro případné nováčky už teď sdělím podobu telefonního čísla, které se bude za pár minut hodit 221 555 210. Můžete v přístroji předvolit, ale s vytáčením ještě vydržte. To čekání všem zpříjemní Michal Tučný. Český rozhlas Zlín přeje nádherné ráno a po všech stránkách úspěšný den.
2: Český rozhlas Zlín. Snad

0: Dobré ráno, přeje Český rozhlas Zlín. Je tady nový týden, pondělí 10. srpna. A s tímto dnem také další šance ukázat, jak dobře znáte moravská nářečí. V soutěži Jak se u nás mluví, můžete každý všední den vyhrát krásnou cenu. Dnes je to kniha z nakladatelství Kazda, Láska v Amsterdamu, s podtitulem Město kanálů, světel a tajemství a láska, která změní všechno. Zajímavá četba, vhodná pro toto roční období od Kate Frostové, může být vaše, pakliže teď co nejrychleji zareagujete na výzvu k volání do studia.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Tak uvidíme, kdo zareagoval co nejrychleji na tu výzvu a v tom správném pořadí. Přeji krásné ráno ze studia Českého rozhlasu Zlín. Komu pak?
2: Dobré ráno, tady je Laďka ze Zlína.
0: Laďka, zdravím vás,
2: ano,
0: paní Laďko.
2: Já vás taky.
0: Vám jsou známá pravidla soutěže, do které jste se právě dovolala, což předpokládám, ano, není omyl. Výborně, takže soutěžíte s Českým rozhlasem Zlín?
2: No, vyhrála jsem už jednu knížku.
0: A předpokládám, že to bylo déle než před 2 měsíci, což je taková lhůta, kterou má.
2: Ne, to bylo před rokem.
0: Dobře, tak gratulujeme k tomu.
2: Jinak jsem se nedovolala.
0: Dobře, gratulujeme k tomu dílčímu úspěchu. A sice, jak jste správně řekla, že teď se podařilo to dovolání. Nicméně, teď půjdeme tedy na to, co se týká právě té soutěže. Kniha Láska v Amsterdamu může být vaše. Pakliže správně odpovíte na naši soutěžní otázku, nebude to úplně zadarmo. Některá slova možná znáte z dětství, z vyprávění rodičů nebo prarodičů, ale to dnešní slovo slýchávala u své zlínské babičky Blanka Jíchová. Paní Laďka se nám dovolala ze Zlína, tak možná to bude brnkačka pro vás, jak se říká. Pozorně poslouchejte a zkuste uhádnout, co slovo znamená.
3: Víte, co je plachta?
0: Tak, stručné, rychlé. Tak co je vám povědomé slovo plachta? Můžu nabídnout i možnosti.
2: Plachta může být na přikrytí, nějaká folie nebo nějaká hadra na přikrytí, nebo plachta na vůz, může to být ledaso.
0: Může to být ledaso, i na lodi to může být. Ale my tady paseme po tom zlínském nářečí, tak já vám dám ty možnosti, no. Ať je to jasné.

0: nemám co číst.
1: No tak takže další mi štěstí.
0: Takže to přišlo vhod.
1: Výborně, jsme rádi, že Český rozhlas Zlín může dělat radost. Tak ano. Vydržte mi ještě tedy na telefonu, ať si můžu poznamenat, kam knihu z nakladatelství Kazda pošleme, ať je ta radost úplná. A krásný den přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli
0: já vám
1: to bude...
0: taky přeju hezký den všem, děkuji.
1: Taky děkujeme a vy vydržte, ať se také za chvíli dozvíte, jaké bude počasí.
2: Plachta je prostě radlo.
1: Ano, to byla ta správná odpověď jako důkaz a teď už tedy slíbená písnička od Jasona Donovana.
3: Český rozhlas Zlín, písničky,
1: halo, halo, které nestárnou. Paní Laďko, slyšíte?

0: Vypadá pohodové ráno s Českým rozhlasem Zlín i necelou minutku po čtvrt na osm. V pondělí 10.8., čili 10. srpna, se nám ten den opravdu začíná znovu oteplovat. Teď se na vše podíváme podrobněji.
1: Počasí.
0: Řečí konkrétních čísel je v Kroměříži už v tuto chvíli, takhle v brzkém ránu 16 stupňů, Staré Město hlásí 18, Holešov opět 16 a Bystřice pod Hostýnem opět 18. Tak se nám hezky rozhoupala ta teplotní houpačka a v Kateřinici Ojičné se vyhoupne až k 21 stupňům nad nulou už v tuto chvíli, stejně jako Maruška, Hostýnské Vrchy, také meteostanice, která hlásí stejný údaj 21 stupňů nad nulou a zároveň dvě nejteplejší místa v našem kraji v tuto chvíli. Hošťálková hlásí v tuto chvíli pouze v uvozovkách 13 stupňů, ve Zlíně je 20, Vizovice hlásí 18 stupňů, Bojkovice a Luhačovice, tam je v tuto chvíli 17 stupňů zaručeně, ve Strání 22, Štítná nad Vláří, tam na teploměrech vidíte údaj 12 stupňů, pakliže vaše přístroje ukazují správně, ve Valašské Meziříčí je 15, ve Vsetíně 12

0: Valašská Senice hlásí 15 stupňů, Rošnov pod Radhoštěm 16, Velké Karlovice 12 stupňů Celsia a v tuto chvíli, opět to dáme do lehkých úvozovek, nejchladnější bod našeho regionu. Horní Bečva 16 stupňů a co se týče pohledu na oblohu, tak ten v tuto chvíli skýtá oblačné až polojasné počasí, později dopoledne a v první části odpoledne většinou bude skoro jasno, k večeru se oblačnost bude zvětšovat, přechodně naskoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, připravte se na ně, výjimečně i na silné bouřky. Během večera a z počátku noci srážky postupně ustanou a bude ubývat oblačnosti. Studená fronta může být k večeru i méně výrazná a téměř bez srážek, i tohle hlásí meteorologové, takže deštník si pro jistotu vemte, možná nepoužijete. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, za mě vysoké, slabý, přes den postupně mírný, jižní až jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, k večeru při postupu fronty může v přehánkách a bouřkách vítr výrazně, ale jen přechodně zesilovat, celkem běžný jev a večer se změní na severní směry. Co se týče biozátěže, ta bude po celý den na trojce. Buďte na sebe opatrní a ideálně poslouchejte dál Český rozhlas Zlín. V jehož vysílání za chvíli probereme další aktuální téma. Úhynu stovek ryb v řece Dřevnici ve Zlíně z konce minulého týdne mohla zabránit samostatná dešťová kanalizace. Ta se ale ve městě zatím nechystá. Důvody představí už za chvíli reportér David Jabůrek.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Dcerka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Není všechno paráda, zpíval Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Tak trošku to teď podtrhneme také tím, o čem bude řeč. 7 minutek nás dělí od 7:30. V pondělí 10. srpna pro vás také sledujeme dění v našem kraji. A víme, že samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně v dohledné době nebude. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vodáren Zlín Markéta Bártová. O její potřebě mluví po nedávném úhynu stovek ryb v řece Dřevnici zlínští rybáři. Podrobnosti k tématu přidá teď živě z terénu reportér David Jabůrek, kterému přeji krásné ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Proč je, Davide, ta samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně potřebná?
1: Hlavním důvodem jsou ryby a říční ekosystém jako takový. Současná stoková síť ve městě je totiž jednotná. To znamená, že vede dohromady splaškovou i dešťovou vodu. V případě velmi silných srážek ale kanalizace nestíhá množství vody zpracovávat. Část se tak musí upouštět do Dřevnice.
0: A je to běžný postup?
1: Ano, podle mluvčí Markéty Bártové z vodáren Zlín, které kanalizaci spravují, se takto smíchaná voda upouští v jednotkách až desítkách případů ročně. K úhynu ryb přitom zpravidla nedochází. V nedávném případu ze začátku srpna šlo ale o souhru extrémních okolností, kdy byl v Dřevnici minimální průtok vody, která navíc měla teplotu dosahující až k 29 stupňům. Náhlý příval ještě teplejší vody bez kyslíku z kanalizace pak zahubil asi 500 ryb, pokračuje předseda Zlínského spolku Moravského svazu rybářů Marcel Kresta.
2: Letos už je to třetí havárie a pokaždé je to jiné, no, jako záleží, který ten kanál to zasáhne a kolik té vody tam je. My se snažíme nějak jednat, aby se to nestávalo, ale prostě tady ta infrastruktura, která je, tak je taková, jaká je a je nevyhovující.
1: Pomoc by podle Kresty přinesla právě samostatná dešťová kanalizace, které by ale musela vzniknout ještě retenční nádrž na zadržování, respektive postupné upouštění vody do řeky.
0: A proč tedy jejich vybudování není na pořadu dne?
1: Podle vedoucí zlínského odboru životního prostředí Vladimíry Pavlovové byla jednotná stoková síť ve Zlíně postavená před mnoha lety a dále se na ní navazuje při výstavbě nových lokalit. Zajistit, aby byla dešťová voda odváděna samostatně, by tak znamenalo extrémní stavební a zejména finanční náročnost a případné rozhodnutí o investici do dílčího nebo i plošného zlepšení situace je podle ní na vlastnících, popřípadě provozovateli stokové sítě.
0: A ti mají zájem se situací něco dělat?
1: Vodárna Zlín, která síť provozuje, prostřednictvím mluvčí Markéty Bártové odpověděla, že se žádná úprava nechystá a není připravená ani projekčně. Podílet by se na tom navíc museli vlastníci odvodňovaných pozemků, tedy prakticky všech v centru Zlína.
0: Samostatná kanalizační síť pro odvod dešťové vody do řeky Dřevnice ve Zlíně se tedy nechystá. Aktuálně funguje jednotná stoková síť se splaškami. Kvůli jejímu upouštění zahynulo asi 0,5 tuny ryb. Informace k tomuto tématu přinesl do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín reportér David Jabůrek. Děkujeme za ně. Hezký den, Davide.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Hezký den i vám všem, kteří posloucháte Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. Za chvíli tu budou další krátké aktuální zprávy. Ještě předtím Karel Gott.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší. Hezké ráno. Vsetínská nemocnice má nedostatek krevních skupin A-, A+, 0- a 0+. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové se zásoby stenčily kvůli horkému počasí s množstvím úrazů a zranění. Nemocnice proto hledá dárce, které k darování můžou přihlásit v portálu pacienta nebo v telefonicky na transfuzním oddělení. Ředitelství silnic Zlínského kraje začíná rekonstrukci Lipnické ulice v Bystřici pod Hostýnem. Opraví 810 metrů komunikace a náklady dosáhnou téměř 16 milionů korun. Šéf ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý Českému rozhlasu řekl, že v úseku platí pro osobní dopravu úplná uzavírka a průjezd stavbou je povolen jen linkovým autobusům a záchranářům. Brno chce koupit a lidem otevřít vilu architektky Růženy Žertové. Ta navrhovala především obchodní domy, třeba Priory v Pardubicích nebo v Košicích. Rodinnou vilu si postavila v brněnských Žabovřeskách. Stěhování čeká příští rok pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova. Vedení radnice pro ně nechá opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Zhruba polovina firem v soukromé sféře plánuje ještě letos zvýšit mzdy, vyplývá to z dat poradenské společnosti RSM z letošního června. V posledních 2 letech je trendem spíš individuální odměňování než plošné zvyšování mest. Průměrná hrubá mzda v Česku byla letos v prvním čtvrtletí přes 50 tisíc korun. Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno, k večeru oblačno s možnými přeháňkami či bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, vítr mírný, jižní až jihozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na hlavní silnici v Břestu na Kroměřížsku je hlášena havárie auta do stromu. Mějte šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Na celé 3 minutky po 7:30 se už jistě probouzí do pondělka 10. srpna i řada těch, kteří čerpají zaslouženou dovolenou či tráví prázdniny. Všem čerstvě probuzeným přejeme krásné ráno a rovnou si s námi můžete udělat plány, jak příjemně a užitečně strávit ten dnešní den. Pár tipů zazní po dalších písničkách, které nestárnou. Těšte se například na kapelu Šalom či Martu Kubišovou. Ta je připravena potěšit vás právě teď. Dobrý poslech přeje Pavel Vacek. Bye.

0: Ano, stín katedrál, o kterém zpívala kapela Šalom, se možná 10. srpna bude leckomu hodit. Čeká nás hodně teplý den, tedy alespoň na moje poměry, někomu možná vyhovuje. Někdo si možná rád zajde někam do stínu se i podívat na nějakou kulturu či zajímavou akci našeho kraje. Teď pro vás budeme mít pár pozvánek, to teď znamená necelých 5 minutek před 7:45. Zahradní herna u Králičího kopce, to je akce pro rodiny s dětmi, kterou nabízí po celé prázdniny Květná zahrada v Kroměříži. Těšit se tam můžete na skládačky, hry, hříčky a tvoření. Vydat se do Květné zahrady v Kroměříži můžete každé prázdninové pondělí, tedy i dnes, kdykoliv od 10 do 15 hodin. Projekt Baťův svět putuje ze Zlína do měst v Česku i na Slovensku. Cílem je přenášet baťovský étos práce, řádu a tvořivosti mimo Zlín a znovu oživit jeho ducha v současnosti. Srdcem projektu je Koma modul Baťa, mobilní architektonická jednotka inspirovaná principy baťovské modularity. Ode dneška až do neděle 16. srpna bude k vidění ve Zlíně v rámci Barum Rally. Otevírací doba modulu je 9 až 17 hodin. Letní kino na nádvoří Radnice v Kroměříži přináší taky letos v létě filmové projekce Pod širým nebem. Dnes je například na programu film Bardotky. Viděli jste? Určitě se můžete jít podívat znovu. Pokud jste neviděli, rozhodně doporučujeme. V ceně vstupenky je totiž také vstup zdarma do expozice Karla Kryla. Začátek letního kina na nádvoří Radnice v Kroměříži je o 8:30 v podvečer. Či spíše už v tuto hodinu večer, že ano? Ano, je potřeba setmění na letní kino. V tuto chvíli ovšem slunce zatím putuje nad náš obzor. 3 minutky nás dělí od 7:45. Pokud byste chtěli vědět něco víc, co se týče kulturních pozvánek a nejen jich, podívejte se také na naše webové stránky zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín vám přeje i 2 minutky po 7:45 krásné pondělní ráno. Máme 10. srpna, očekáváme vyšší tropické teploty, večer možnost bouřek se silnějším větrem. Teď podrobněji pohled na oblohu a také na teploměry.
1: Počasí.
0: Ještě teď ráno a zpočátku dopoledne bude oblačno až polojasno, později dopoledne, možná už právě tento jev zažíváte, protože to bude v první části odpoledne ještě pokračovat, a to sice směrem k obloze, která bude většinou skoro jasná. K večeru se oblačnost bude zvětšovat, přechodně na skoro zataženo, a od západu se budou přesouvat lokální přehánky. Určitě dobré vědět, stejně jako to, že výjimečně můžou přijít i silné bouřky. Nicméně ta studená fronta může být k večeru i méně výrazná a téměř beze srážek. I na to upozorňují meteorologové. Během večera a zpočátku noci srážky pakliže se vyskytnou, postupně ustanou a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty od 32 do 35 stupňů, slabý, přes den postupně mírný, jižní a jihozápadní vítr bude mít rychlost 2 až 5 metrů za sekundu. K večeru při postupu fronty může v přehánkách a bouřkách vítr výrazně, ale jen přechodně zesilovat a večer se změní na severní směry. Dejte si pozor na biozátěž, která je dnes v průběhu celého dne na trojce. Za to rozptylové podmínky jsou už teď ráno dobré a přes den budou postupně velmi dobré. Předpověď na úterý hlásá mírné ochlazení a jen malou oblačnost. Meteorologové očekávají polojasno až skoro jasno, hlavně večer může být i jasno zítra. Nejnižší noční teploty 18 až 14 stupňů Celsia, nejvyšší denní pak 26 až 30. Mírný severovýchodní až severní vítr bude mít zítra rychlost 3 až 7 metrů za sekundu. No a předpověď na středu říká, že bude většinou oblačná, či tedy bezoblačná, a letní teploty předpovídají meteorologové do prostřed pracovního týdne. A nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní pak 24 až 28 stupňů. Mírný severovýchodní až severní vítr bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a na východě kraje vítr většinou slabý. To tedy středa. Teď se podívejme blíže, a sice hned na další píseň, ta bude od Miroslava Žbírky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: 7 minut a nějaká ta vteřinka zbývá do 8 hodiny raní, to vše v pondělí 10. srpna. Do dalších čerstvých zpráv Českého rozhlasu Zlín se ještě stihneme podívat na sport. Fotbalisté Slovácka prohráli ve třetím kole šance ligy v Jablonci po gólu Martina Cedidly 0-1. Tým z Uherského Hradiště má tak v tabulce nejvyšší soutěže stále jen jeden bod. Naopak Severočeši zůstávají 100%. Domácí přitom dohrávali bez jednoho, hosté hned bez dvou hráčů potrestaných červenou kartou. Slováckého trenéra Jana Jelínka mrzelo dvojnásobné oslabení.
1: Samozřejmě velké zklamání, protože tou pracovitostí jsme se dostali zpátky do zápasu nějakým způsobem do stejného počtu hráčů. Samozřejmě Jablonec předvádí velkou kvalitu, efektivitu a hráli doma, využívali toho domácího prostředí, ale museli s náma počítat, bylo to tam vidět, že jsme byli pořád nebezpeční. A tak jsme se vrátili do zápasu, ale bohužel to na body nestačilo.
2: Litoval trenér Slovácka Jan Jelínek. Už v 7. minutě byl vyloučen hostující golman Milan Heča. Do branky tak v samém úvodu musel jeho náhradník Pavel Halouska.
3: Hodnotí se to pro mě těžko. Jsem si sedal na lavičku a už jsem se měl rozcvičovat, takže to bylo takový divoký. Hráli jsme v oslabení, dostal jsem nějaké informace, jak to mám hrát zezadu já, abych se chytil, aby to bylo v klidu. Byl to jako boj, že jsme bojovali, snažili jsme se ty další vyloučení, nevím, jak to tam ani bylo. Místo toho, aby jsme dali gol na 1-1, tak jsme se nechali vyloučit, bohužel.
2: Domácí si zkomplikovali situaci v samém závěru první půle, kdy uviděl červenou kartu Matěj Polidar. Pokračuje jablonecký trenér Luboš Kozel.
4: V kabině trošku byla bouřka o poločase. Udělali jsme 3 změny a říkal jsem, že prostě teď se ukáže, jestli fakt jsme silný tým, protože můžeme to urvat jenom tím týmem. Takže paradoxně v 10-10 možná jsme podali ten nejlepší výkon než tý převaze početní. A ten začátek druhý půle vlastně až do toho gólu, tak si myslím, že byl asi takovou naší nejlepší pasáží, pomohli tomu střídající hráči.
2: Jediným střelcem byl Martin Cedidla. Prosadil se hlavou, přiznal ale, že se na hře Jablonce podepsal nabitý program.
5: Nejnáročnější bylo asi strávit prostě jenom ten dvoudenní oddych a že jsme hráli prostě ve čtvrtek. Už se na začátku rozbíhalo, takže to si myslím, že byl takový hlavní aspekt, ale samozřejmě asi jsem nezažil takový zápas, že by padly 3 červené karty a že bylo to zajímavé.
2: Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Já vím, jak láska svádí.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve sklepení pod radnicí v Uherském Brodě vznikne nová expozice o historii města. V kauze Dozimetr pokračuje hlavní líčení. Před kárným důkazům soudní jednání jsou v plánu až do konce roku. Ve fotbalové lize Slovácko podlehlo v Jablonci 0-1. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s maximy až 35 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. V prostorách, které v současné době slouží jako spisový archiv, vznikne nová expozice o historii města a jeho okolí. Přístup do ní bude po novém schodišti přímo z Masarykova náměstí. Pokračuje historik muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Radek Tomeček.
4: Je to vlastně původní sklepení toho pozdně gotického domu. Pochází někdy z konce 15. století a určitě je to jedno z nejzajímavějších míst ve městě a zpřístupnění tohoto sklepení a instalace nějaké expozice v těchto prostorách bude přínosem pro město.
2: Opravy sklepení by měly začít v příštím roce. Celkové náklady na vybudování expozice budou asi 5 milionů korun. Tento týden pokračuje Obvodní soud pro Prahu 9 v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalově čelí dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi třeba bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Rédl.
5: Soudní líčení pokračuje po dvouměsíční pauze. V ní Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí o vrácení kaucí za propuštění z vazby obžalovaným Hlubučkovi a Redlovi. Na posledních jednáních soudní senát vyslýchal letos v červnu jako svědka například pražského zastupitele Adama Scheinhera z uskupení Praha sobě. Právě on podal před 6 lety v kauze trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Další jednání jsou naplánovaná až do konce letošního roku. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Bezmála polovina firem v soukromé sféře se ještě letos chystá zvýšit mzdy. To je asi o 5% více než loni. Vyplývá to z dat průzkumu poradenské společnosti RSM z letošního června, a to mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem poslední dobou dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování, a to třeba podle výkonu. Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla na 50 282 korunách. Meziročně vzrostla o více než 8%. Po odečtení inflace si zaměstnanci polepšili reálně o 6,4%.
3: Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili ve třetím kole šance ligy Slovácko po gólu Martina Cedidly 1-0. Domácí dohrávali bez jednoho hosté, pak ještě bez dvou vyloučených hráčů. Gólman Pavel Halouska tak už v úvodu zápasu musel nahradit potrestaného brankáře Milana Heču.
6: Hodnotí se to pro mě těžko, jsem si sedal na lavičku a už jsem se měl rozcvičovat, takže to bylo takový divoký. Hráli jsme v oslabení, dostal jsem nějaké informace, jak to mám hrát zezadu já, abych se chytil, aby to bylo v klidu. Byl to jako boj, že jsme bojovali, snažili jsme se ty další vyloučení, nevím, jak to tam ani bylo. Místo toho, aby jsme dali gol na 1-1, tak jsme se nechali vyloučit, bohužel.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno. K večeru oblačno s možnými přeháňkami či bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní. V bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy. Český rozhlas Zlín vám přeje pohodový den, ať nás posloucháte kdekoliv.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pět minut po osmé vám zahraje z našich vln kapela Olympic svůj hit Želva. Možná právě takhle pohodově. Želvým tempem se u vás rozbíhá pondělí 10. srpna. To vám přejeme. Kdo musí dodržovat pracovní tempo, tak ať vám jde všechno hezky od ruky. A všichni si poslechněte také něco o tom, co se děje v našem kraji. Týmové praxe pomohly v České republice najít lékaře pro 44 tisíc klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. Jak tento způsob lékařské péče funguje, vysvětlíme za chvíli. Dobrém ránu s Českým rozhlasem Zlín. Dnes s Pavlem Vackem, který vám přeje nádherný den za všechny, kteří se starají o to, aby na těchto vlnách nebylo ticho.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Téměř 10 minut uplynulo už od 8. hodiny v pondělí 10. srpna. S Českým rozhlasem Zlín se teď můžete také vypravit do našeho kraje a sledovat s námi další téma, které se netýká pouze našeho regionu. My se ale zaměříme na východ Moravy. Ve Zlínském kraji funguje 14 lékařských ordinací v režimu týmové praxe. 11 z nich jsou pracoviště všeobecných praktických lékařů a 3 jsou pediatrické ordinace. Vyplývá to z aktuálních údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. V praxi to vypadá tak, že jedno pracoviště sdílí minimálně 2 lékaři. Musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, mají nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven. V jedné takové ordinaci na Kroměřížsku natáčela také naše reportérka.
1: Otevři mě pusinku, řekni a. Výborně, šikovná.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko, ukážeš mi, kde máš srdíčko, kam to mám dát, tam. Tak si vyhrň tričenko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti, dlouholetí pacienti. Já už mám skoro třetí generaci některých pacientů.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
5: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby, pokud je to potřeba. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři

0: Duo Marta a Athena Eleftheriadu nás krátce po 8:45 možná v myšlenkách odneslo někam k Řecku. I u nás ale bude dnes, tedy v pondělí 10. srpna, pěkně teploučko, jak teď zjistíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Podrobnosti pro nás bude mít meteoroložka Bára Kučerová, které přeji do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak se bude vyvíjet pondělí s datem 10. srpna?
2: A tady ta větší oblačnost, oblačno polésno by se mělo postupně rozpustit později dopoledne a v první části odpoledne bude většinou skoro jasno a k večeru se oblačnost bude zvětšovat přechodně i na skoro zataženo a od západu se mohou přesouvat lokální přeháňky, výjimečně i silné bouřky a potom během večera z počátku noci srážky postupně ustanou a bude ubývat i oblačnost, ale také existuje scénář, který se zdá čím dál tím více pravděpodobný, že ta studená fronta, která přinese tu oblačnost a srážky odpoledne, tak přejde takzvaně na sucho, tedy beze srážek a tím pádem by se v odpoledních a večerních hodinách jen zvětšila ta oblačnost a žádné srážky by ta zvětšená oblačnost nepřinesla. Každopádně dnešní maximální teploty 32 až 35 stupňů Celsia.
0: Děkujeme tedy za ten výhled. Drobné nejistoty asi k pohledu na počasí patří. Co ale víte jistě, je biozátěž pro ten dnešní den, že ano?
2: Ano, to je na stupni číslo 3 právě kvůli těm vysokým teplotám.
0: A pojďme se zaměřit také na úterý pro ty, kdo si chtějí dělat plány i na zítřek.
2: A už v noci potom převáží po té zvětšené večerní oblačnosti polojasno k ránu, nebo v průběhu noci se ta oblačnost může trošku zvětšovat přechodně i na oblačno. Zítřejší ranní minima mezi 18 a 15 stupni Celsia, v údolích při velmi slabém větru lokálně jen 14 a potom zítřek bude polojasný až skoro jasný a potom hlavně večer může být i jasno a zítřejší maximální teploty 27 až 30 stupňů.

0: Celsia.
1: A poprosím o podobně stručný pohled také na středu.
0: A ta bude bezoblačná nejčastěji a s letními teplotami, jasno nebo skoro jasno, v noci a po ránu se může objevit opět nějaká lehce zvětšená oblačnost, středeční maxima 24 až 28 stupňů Celsia a minima 15 až 11.
1: A k těm maximum a minimum přidáme také ty absolutní, to už se ale vracím k tomu datu, které zdobí dnešní kalendář, 10. srpen. Jaké teplotní rekordy přinesl do našeho kraje?
0: A maximum je z roku 1933 ze Zdounek na Kroměřížsku 38 stupňů Celsia a minimum je z roku 1995 z Huslenek Kychové na Vsetínsku. Teploměr se tam zastavil 1,5 stupně nad nulou.
1: I tohle ví meteoroložka Bára Kučerová, která nám poskytla takhle při pondělku ucelený pohled na počasí. Děkujeme za něj a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek přejeme krásné ráno a nádherný den. Mějte se pěkně.
0: Pěkný den i vám, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Zdravý chrup není důležitý jen u lidí, ale také u našich čtyřnohých mazlíčků. Jak pečovat o zuby psů a koček a kdy je čas navštívit veterináře? O tom si budeme povídat s veterinářem Petrem Veselským z Frištáku na Zlínsku. Na vlnách Českého rozhlasu Zlín se uslyšíme 10. srpna a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s veterinářem Petrem Veselským i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí. Proč nejsme bílí?

stále se žene, ani v lese upramene. Tak dlouho se džvánem, až ucho upadne, jablko od stromu daleko nepadne, než holub na střeše líp vrbec hrsti, tohle bede proti srsti, zatraceně proti srsti. Znouze se žijem a milujem znouze, zpíváme málo a kecáme dlouze, a tváře se myjem, plátivý strouze, když se čistá nesežene, nesežene a nežene. Řekni mi, holka, čí je to vinou, že ty chceš jiného, on zase jinou. Čím je to daný, že ty praví se minou, ty nepraví, že se berou.

0: strůze, kdy se čistá nesežené. Ne, ne, ne, je to pravda a ne, že ne, že cesty už jsou vychozené a uzené je vyuzené a pivo dobře vychlazené a ve strážnici přetažené. Žádná nouze tady není, tak načpak tohle pozdvižení.
1: Věřím, že Iva Bidaněk přispěl ve vysílání Českého rozhlasu Zlín k vaší dobré náladě a to věřím nezmění ani, když teď trošičku zvážníme a zavzpomínáme. Jedním z odbojářů, který konkrétními činy přispěl k pádu nacistického režimu za druhé světové války, byl i rodák z Uherského Ostrohu František Bogataj. Voják z povolání a velitel výsadku Karbon. Později se zapojil také do odboje protikomunistického. V Uherském Ostrohu natáčela naše redaktorka Markéta Macháčková.
2: Rodáci známí, neznámí.
3: Do roku 89 tady bylo jméno Františka Bogataje tabu. O něm se nesmělo mluvit a když to někdo vytáhl na světlo boží, tak prostě mu minulý režim nasadil velkou psí hlavu.
4: Říká mi na nádvoří zámku v Uherském Ostrohu Věra Hendrichová, bývalá kronikářka města. František Bogataj se narodil v Uherském Ostrohu v roce 1913 a stal se výraznou postavou protinacistického odboje jako velitel výsadku Karbon. Podílel se na organizaci shozu zbraní, více než 40 sabotážních akcích i osvobozování Popovic na Uherskohradisku. Po konci druhé světové války se ale František Bogataj vymezil proti nastupujícímu komunistickému režimu.
3: Komunisté mu nezazlívali ten první odboj, to znamená odboj proti nacistům, no ale oni mu právě zazlívali ten druhý odboj proti komunistický. Tomu nemohli jako zapomnět.
4: František Bogataj vystudoval obchodní akademii v Uherském Hradišti, absolvoval povinnou vojenskou službu a po studiích na vojenské akademii v Hranicích se stal vojákem z povolání. Za války se zapojil do obrany národa a záhy se připojil k československé exilové armádě, kde se stal členem výsadku Karbon. Po válce však ve vojenské kariéře nemohl pokračovat.
3: Přišel rok 48, vítězný únor a tím pádem konec. On dobře věděl, jaký by byl jeho osud, protože on byl zbaven té činné vojenské služby. Tady v Ostrohu byl sledovaný, soustavně byl sledovaný. Je to smutné, že i samotnými Ostrožany, kteří byli ve službách určitých.
4: Pokračuje Věra Hendrichová.
3: Nakonec přistoupil na ten návrh, aby přešel ilegálně hranice. 30. října, hned toho roku 48, přešel hranice do západního Německa a tam se hnedka zapojil do československých zpravodajských skupin, které tam vznikaly v rámci amerického okruhu.
4: V exilu ve Spojených státech, kam za ním emigrovala i jeho budoucí manželka, se živil jako bankovní úředník a do penze odcházel jako viceprezident Národní banky v Chicagu. Do Uherského Ostrohu se po pádu komunistického režimu vzhledem ke svému vysokému věku už nevrátil.
3: Na něho se tady nezapomnělo. V roce 1991 byl propůjčen Štefánikův řád 3. stupně a o rok později ho potom ještě prezident Havel povýšil do funkce generálmajora. Vidíte to tady na tom našem nádvoří zámeckém, má tady pamětní desku.
4: František Bogataj zemřel 4. února roku 1999 v americkém Saint-Germain. Pohřben je ale ve svém rodišti.
3: Měl přání, aby jeho popel byl uložen do hrobu rodinného. Ta jeho žena tam mu to přání splnila a skutečně my jsme byli účastní toho jeho pohřbu. Měl právo na vojenské pocty a ten pohřeb byl takový slavnostní, vojáci tam stáli čestnou stráž, takže František to měl pěkné u nás v Ostrohu. Určitě by si to takhle jako přál.
4: Jméno Františka Bogataje nese kromě pamětní desky na zámku v rodném Uherském Ostrohu i bronzový reliéf na budově základní školy v Ostrožské Lhotě, kde se za války skrýval. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítám Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Úplná uzavírka silnice 1/55 v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes nezačne. Silničáři práce na opravě vozovky zahájí až ve čtvrtek 13. srpna. Komunikace bude zcela neprůjezdná. Do obce budou mít povolený vjezd pouze obyvatelé a složky integrovaného záchranného systému. Samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně v dohledné době nebude. Neexistuje na ní ani projekt. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vodáren Zlín Markéta Bártová. Zachránil by ale úhyn ryb v řece Dřevnici při extrémních bouřkách. Lékaři ve fakultní nemocnici Brno ošetřují pacienty s popáleninami chodidel od rozpálených povrchů. Za letošní léto jich zatím měli 5, například rozpálený asfalt nebo dlažba mohou mít při tropických dnech 60 až 70 stupňů Celsia. Populární minizo ve Frenštátě pod Radhoštěm prověřují úřady. Lidé z okolí si dlouhodobě stěžují na to, že majitelé nemají povolení na stavby na pozemcích chráněné krajinné oblasti. Provozovatelé ale kritiku odmítají. S možným zrušením 9. tříd nesouhlasí víc než 60% lidí v Česku. Ukazuje to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 respondentů. O zrušení 9. třídy základní školy mluvil v červenci předseda SPD Tomio Okamura a původně ho podpořil i premiér Andrej Babiš za ANO. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale je proti a změna se podle něj nechystá. Aktuálně se teploty pohybují mezi 22 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno, k večeru oblačno s možnými přeháňkami či bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, vítr mírný jižní až jihozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Silnice 1/35 v ulici Radhoštská, Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, je zde hlášenou nehoda 3 aut a mezi Loučkou a Haluzicemi na Vsetínsku došlo k nehodě nákladního a osobního auta. Ze zprávy to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pošlu po vlnách Českého rozhlasu Zlín ještě jedno přání, jen toho nejlepšího všem Vavřincům, dnešním oslavencům. Vavřinec je jméno latinského původu, vychází ze jména Laurentius, které je odvozeno od názvu starověkého římského města Laurentum, nebo také Lorento. Vykládáme tedy jako laurenský, či pocházející z Laurenta. Přeneseně též vítězný nebo ověnčený Vavřínem z latinského slova laurus, což znamená Vavřín. Tak sbírejte Vavříny, nejen vy, Vavřincové. Mimochodem, pohled do statistik říká, že jméno Vavřinec má v celé republice 197 lidí, konkrétně v našem kraji je to 9 nositelů tohoto krásného jména, ale věkový průměr je 33 let, což odráží dle serveru Naše jména i to, že v posledních letech obliba tohoto jména vzrůstá. Vrchol byl v roce 2013 a výrazný vzestup je i v dalších letech. Tak třeba bude Vavřinců přibývat. My si teď dáme také trošku české muziky. Marek Ztracený, byli jste na jeho víkendovém koncertě na Letné, třeba právě vy, tak si můžete i zavzpomínat. Nejdříve ale kapela Buty, která bude zpívat o tom, že má jednu ruku dlouhou.

0: Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dospíval 2,5 minutky před 8:45. Byli jste v pátek na Letné mezi zhruba 70 tisíci fanoušky, kteří se dostali na jeho koncert, který se zapsal do dějin české hudby. Petr Uhřík teď bude mít v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín také něco pro fanoušky Barryho Ryana.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vzpomínám si na několik případů, kdy se v muzice řešily základní fyzikální zákony. Řeknu to úplně jednoduše, jak dostat na malou desku single skladbu, která je extrémně dlouhá. Například Hotel California od Eagles, Bohemian Rhapsody od skupiny Queen nebo Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Dnes to bude úplně stejná situace. V roce 68 nahrál Barry Ryan tak úžasnou kompozici, že se to ve skoro 6 minutách prostě násilně vmačkalo do dráže gramodesky. Ano, na úkor dynamiky a kvality zvuku, ale vešlo to tam. Tento anglický zpěvák později vyměnil mikrofon za fotoaparát a byl opravdu dobrý. 40 let fungoval jako módní fotograf pro Italian Vogue a vytvořil portréty celebrit jako Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Sting, Paul McCartney nebo Björk. Zpěvák Barry Ryan byl ročník 48, na tomto světě pobyl do roku 21 a teď doufám, že nám vyjde čas na úplně celou skladbu Eloise. Je to nádherné, ale dlouhé oldies.

0: Dobrém ránu s Českým rozhlasem Zlín. I teď zhruba 10 minutek před 9. hodinou sledujeme, jak nám už stoupají teploty v pondělí 10. srpna. A nejen to.
1: Počasí.
0: Co se týče těch teplot, tak aktuálně jsou v rozmezí 15 až 24 stupňů Celsia a ještě se oteplí. Meteorologové očekávají v průběhu dne vyšší tropické teploty a večer možnost bouřek se silnějším větrem. Ještě teď ráno a zpočátku dopoledne bude oblačno až polojasno, později dopoledne a v první části odpoledne většinou skoro jasno. K večeru se oblačnost bude zvětšovat, přechodně naskoro zataženo a od západu se budou přesouvat lokální přehánky, výjimečně i silné bouřky. Na to už jsme trošku upozorňovali, dejte na ně pozor, ale ta studená fronta může být k večeru i méně výrazná, než meteorologové očekávají a také místy téměř beze srážek, ale pro jistotu tu bych si deštník přibalil do kabele, pokud právě teď ještě někam vyrážíte. Během večera a zpočátku noci srážky postupně ustanou a bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, ještě se nám oteplí, čili z tohoto hlediska těch aktuálních nejvyšších 24 stupňů jde, dalo by se říci. Slabý, přes den postupně mírný, jižní až jihozápadní vítr bude mít 2 až 5 metrů za sekundu rychlost. K večeru při postupu fronty může v přehánkách a bouřkách vítr výrazně, ale jen přechodně zesilovat a večer se změní na severní směry. Čekáme silnou zátěž teplem, což se projeví i ve stupni biozátěže, která bude na trojce. Rozptylové podmínky budou ještě teď dopoledne dobré a pak přes den postupně dokonce velmi dobré. Takže v tomto smyslu všechno v pořádku. Úterý, tak tam se meteorologové zatím shodují na tom, že by mělo být nebo dojít k mírnému ochlazení a měla by být přes den jenom malá oblačnost zítra. Očekávají polojasno až skoro jasno a hlavně večer může být i jasno. Nejnižší noční teploty na zítřek 18 až 14 stupňů Celsia, ty nejvyšší denní v rozmezí 26 až 30 stupňů. Zítra bude foukat mírný severovýchodní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Když si chcete dělat plány i na středu, pojďme skočit do prostředka pracovního týdne, který bude většinou bezoblačný a čekejte letní teploty ve středu. Meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno. V noci a po ránu se může objevit i lehce zvětšená oblačnost. Nejnižší noční teploty na středu 15 až 11 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty pak 24 až 28 stupňů. Mírný severovýchodní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, na východě kraje většinou slabý. A čtvrtek bude slunečný s letními teplotami opět, převažovat bude jasno, na nejvýš se může objevit jen malá oblačnost, nejnižší noční teploty na čtvrtek 13 až 9 stupňů, takže ochlazení, studenější noc, nejvyšší denní teploty pak 25 až 29 stupňů, opět tedy teplý den. Mírný severovýchodní až severní vítr bude mít ve čtvrtek rychlost 2 až 6 metrů za sekundu a na východě kraje čekejte ve čtvrtek vítr většinou slabý. Tolik tedy výhled na téměř celý týden pracovní, tak ať vám hezky ubíhá. Je už 33. v tomto roce. Český rozhlas Zlín vás bude rád provázet i v něm. Krásné ráno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Výroba ohýbaného nábytku má v Bystřici pod Hostýnem tradici už 165 let. Jeho proměny v čase ukazuje nová výstava na místním zámku, jak se měnily tvary, detaily i konstrukce židlí, které jsou dnes známé po celém světě. To bude zjišťovat naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Přímo z výstavy s názvem Tonetka Proměny v čase se do našeho vysílání přihlásí ve 10:45. To už je pozvánka k dalšímu poslechu, která sahá za hranice Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín. Ještě blíže, doslova za dveřmi, jsou už ovšem srdcovky Zdeňka Junáka se startem hned po zprávách po 9. Věřím, že u svých zdrojů našeho vysílání, ať už jsou jakékoliv, budete ideálně nepřetržitě až do odpolední 14. hodiny, kdy vás opět velmi rád pozdravím od mikrofonu. To už vás budu vítat u Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Pavel Vacek vám v tuto chvíli posílá tedy dílčí rozloučení a přání všeho dobrého k dalšímu poslechu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Bystřici pod Hostýnem začala rekonstrukce Lipnické ulice. Kroměřížská nemocnice registruje letní pokles dárců krve. Mírné až nejhorší půdní sucho je na většině území Česka. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s maximy až 35 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Silničáři dnes začínají rekonstrukci Lipnické ulice v Bystřici pod Hostýnem. Opraví 810 metrů komunikace a náklady dosáhnou téměř 16 milionů korun. Šéf ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý Českému rozhlasu řekl, že v úseku pratí pro osobní dopravu úplná uzavírka a průjezd stavbou je povolen jen linkovým autobusům a záchranářům. Pro ostatní vozidla jsou značené objízdné trasy. V letních měsících v nemocnicích pravidelně klesá počet dárců krve. Podle mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýny Pospíšilové jsou důvodem poklesu hlavně zahraniční dovolené a následná dočasná karanténa po návratu z některých oblastí. Z kapacitních důvodů se musí dárci v Kroměříži dopředu k odběru nahlásit na telefonním čísle uvedeném na webu nemocnice. Podle Pospíšilové to platí i pro prvodárce.
2: Do darování krve a plazmy se v loňském roce v kroměřížské nemocnici zapojilo celkem 1410 dárců, z nich 147 darovalo krev vůbec poprvé. Letos do konce července zaznamenalo hematologicko-transfuzní oddělení 1287 dárců, z toho je prozatím 74 prvodárců.
0: V Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až 35 stupňů Celsia. Sport. Ve třetím kole šance ligy Slovácko prohrálo v Jablonci 0-1. Domácí přitom dohrávali bez jednoho hosté, bez dvou hráčů, potrestaných červenou kartou. Hostujícího trenéra Jana Jelínka mrzelo dvojnásobné oslabení.
3: Samozřejmě velké zklamání, protože tou pracovitostí jsme se dostali zpátky do zápasu nějakým způsobem do stejného počtu hráčů. Samozřejmě Jablonec převádí velkou kvalitu, efektivitu a hráli doma, využívali toho domácího prostředí, ale museli s náma počítat, bylo to tam vidět, že jsme byli pořád nebezpeční. A tak jsme se vrátili do zápasu, ale bohužel to na body nestačilo. Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno. K večeru oblačno s možnými přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný jižní až jihozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v ulici Radhoštská v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku došlo k nehodě tří aut. Počítejte zde s možným omezením na vozovce. A mezi Loučkou a Haluzicemi na Vsetínsku došlo k nehodě nákladního a osobního auta. No ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše a na řadě už jsou dnešní srdcovky se Zdeňkem Junákem. Příjemný poslech dalšího pořadu vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hned na úvod hodinky mám tu žhavé novinky. Zvěst, co sálá jako pec, svátek slaví Vavřinec. K němu přeju samý zdar, přidám drobnost, co by dar. Ten akt mám už v malíčku, zase rozdám písničku. Nic víc, tolik energie dožil nám teď nenalije. Nasávejte, a to hned, do 9:45. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 10. srpna roku 2026, začínáme týden a já vám přeji, aby pro vás byl úspěšný. Díval jsem se do kalendáře, ano, a dnes slaví muži, chlapci, hoši, nositelé krásného, bych řekl, staročeského jména Vavřinec. Takže všem Vavřincům všecko nejlepší k jejich svátku. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Je nás pět kamarádek různého věku a už několik let se scházíme a chodíme do přírody po korytňanských kotároch nebo na různé kulturní akce. Nejmladší z nás je Dáša a ta navrhuje, kam bychom mohli zajet za kulturou. Vždycky se ochotně nabídne, že vezme auto a pojedeme. Nikdy nechce takzvaně na benzín. A proto bychom jí chtěli touto cestou ve vašich srdcovkách poděkovat a poslat písničku Báječná ženská od Michala Tučného.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Moji milí, dnes má svátek Vavřinec. A přesně po něm se jmenuje to, co bude tenhle týden v noci lítat nad Moravou. Slzy svatého Vavřince. Odborně Perseidy. Lidově padající hvězdy. Ve skutečnosti drobky prachu z komety Swift-Tuttle, která tudy naposledy proletěla v roce 1992 a příště se ukáže až za 100 let. Země tím prachem každý srpen projede jako autem přes rozsypanou mouku. A co se v atmosféře zapálí, to my vidíme jako čáru na obloze. Něco se dá zahlédnout už dnes v noci, ale hlavní představení přijde pozítří ze středy na čtvrtek. Měsíc bude vnovu, nebude svítit, obloha zůstane celou noc černá a astronomové říkají, že takhle dobré podmínky bývají jednou za 10 let. Nejvíc toho poletí až ke 4. hodině raní. Stačí zahrada, lehátko a zhasnutá lampa nad vchodem. Dalekohled je vám tady spíš na obtíž. Jo, a ještě jedna rada. Teplá deka. Srpnová noc vypadá vlídně jenom do 11. A já ještě přidávám taková placačka, dobré, moravské, světlé, ta se taky hodí. Tož.

A protože je pondělí, mám pro vás první indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To znamená pondělní indicii. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to dáte všechno dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 50 moravských pověstí. Čte Zdeněk Junák. Taky chci vám jenom připomenout, že tento týden určitě jako musíte poslouchat každou tu indicii, ale to já vám říkám vždycky, protože jedna indicie nestačí. Chytnete pondělní a už v úterý si myslíte, že je jasno. Ne. Ono tam se to vždycky tak jako proplétá. To znamená, že opravdu pozorně poslouchat všechny indicie až do pátku. Tak, dnešní tedy pondělní indicie zní takto. Pořádně jsem to roztančila v Brně i v Praze. Ale dokonce i v Paříži. Svůj život jsem spojila se zadní Indií i Austrálií. Opakuji pondělní indicii. Pořádně jsem to roztančila v Brně i v Praze. Ale dokonce i v Paříži. Svůj život jsem spojila se zadní Indií i Austrálií. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

0: Moji milí posluchači, i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto, takže rychle, rychle. Ano, mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, já bych prosila pro moji kamarádku Jitku zahrát její písničku Věřím vám, miluje ji od 5 roku. Tak bych byla moc ráda, kdybyste jí toto přání splnili. Děkuji vám moc krát, kamarádka Maruška. Naschledanou.
0: Milá paní Maruško, rád bych splnil vaše přání, ale věřte, že písničku Věřím vám jsme v našem archivu nenašli. Opravdu. A tak doufám, že vás potěší i vaši kamarádku R.A. Dvorský v jiné písničce, která se jmenuje Děkuji, bylo to krásné. Tady je.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní důležitou indicii pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Pořádně jsem to roztančila v Brně i v Praze, ale dokonce i v Paříži. Svůj život jsem spojila se zadní Indií i Austrálií. Tak to byla pondělní indicie. No a ještě vám připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám plnil vaše přáníčka, a já je plním opravdu rád, abych vám hrál písničky, které máte rádi, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud se vám nechce psát, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete taky konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do našeho vysílacího plánu. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se hezky a já už teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná zámecké léto. A s vámi, moji milí, se budu těšit zítra v úterý po 9:00. Naschledanou.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne, kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty, než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažívá máme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela. Víte,
0: a z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No, to není obvyklé Vavrač, křesní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí. Kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím si šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hrou na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hrou na housle.
1: Ano.
0: Tak, dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jaksi ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Uzavírka silnice přes Huštěnovice se přesouvá na čtvrtek. V České republice funguje 241 týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit devátou třídu, ukázal exkluzivní průzkum. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s maximy až 35 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Úplná uzavírka silnice 1/55 v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes nezačne. Silničáři práce na opravě vozovky zahají až ve čtvrtek 13. srpna. Komunikace bude podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje Lucie Trubelíkové zcela neprůjezdná. Do obce budou mít povolený vjezd pouze obyvatelé a složky integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedená po dálnici D55 mezi Starým městem a Babicemi. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
2: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
3: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
2: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
3: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
4: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
3: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet míní, že takovou změnu není na ní české školství připravené a přibližně stejně, že by zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
5: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
0: Návrh na zrušení deváté třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Sport. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord čase 48,59 setin sekundy. Pro českou výpravu získal Rada na šampionátu čtvrtou medaili.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno, k večeru oblačno s možnými přeháňkami či bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/35 v ulici Radhoštská v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku došlo k nehodě tří aut a mezi Chropiní až Kašticemi došlo k nehodě auta se zvěří. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a nastartuje dnešní dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Anou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné pondělí a vítám vás u poslechu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jsem ráda, že se opět slyšíme a doufám, že váš nový pracovní týden začal pohodově. My se už za malou chvíli seznámíme se psem Čadem. Máme pro vás totiž další vydání rubriky Tlapky z kraje, ve které vám představujeme zvířata, která hledají domov a čekají tak na svou druhou šanci. Začneme ale hudbou. Uslyšíte Petru Černockou a Valdemara Matušku. Přeji vám hezké dopoledne. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Tisíc mil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Máme 11 minut po 10. hodině. V rubrice Tlapky z kraje dnes zamíříme do zvířecího útulku Vsetín za čadem, asi 9letým křížencem německého ovčáka. Jaký čad je, co potřebuje a jaký domov by mu nejvíc vyhovoval, zjišťovala přímo v útulku naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
1: Čad je asi 9letý kříženec německého ovčáka s velmi přátelskou povahou. Zvládá základní povely, je poslušný, čistotný a stále učenlivý. Potřebuje pánička, který s ním bude trávit čas, vezme ho na nenáročnou procházku a bude k němu přistupovat vlídně a s ohledem na jeho věk. Ideálním místem pro život by byl dům se zahradou, na které by však nebyl sám.
0: A já ještě doplním, že čad je očkovaný, kastrovaný a čipovaný. Pokud vás zaujal, informace o adopci a další podrobnosti najdete na webu Českého rozhlasu Zlín, tedy zlín.rozhlas.cz. A pokud právě čad není váš budoucí čtyřnohý parťák, nevadí. Už příští pondělí vám v rubrice Tlapky z kraje představíme dalšího psa anebo kočku, kteří čekají na nový domov.

0: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laboratoř budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byl Josef Wagner s písničkou Díky letu motýlů. Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. A před námi jsou rozhlasové stovky, náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně pět rozhlasových milníků spojených s rokem 1926. A začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z Radiožurnálu ozvala hra Na přástkách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace. Tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
1: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
2: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
3: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
4: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
2: Dokonce v tom samém měsíci, v prosinci 1937, se vysílala hra od Moliéra Lakomec. A když se reprízovala o několik měsíců později, tak ti herci se pro tu reprízu museli znova sejít a znova to museli sehrát.
3: V archivu se dochovaly ukázky z premiéry Lakomce z 30. prosince 1937. Poslechněme si samotný úvod.
5: Zloději! Zloději! Pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
5: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
3: První dramatické večery Radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul Radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly, nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
6: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
7: Tak ty ještěrky žijí v moři.
8: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase musí jít do vody.
6: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
3: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: To byl Karel Gott, bylo 10:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Už zítra, tedy v úterý 11. srpna, můžete vyrazit do Starého Města u Uherského Hradiště. V památníku Velké Moravy se totiž koná komentovaná prohlídka a my vás na ni v našem vysílání pozveme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Už zítra, tedy v úterý 11. srpna, se v památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště uskuteční komentovaná prohlídka. Průvodcem bude archeolog Slováckého muzea Zdeněk Kuchař, se kterým jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás i vaše posluchače.
0: Na úvod prosím našim posluchačům řekněte, co všechno je vlastně v památníku Velké Moravy k vidění.
1: U nás v památníku Velké Moravy v Cyrilo-metodějském centru ve Starém Městě se nacházejí tři expozice. První z nich je věnovaná životu na Velké Moravě a konkrétně se to týká základů kostela a pohřebiště, které tady bylo objeveno. Druhá expozice je věnovaná vlastně příběhu Konstantina a Metoděje a rozšiřuje rámec tady té Velké Moravy o putování Konstantina a Metoděje, o jejich život a o putování a osudech jejich žáků, po tom, co byli z Velké Moravy vyhnáni. A tato expozice je multimediální. A největší expozicí je potom pravěk Uhersko-Hradišťska, což je expozice, která je věnovaná vlastně archeologickým nálezům z pravěkých období, pro které jsme dlouho neměli prostory a nyní můžeme prezentovat stálou expozicí.
0: Na co se mohou zájemci v úterý 11. srpna těšit? O čem budete v rámci komentované prohlídky mluvit?
1: Tato komentovaná prohlídka je výjimečná v tom, že si projdeme všechny expozice a budu k samotným nálezům, k archeologickým výzkumům, ze kterých pocházejí, ale i k samotné budově dávat návštěvníkům informace a různé perličky, ke kterým se normálně při běžné prohlídce nedostanou. Takže si myslím, že právě o tady ty různé souvislosti a zajímavosti bude ta prohlídka zajímavější oproti běžné návštěvě v běžné dny.
0: Je potřeba si na prohlídku s předstihem rezervovat místo?
1: Ne, není potřeba si nic rezervovat. Je lepší se třeba informovat o tom, jaká je kapacita a kolik lidí se přihlásilo, ale myslím si, že zvládneme i větší skupinu.
0: Prohlídka se tedy uskuteční v úterý 11. srpna. V kolik hodin bude začínat?
1: Budu rád, když přijdete a uvítám vás tady ve 4 hodiny odpoledne.
0: Na komentovanou prohlídku památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště nás pozval sám průvodce, archeolog Slováckého muzea Zdeněk Kuchař. Děkujeme za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Nemáte za co, naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Bude 10:45 a posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. Výroba ohýbaného nábytku má v Bystřici pod Hostýnem tradici už 165 let. Jak se za tu dobu měnily jeho tvary, konstrukce i jednotlivé detaily, přibližuje výstava Tonetka – proměny v čase. Na tu se dnes do Bystřického zámku vydala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. A spojí se za námi už za okamžik.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Město Bystřice pod Hostýnem si letos připomíná 165 let tradice výroby ohýbaného nábytku. Právě jeho proměny v čase ukazuje výstava na místním zámku, kde se vedle sebe potkávají historické i současné podoby známých modelů židlí, takzvaných tonetek. Přímo z výstavy se teď hlásí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já se dnes nacházím na zámku v Bystřici pod Hostýnem, kde jsou vystavené desítky židlí právě takzvaných tonetek a především se jedná o židle číslo 18 a 14. Některé kusy jsou staré desítky let, jiné pocházejí z pozdější doby a když je člověk vidí vedle sebe, může mít pocit, že se na nich vlastně za posledních 165 let nic zásadního nezměnilo. Právě v detailech ale můžeme najít rozdíly, které ukazují, jak se nábytek v průběhu desetiletí přizpůsoboval době, módním trendům i požadavkům výroby.
1: Petro, co tě na výstavě nejvíc zaujalo?
2: Mě zaujalo hlavně to, co na židli na první pohled možná ani nevidíme. Když totiž stojí vedle sebe modely z různých období, je dobře vidět, jak se postupně měnily jejich tvary, konstrukce nebo jednotlivé detaily, i když na první pohled mohou vypadat velmi podobně. O tom, co všechno můžeme na vystavených kusech objevit, si teď povídám s kurátorkou Městského muzea Bystřici pod Hostýnem, paní Evou Nedělníkovou, které také už přeji krásný dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co všechno návštěvník na výstavě může vidět a jaké období vývoje ohýbaného nábytku vlastně představuje?
3: K vidění jsou především ty dvě vámi zmíněné židle katalogového čísla 14 a 18, které se v případě 14 vyrábí víc než 165 let, v případě 18 165 let. Ta 18 se vyrábí, nebo začala vyrábět už tady v Bystřici, 14 ještě v Koryčanech. U té 18 teda můžeme říct, že je to Bystřičanka.
2: Já když se na ty židle podívám, já jsem na začátku nebyla si úplně jistá, jaký mezi nimi je rozdíl. Teď už vím, že ta židle číslo 14 má vlastně, řekněme, oblouk na zádech naspevněný a ta 18 má naspevněný takovou slzičku, která vede až za to sedadlo. Takže tímhle se tady ty dvě židličky rozlišují. My se ale zaměříme na to, jak se rozlišují ty židle v jednotlivém období. Když se třeba podíváme na tu 14, která je ikonickou židlí právě firmy Tonet, a v čem se liší mezi sebou od toho začátku až po dnešek?
3: Tím asi nejvýraznějším je síla toho materiálu, ze kterého ta židle je vyrobená, protože hranol, který se začal používat v 50. letech 19. století, byl trošku tenčí, než s jakým firma pracuje dnes. Další věci potom jsou různé šířky, výšky toho sedadla i šířky opěradla a docela zajímavá je právě výška celková té židle, protože třeba v 80. letech 20. století firma obchodovala s Japonskem a protože Japonci jsou jaksi trošku menšího vzrůstu než my, tak zkracovala nožičky o 4 cm. V současné době jsou asi stejné, ale přesto, když je vidíte tady, jak jsou vedle sebe, tak vidíte, že je každá jinak vysoká.
2: Vy jste z Bystřice pod Hostýnem, to už jsme zmínili, tonetkám vlastně, tady Bystřici zná tonetku každý, řekněme, každý je trošku odborník na nábytek. Na co byste se vy osobně zaměřila při výstavě, kdybyste se podívala na ty židle, kterých detailů byste si všímala?
3: Asi trošku té tvarové odlišnosti nejvýraznější je samozřejmě opěradlo. To na té židli si všimnete úplně nejdřív. Takže když tady mám před sebou tu krásnou 14, nejhistoričtější, tak je trošku užší, než jak prošla potom tím časovým vývojem.
2: Ještě jsem si všimla jedné zajímavosti tady u vás na výstavě, to jsou zrcátka, která jsou umístěna pod těmi židlemi. K jakému účelu jste je zde nainstalovali?
3: Zrcátka jsou tam proto, aby byly vidět značky, kterými jsou ty židle značené ze spodu sedáku. Protože firma v průběhu své existence měnila značku a protože my úplně nepotřebujeme, aby si návštěvníci ty židle zvedali sami, tak jsou tam zrcátka, aby je bez dotyku sami si mohli ty značky prohlédnout.
2: Paní Nedělníko, já vám moc děkuji tady za takovou první krátkou exkurzi do světa židlí, především do modelů číslo 14 a 18. A pro naše posluchače ještě doplním, že výstava Tonetka Proměny v čase je k vidění na zámku v Bystřici pod Hostýnem do 30. srpna. Otevřeno je vždy od úterý do neděle a od 9 do 12 hodin a od 1 do 5. No a pokud se na nábytek podíváte opravdu zblízka, možná zjistíte, že i židle, kterou dobře znáte, může mít za sebou docela zajímavý vývoj. No a ještě dodám, že ať se jedná o výstavu židlí, tak zde na zámku v Bystřici pod Hostýnem tentokrát nejsou určené k sezení, ale pouze k dívání.
1: To byla redaktorka Petra Sedláčková živě z výstavy ohýbaného nábytku na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Petro, děkujeme a přejeme krásný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín.

To byla Marie Rotrová. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín bude pokračovat chovatelskou poradnou. Mým hostem dnes bude veterinář Petr Veselský a budeme spolu mluvit o zdraví zubů našich domácích mazlíčků.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nemocnice ve Vsetíně má nedostatek krve, vyzývá lidi k darování. Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. Od začátku srpna zemřelo na českých silnicích už 11 motorkářů. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost s maximy až 35 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Vsetínská nemocnice má nedostatek krevních skupin A- A+, 0- A0+. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové se zásoby stenčily kvůli horkému počasí s množstvím úrazů a zranění. Nemocnice proto hledá dárce. Pro rodiče, kteří by chtěli darovat krev, připravila třeba dětský koutek s hlídáním. Lidé se k darování můžou přihlásit v portálu pacienta nebo telefonicky přímo na transfuzním oddělení. Pod radnicí v Uherském Brodě vznikne nová expozice o historii města. Výstavní síň se bude nacházet v části historického sklepení z 15. století, která v současné době slouží jako spisový archiv. Přístup do ní bude přímo z Masarykova náměstí, říká místostarosta města Miroslav Polášek z ODS.
2: My tady ty prostory chceme zpřístupnit veřejnosti, a to tím způsobem, že probouráme původní otvor, který tu býval historicky, ale později byl zazděn a zasypán, tak jej chceme obnovit a ve stávajícím chodníku se umístí nové schodiště do podzemí, čili bude to přístupnost Masarykova náměstí.
0: Úpravy sklepení budou stát zhruba 5 milionů korun. Práce by se měly uskutečnit v příštím roce. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Informovala o tom policie na sociálních sítích. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Sport. Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 setin sekundy.
3: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svoji rodinu, svého trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dortu téhle sezóny.
0: Rada získal na šampionátu pro českou výpravu čtvrtou medaili. Druhý český finalista závodu na 400 metrů překážek, Marek Váňa byl šestý. A plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Počasí. Dnes bude ve Zlínském kraji odpoledne většinou skoro jasno. K večeru oblačno s možnými přeháňkami či bouřkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Vítr mírný jižní až jihozápadní. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kodlovicích na Uhersko-Hradišťsku došlo k nehodě osobního a nákladního auta. V Uherském Brodě v ulici Neradice je hlášen rozsypaný štěrk na vozovce. A na třídě Tomáše Bati u 21. budovy směr Malenovice došlo k nehodě dvou aut. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a dál pokračuje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Anna Randárová.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je to tak, Český rozhlas Zlín a Anna Randárová jsou s vámi i po 11. hodině. Naše vysílání bude pokračovat chovatelskou poradnou. Dnes se zaměříme na zuby našich domácích mazlíčků. Do jaké míry je potřeba, abychom se o ně starali i my a jaké komplikace může způsobit zanedbaná péče? To nám prozradí veterinář Petr Veselský z Frištátské kliniky HappyVet. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání a těším se na dnešní téma.
4: Pokud máte už teď nějaký dotaz ohledně svých zvířat, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín je dnes veterinář Petr Veselský z Frištátské kliniky HappyVet. Pane doktore, když k vám do ordinace majitel přivede kočku nebo psa, tak jak často vidíte problémy se zuby?
1: Problémy se zuby a nebo obecně s dutinou ústní vidíme velmi, velmi často. Statistika je neúprosná, je taková, že víc než 80% psů i koček po třetím roku věku života má nějaký stomatologický problém.
0: Jaké jsou ty nejběžnější problémy, které naše zvířata trápí?
1: Tak samozřejmě na prvním místě je zubní kámen, který se vlastně tvoří ze zubního plaku, tvoří se vlastně po každém jídle a potom, co se taky vyskytuje, jsou záněty dásní, zejména u koček je to problém, můžou se objevit i třeba fraktury zubů, je toho spousta.
0: O tom, jak přesně o zuby můžeme pečovat spolu, ještě budeme mluvit. Zajímá mě ale vaše zkušenost, jestli tu péči o zuby zvířat majitele často podceňují.
1: Bohužel je to tak. Opravdu většina majitelů velmi, velmi podceňuje péči o chrup svých mazlíčků.
0: Říká v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín veterinář Petr Veselský, kterého se můžete ptát i vy, posluchači, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz anebo na telefonním čísle 221 555 210. Pane doktore, dá se říct, že pokud tedy budeme teď mluvit konkrétně o psech, jsou nějaká plemena ohroženější než jiná?
1: Určitě ano. Obecně malá plemena a trpasličí plemena jsou daleko, dejme tomu, častějšími pacienty a s problémy se zuby.
0: Čím to je?
1: Je to dané tím, že mají i ti malí psi stejně zubů jako ti velcí psi. Ty zoubky mají v tlamce míň místa, nedokážou se sami tak vlastně dobře čistit. Více na nich hulpívá ten plak, ze kterého se následně tvoří ten kámen.
0: A pak už je tedy problém na světě. Vy už jste to naznačil, ale zkusme teď prosím více rozvést kočky. Ty tedy trpí na problémy se zuby často také?
1: Bohužel ano. U koček jsou problémy se zuby, potažmo s dásněmi, velice, velice častý problém. Jak jsem říkal, zhruba 80% koček po třetím roku věku života má nějaký problém v tlamce, takže opravdu velmi často tyhle problémy vidíme a musíme řešit.
0: Z vašeho úhlu pohledu, proč jsou zdravé zuby pro naše zvířata tak stěžejní a důležité?
1: Tak je potřeba si uvědomit, že dutina ústní je součástí celého těla a pokud je v ní zánět, je v ní nějaký problém, tak potom se ten problém může dostávat dál do celého těla.
0: A je to tedy to, co našim mazlíčkům potom může způsobit největší problém, že se třeba nějaká nemoc, nějaký zánět může rozšířit do celého těla a způsobit nějaký závažnější problém?
1: Je to tak, může to tak opravdu být, ale co je možná ještě důležitější, tak obecně ty záněty v tlamce a problémy se zuby, s dásněmi jsou spojené s tím, že jsou velmi, velmi bolestivé.
0: A ještě jedna otázka mě k tomuto napadá. S jakou nejvážnější komplikací jste se vy osobně setkal, pokud tedy mluvíme o zanedbání péče o zuby?
1: Obecně asi nejvážnější komplikace jsou takzvané patologické fraktury čelistí, kdy se to stane tak, že ty zoubky, když už jsou opravdu tak jako zkažené, vyhnilé, že dojde k tomu, že se oslabí i nejčastěji spodní čelist, která se zlomí.
0: Říká veterinář Petr Veselský v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. Pokračovat budeme za chvíli. Dotazy nám můžete i během písničky napsat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám přímo do studia zavolat, a to na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byl Robbie Williams a my dnes s frišťáckým veterinářem Petrem Veselským chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín probíráme péči o chrup domácích mazlíčků. Mluvili jsme spolu o tom, co všechno mohou zanedbané a nemocné zuby způsobit. A nejlepší léčba často bývá prevence. Tak pojďme si teď prosím popsat, vysvětlit, jak by ta péče o zuby měla z naší strany ideálně vypadat.
1: Je to tak, jak jste řekla, prevence je základ a u zubu to platí stoprocentně. Takže ideální scénář je takový, že když si přivedete domů štěňátko, dejme tomu už v těch 8 týdnech, tak už prostě pomalu, ale jistě začít vlastně s tím, že se mu do té tlamky díváte, že mu šaháte na ty zoubky, že ho přivykáte prostě tady na takovou péči. Můžete si už pořídit i malý dětský kartáček, nebo na začátek jsou fajn nějaké náprstkové kartáčky, a aby si pejsek vlastně zvykal, že nějaká péče se dělá. Ale říkám pejsek, ale ono to platí i pro kočičky. Ale tam je to trošku náročnější.
0: K tomu i mířila má další otázka. Takže v ideálním případě čistit zuby i kočkám. Je to tak?
1: Je to tak, opravdu.
0: Ale majitelé koček si možná teďka přemýšlí o tom, jak je to reálně možné. Tam asi, když si představíme, jaké některé kočičky umí být a že si jim to nemusí zamlouvat, tak asi odkotěte anebo s odvahou. Je to tak?
1: Je to, jak říkáte, odkotěte nebo s odvahou. A vždycky by se člověk měl snažit o pozitivní přístup, to znamená, ať už štěně nebo kotě, prostě odměňovat, neměl by to být boj a prostě nějaké prostě jako bitka, to určitě ne, mělo by to být prostě v přátelském duchu a spíš o tom prostě vydržet a prostě jakoby pořád na tom pracovat.
0: Jak často bychom zuby našim zvířatům měli čistit?
1: Bohužel ideálně každý den.
0: Je tedy ale pravděpodobné, jak už jsme to zmínili, že minimálně ze začátku se psovi nebo kočičce nebude čištění zamlouvat, ale měli bychom se přesto snažit alespoň trochu opravdu vyčistit každý zub.
1: Je to tak. Měli bychom se o to snažit. Samozřejmě nevždy se to podaří, ale snažit bychom se správně měli. A jde o to vlastně zoubky čistit hlavně z té vnější strany, to znamená mezi vlastně z té strany mezi zubem a tváří. Tam ulpívá nejvíc toho zubního plaku, ze kterého se tvoří ten kámen, takže tam by měla směřovat naše pozornost.
0: Čím bychom zuby měli čistit?
1: Tak ideálně kartáčkem, protože nic nevyčistí zuby tak dobře jako kartáček. Používají se většinou dětské kartáčky, které mají měkčí vlastně ty chluby, dá se říct. A případná varianta, jakoby, když má někdo problém s kartáčkem, tak jsou i ty náprstkové kartáčky, ale ty jsou lepší opravdu spíš tak na ten trénink.
0: Někoho by možná mohlo napadnout, že by byl dobrý nápad použít lidskou zubní pastu. Proč bychom to neměli dělat?
1: Těch důvodů, proč to nedělat, je hned několik. Je potřeba si uvědomit, že lidské pasty jsou určené k tomu, abychom je vyplivli, což pejsek ani kočička dost dobře neumí a nezvládnou to, takže by vlastně tu pastu polikali. V těch pastách bývají nějaké většinou mentoly, kterým nedělají potom dobře na žaludek, taky jsou tam různé pěnidla, jo, takže by nám potom mohli vlastně pěnit. A taky v ní může být třeba i xylitol, který dokonce je pro psy prudce toxický, takže to není dobrá cesta.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín veterinář Petr Veselský. Pokud by nás teď poslouchal majitel dospělého psa, který mu zuby nikdy nečistil, tak má to smysl zažít i třeba ve vyšším věku?
1: Určitě, vždycky to má smysl.

0: smysl, ale u staršího psa a před tím čištěním by měl chovatel jít se psem na veterinu, nechat vlastně od veterináře tu tlamku zkontrolovat, zjistit, v jakém stavu ty zoubky jsou, a pokud by to nebylo špatný ještě, tak veterinář prostě řekne, jak čistit, poradí, ale pokud už by tam byl nahromaděný kámen nebo nějaký problém, tak nejdřív by měl jít pejsek na dentální hygienu, prostě na ošetření v celkové anestezii, a potom by majitelé měli začít čistit.
1: I o tady té dentální hygieně v celkové anestezii ještě budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dnes mluvit. Ale teď jsme probírali to manuální čištění zubů našich zvířat. Možná naši posluchači zaznamenali i různé alternativy, například gely, spray nebo přípravky do vody, které se přidávají tedy psům a kočkám. Bez nějakých konkrétních značek a produktů, prosím, jsou to za vás vlastně užiteční pomocníci?
0: Do nějaké míry ano, ale opravdu to člověk musí vnímat jako doplněk a takovou jako další střípek do té skládačky k tomu mechanickému čištění zubů. Samo o sobě bohužel to ten chrup nezachrání.
1: Takže kartáček a pasta je první volba.
0: Jednoznačně.
1: S veterinářem Petrem Veselským si budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín povídat i po písničce. A probereme spolu třeba i to, jaké hračky mohou zubům našich mazlíčků škodit. Svůj dotaz týkající se zvířat ale můžete stále přidat i vy, a to buď telefonicky na čísle 221 555 210 anebo na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Terka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Tématem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín je péče o chrup našich domácích mazlíčků. Mého hosta, veterináře Petra Veselského, se můžete ptát prostřednictvím telefonu 221 555 210 anebo na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz. Zuby našich zvířat ale můžou ovlivňovat i okolnosti, na které možná zpočátku nemyslíme. Výrobci mohou slibovat, že různé dentální pamlsky anebo hračky dokážou zuby vyčistit v podstatě sami. Už jsme naznačili, že to asi úplně pravda nebude, tak řekněte nám k tomu víc, prosím.
1: Je to bohužel tak. Nemůžeme si myslet, že pokud pořídíme třeba i nějakou dentální tyčinku, že dokonale ty zuby vyčistí. Teoreticky by to bylo možné, kdyby si pejsek uvědomoval, že každým zubem musí opakovaně tu tyčinku zkousnout, tak pak ano, do nějaké míry by ta tyčinka ty zuby vyčistila, ale bohužel realita je taková, že většinou pejsci kousnou dvakrát, třikrát a pak ji spolknou.
0: A tyčinka není, je to spíše pamlsek, který.
1: Ano.
0: Pojďme teď probrat hračky, které jsou tedy v přímém kontaktu se zuby našich mazlíčků. Na co si máme při výběru dávat pozor?
1: Musíme se zejména vyhýbat nějakým tvrdým věcem. Obecné pravidlo je, že ta hračka by měla být tvrdší než vlastně samotný zub.
0: Někteří majitelé dávají pejskům na hraní parohy. Je to dobrý nápad?
1: Bohužel není. Paroh je sice přírodní materiál, ale je tvrdší než zub a bohužel zase statistika je taková, že kousání paroušku je nejčastější příčina fraktur zubu.
0: Teď mě ještě napadá, že někteří majitelé občas rádi hážou svým psům i malé kamínky, protože pejska to baví, takže také za vás rozhodně nedělat?
1: Bohužel to samé. Kamínky, to je asi druhá nejčastější příčina fraktur zubu.
0: Pejsci si rádi hrají i s provazy. V rámci hry se přetahují. Je to za vás bezpečná hra?
1: Je to bezpečné, když se to dělá s rozumem a s mírou, tak ano. Člověk musí být opatrný zejména u štěňat, které mají mléčné zuby. A v praxi poměrně často ho řešíváme, když ještě lidi mají štěňátka a už se s nima přetahují o ty různé provazy, že v těch provazech zůstanou mléčné špičáky, které se ulomí, nejsou tak pevné, jak ty trvalé. A bohužel, když dojde vlastně ke zlomení, teda fraktuře toho mléčného špičáku, tak zase už štěňátko by mělo jít na chirurgický výkon v celkové anestezii a vlastně měli bychom odstranit zbytek toho kořenu.
0: Někteří majitelé v dobré víře mohou dávat svým pejskům různé vařené, ale třeba i syrové kosti. Nemůžeme tím ale zvířatům ublížit?
1: Bohužel můžeme, zejména vařenými kostmi, které vlastně po tom uvaření skřehnou a lámou se na ostré kusy, můžou nadělat jako spoustu neplechy, nejenom v té dutině ústní, ale potom i v zažívacím traktu při svém průchodu. A u těch syrových kostí tam je to trošičku lepší situace, že pokud bychom nabídli nějakou větší kost, na jejímž konci ještě třeba chrupavka, jsou tam ještě nějaké zbytky šlach, tak tam se dá uvažovat o tom, že to je takový přírodní vlastně kartáček do nějaké míry.
0: Pojďme teď ještě k úrazům zubu. Vy už jste o nich mluvil, ale jak se z vaší zkušenosti nejčastěji stávají?
1: Nejčastěji je to právě o tom, že je to problém hlavně u velkých psů, kteří mají tak silný skus, že tou velkou silou prostě, když pes kousne do něčeho tvrdého, ať už je to třeba ten parůžek nebo ten kámen, tak prostě většinou čtvrtý premolár a prostě jeden z největších zubů v tlamce nevydrží ten tlak a rozlomí se.
0: Jak potom zdraví zubů ovlivňuje krmivo, které našim psům a kočkám dáváme?
1: Samozřejmě ovlivňuje to velmi. Je potřeba si uvědomit, že pokud dáváme hlavně konzervy a měkkou stravu, tak do které vlastně takové jídlo, které ulpívá hodně na zubech, pejsek to nemusí kousat, tak je takové krmivo přispívá k tomu, že se rychleji tvoří ten zubní plak, který následně teda mineralizuje. Většinou se říká, že za 2 až 3 dny ten plak umí už mineralizovat a začne se tvořit zubní kámen.
0: Pokud bychom teďka mluvili pouze o psech, dá se zaznamenat nějaký rozdíl mezi těmi, kteří třeba žijí v bytě a mezi těmi, kteří jsou více na zahradách, v přírodě a třeba v rámci procházky, venčení, jsou zkrátka ty zuby v kontaktu s větším množstvím nějakých přírodnin?
1: Obecně bych to tak asi úplně nerozdělil. Je to spíš o tom, že venku na zahradě žijou velcí psi, kteří obvykle mají daleko menší problémy se zuby a dá se tedy říct, že ty zuby mají v lepším stavu než pejsci, kteří jsou chovaní doma, což jsou většinou ti malé trpasličí plemena, kteří jsou bohužel jako trpí na ty problémy se zuby.
0: Říká veterinář Petr Veselský v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. Pokračovat budeme za malou chvíli a připomínám, že zaznít může i váš dotaz. Ten nám pošlete na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám ho zavolejte přímo do studia. A to na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Pozvání do chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes přijal Petr Veselský, veterinář z Frištáku na Zlínsku. Probrali jsme spolu péči o zuby našich domácích mazlíčků i to, čemu se vyvarovat. Když už ale domácí péče nestačí, tak přichází na řadu veterinář. Zajímalo by mě, může mít špatné zuby už roční pes, anebo je to problém hlavně seniorů?
1: Samozřejmě je to problém hlavně seniorů a obecně jako starších pejsků, ale ano, bohužel vídáme i to, že už v roce třeba pejsek může mít vytvořený zubní kámen.
0: Co zápach s tlamy zvířete? Je do určité míry běžný, anebo musí vždycky signalizovat problém?
1: Je to přesně, jak říkáte, do určité míry přirozený zápach slamky je přirozený, může to být. Ale jakmile majitel začnou cítit, ať už je to teda kočička nebo pejsek, že ten pach se nějak mění, zintenzivňuje, tak určitě je to zase signál jít radši na veterinu, nechat tu psu zkontrolovat.
0: Z jakých dalších příčin bychom se měli rozhodnout a jet k veterináři? Jak vlastně doma ještě poznáme, že něco není v pořádku?
1: Pokud bychom se bavili o kočičkách, tak tam kočky obecně umí velmi dobře skrývat bolest, takže tam je to jako těžké poznat, ale kdybyste viděli, že kočka začíná více slintat, že o sebe přestává pečovat, že nemá snahu se tak olizovat, a že nebude i třeba tolik baštit, tak to jsou signály, proč jít s kočičkou na veterinu. U pejsku je to podobné, kromě toho zápachu. A můžete pozorovat, že třeba když pes kouše jídlo, že mu třeba vypadne slamky, nebo třeba když zkousne, tak třeba zakňučí. To jsou signály, že je na veterinu.
0: Mluvili jsme spolu o tom, že v některých případech je tedy potom potřeba, aby se zuby ošetřily v narkóze. Proč je potřeba, aby zvíře bylo uspané?
1: Je to potřeba zejména proto, aby to ošetření proběhlo pořádně. V bdělém stavu není dost dobře možné vlastně zkontrolovat všechny zuby. Není možné dost dobře vyšetřit a ošetřit. Ta psí tlamka je velká, většinou dlouhá, je tam 42 zubů, takže je potřeba to opravdu udělat pořádně a to jde jenom v celkové anestezii.
0: Dokážu si ale představit, že někteří majitelé psů i koček se bojí, že to zvíře bude tedy kompletně uspané. Tak z vašeho úhlu pohledu je vlastně větší riziko narkóza anebo ty neléčené zuby?
1: Chápu obavy majitelů z narkózy, je to přirozené, ale je potřeba říct, že dnešní narkózy už jsou tak šetrné, že i starší pejsci, které třeba v 15 letech uspáváme a ošetřujeme jim zuby, tak ty narkózy bez problémů zvládají, takže se není v podstatě čeho bát.
0: Jak ten samotný zákrok vlastně probíhá a kdy po něm zvíře může jít domů?
1: Ten vlastní zákrok většinou nebo probíhá tak, že součástí by mělo být předoperační vyšetření krve, u starších pacientů by mělo předcházet narkóze i vyšetření srdíčka a když víme, že krevní testy jsou v pořádku, srdíčko je dobré, tak potom vlastně pejsky uvádíme do celkové anestezie. Ta už je vždycky inhalační, jinými slovy velmi šetrná a ty dentální ošetření většinou trvají hodinu až dvě, záleží podle náročnosti. A jsou to v podstatě ambulantní zákroky, takže bezprostředně po narkóze vlastně pejsky probouzíme a za krátkou dobu odchází domů.
0: I tak se ale může stát, že z různých důvodů to zvíře o zuby přijde. Dokáže i v takovém případě pes nebo kočka žít plnohodnotný život i bez zubů tedy?
1: Naštěstí ano, psům ani kočkám to vůbec nevadí, že nemají zoubky a je potřeba si uvědomit, že je lepší život bez bolesti, bez zubů, než s bolavými zuby.
0: Říká veterinář Petr Veselský v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl veterinář Petr Veselský z frištátské kliniky HappyVet. Mohli bychom na závěr tedy shrnout, na co by měli majitelé zvířat myslet, pokud se jedná o péči o zuby jejich mazlíčků?
1: Měli by myslet zejména na tu prevenci, takže ideálně od útlého věku opravdu čistit zoubky, jak pejskům, tak kočičkám. To je prostě naprostý základ. A taky, když by cítili z té tlamky nějaký jiný zápach, nebo viděli, že třeba dásně krvácí nebo jsou červené, tak je nechat zoubky nebo potažmo celou pusu zkontrolovat u veterináře.
0: Říká veterinář Petr Veselský. Pane doktore, děkujeme za váš čas, že jste s námi dnes byl a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuju za pozvání a přeji všem hezký zbytek léta.
0: A pro vás, posluchači, doplním informaci, že záznam dnešní poradny pro vás bude tradičně připraven na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

To byla Ilona Čáková s písničkou Bylo by to krásný. Posloucháte Český rozhlas Zlín. A já pro vás mám pozvánku k poslechu našeho zítřejšího dopoledního vysílání. V úterý bude mým hostem zpěvačka Kamila Poloniová, která si říká dcerka z Hošťálkovej. A povídat si budeme zítra po 11. hodině.

Blíží se 12. hodina a s ní i konec dopoledního vysílání. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásné pondělí a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji bylo v červenci téměř 16 tisíc nezaměstnaných. Kroměřížská sportovní hala má po dvou letech stavební povolení. Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Dnes bude oblačno, maximální teploty až 35 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré poledne. Ve Zlínském kraji bylo v červenci celkem 15 957 lidí bez práce. Vyplývá to ze statistik krajské pobočky úřadu práce ve Zlíně. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,2%. Přes polovina nově evidovaných uchazečů o práci jsou ženy, pokračuje ředitelka úřadu ve Zlíně Miriam Majdišová.
2: Podíl žen, zejména těch, které pečují o děti do 10 let, na celkových odchodech do zaměstnání klesá na nejnižší úroveň v rámci roku. Řada žen totiž odkládá nástup do práce až na září, kdy znovu začíná pravidelný provoz škol a školských zařízení.
0: Kroměřížská radnice má po více než dvou letech od podání žádosti stavební povolení na novou sportovní halu. Zatím je nepravomocné. Přitom už v letošním rozpočtu má radnice na halu vyčleněno 30 milionů korun. Město by do konce roku chtělo alespoň postavit pro halu potřebnou trafostanici. Celkové náklady na stavbu haly s hřištěm 40x20 metrů a kapacitou 400 diváků jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun.
3: Radnice na svém webu uvedla, že prodleva v tomto případě nejde za stavebním úřadem, ale za stěžovatelem, který chce investici zmařit. Plánovaná výstavba haly zatím prošla dvěma odvoláními a jedním soudním řízením. Teď vedení města doufá, že se stavbu podaří v příštím roce rozjet naplno. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní.
1: Sport.
0: Česká atletika má juniorského mistra světa. Michal Rada vyhrál v americkém Eugene běh na 400 metrů překážek. Zvládl to v evropském juniorském rekordu časem 48 sekund a 59 setin sekundy.
4: To je něco neuvěřitelného, ještě jsem tady měl v hledišti svou rodinu, svého trenéra, své nejbližší kamarády, jsem za to neskutečně vděčný. Za 10-11 dní mě čeká debut na diamantové lize, takže to bude ještě taková další třešnička na dort téhle sezóny.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno. K večeru se mohou tvořit lokální přehánky, výjimečně i silná bouřka. Nejvyšší teploty jsou 32 až 35 stupňů, povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Zlín vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

K poslechu pěkných písniček, podání dechových kapel a cymbálových muzik vás polkou Teče vodička pozvala Boršičanka Antonína Koníčka. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned se podívám, kdo má svátek. U nás i na Slovensku jsou to Vavřincové, přeji vše dobré. No a taky dnes přivítáme mezi námi nějakého toho mladého zpěváčka či zpěvačku, alespoň tedy doufám, ne, já pevně věřím, prostě toho, kdo se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Tady je telefonní číslo 726 46 5200 a teď už manželé Uhrovi.

0: Krásnou písničku zpívali manželé Uhrovi. Byla to písnička Josefa Uhra, Lanžhutská dědinečka. No a na cymbál hrál Marek Cypris. A já už tady mám dnešní malou zpěvačku. Je to slečna z Prakšic a jmenuje se Stella Konsu. Tak, Stelo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak napředně řekni, co nám budeš zpívat.
1: Já budu zpívat Mámám krepelenku.
0: Tak, můžeš začít.

0: No ale víš, co mě vrtá v hlavě od začátku? Jak ty jsi přišla k tomu příjmení?
1: No, můj tatínek je totiž z Brazílie a moje tam studovala a potkala tatínka, tak já mám po tatínkovi příjmení.
0: No tak, ty máš takové kořeny. No to je úžasné. A řekni mě, Stelo, ty chodíš do které třídy?
1: Půjdu do třetí.
0: Do třetí třídy. A co pak se ti v té škole nejvíc líbí, kromě tedy asi z toho zpěvu?
1: No, tělocvik a čeština.
0: Čeština ti jde opravdu dobře, krásně vyslovuješ. A jak pak si prožila prázdniny, mě pověz?
1: No, jsme tady u babičky, hraju si, čtu si knížku a chodím s kamarádkama ven.
0: Takže jsi spokojená s prázdninama?
1: Ano, jsem.
0: No a ještě bude nějaký výlet třeba? Budou?
1: Ano, bude.
0: A kam?
1: No, asi do galaxie nebo do nějaké herny.
0: A jo, no tak pozdravuj babičku, musím mít s tebe velkou radost, protože jsi šikovná slečna. Já tady pozdravím i tvoje kamarádky, ano. Určitě budou poslouchat, Stelo. Ano. No a jak určitě víš, tak pak, když budeš mít to štěstí, a já doufám, že ano, tak budeš vylosována v neděli a dostaneš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. Byla bys ráda, že jo?
1: Ano, byla.
0: No, bodejť. A já se ptám každého skoro, jestli má doma nějaké zvířátko.
1: Ano, mám.
0: A které? Jaké?
1: Pejska, kočičku, slepičky a králičku.
0: No tak ty máš tolik zvířátek, tak tam uvidíš tedy trošičku jiné než pejsek, kočička, slepičky. A každopádně to bude velký zážitek. Ano. No, Stelo, já ti přeji krásné prázdniny, užívej si, zdravím babičku a taky ty tvoje kamarádky, které ti jsou na blízku a děkujeme ti, jak jsi krásně zpříjemnila Moravu krásnou zem. Jsi opravdu šikovná, měj se moc hezky, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No a já Stele věnuji 3 srdénka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Tři srdenka, Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské, hrála Blatnička a já jsem ty Tři srdenka společně s Blatničkou věnovala hlavně dnešní zpěvačce, osmileté slečně Stele Koncu, která opravdu nádherně zpívala. Tak Stelo, ještě jednou moc děkujeme. No ale teď už tady mám gratulanty, tak dávám slovo do Dolní Loučky panu Ladislavovi. Dobrý den, nebo Dolních Louček. Dobrý den. Pane Ladislave.
1: Ano.
0: No, už jste na řadě.
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady Gatinský Ladislav, prosím vás, já bych chtěl nechat zahrát své manželce Jiřínce Gatinské ke 80. které měla 4. srpna. A já teda mám 11. srpna 80. To je druhá věc. A třetí věc, jsme spolu 60 let.
0: To je nádherná diamantová svatba. Diamantová svatba, že?
1: No.
0: Pane Ladislave, no co popřejete Jiřince vaší?
1: Jiřince, všechno nejlepší, hodně zdraví. A byte se mnou aspoň ještě 10 let vydržela. No. A my jsme do té 90. doklepali snad.
0: Tak pane Ladislave, nalijme si čistého vína, když to s vámi vydržela Jiřinka 60 let.
1: Hned jdu na to.
0: Tak těch 10 let není nic, takže nashledanou a připím na vaše zdraví.
1: Děkuji.
0: No a teď už pan Matěj z Kvasic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. Já myslím, že popřál Marušce Valáškové dorosti na okromě lidé. Narozeně vám všechno nechci hodně zdraví a ještě vám chci vyzvědět, paní Ostra, že u nás se koná půd k Vasici, to tam nedělá, to stánky budou kolotoče a bude hrát nedělu Vršovánka a v sobotu budou Kantej.
0: Mm-hmm. Takže v sobotu a v neděli 15. 16. v Kvasicích, ano?
2: Ano,
0: tak to
2: ano.
0: Byla zároveň pozvánka, ale hlavně přání pro paní Marušku Balášovou. Pane Matěj, hezký den.
2: Nashledanou.
0: No a my už si zaspíváme s malou českou dechovkou.

0: Tak to jsme si zaspívali známé myslivecké písně a další telefonát paní Zdeňka. Dobrý den.
1: Já vám přeji dobrý den. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát paní Slabákové Ivance, to je hlavní, a vám všem za krásné, moc krásné písničky. A jenom se zeptám, jestli je možno si přát srdcovku pod tou naší starou lípou, ale to je asi, kdyby náhodou se někdy zadařilo.
0: No a proč by se to nemohlo přát, paní Růžičková?
1: No já vím, že jste šikovní. No,
0: pod tou naší starou lípou, to je písnička velmi známá, oblíbená. Tak ještě mi řekněte, odkud vy jste?
1: Z Velkých Němčic,
0: jo,
1: Zdeňka.
0: Tak. A můžete
1: Růžičková
0: pokračovat?
1: Tak vám moc děkuji a chtěla bych poslat přání do Opatovic pro pana Davida Morávka, který má krásné narozeniny. Včera měl krásné narozeniny a nedovolala jsem se ani sobotu, ani v neděli, ale dneska se mě to zaštěstilo, takže mu přeji hlavně hodně, hodně zdraví, Davide. Máš kolem sami ženy, takže já si myslím, že do té stovky to dotáhneš. A jeho přítelkyně, konečně už by taky mohl před něj pokleknout a požádat ji o ruku. Ivanka Palečková, ta se dožívá 17. srpna, taky krásné narozeniny. A jeho tatínkovi David, panu Milošovi Morávkovi a paní pro potěšení pro paní Lídušku Palečkovou.
0: Jméno paní Růžičková.
1: To bylo jméno, teď jsem to dopletla.
0: Takže
1: a
0: všem popřejeme jen to nejlepší a písnička bude
1: ano,
0: za chvilku.
1: Přeji mu to všechny děvčata od koní. A
0: Zdeněk
1: Růžička všichni. Děkuji vám.
0: Naschledanou, naschledanou. Bukovaný pan Slováček. Dobrý den.
2: Dobrý den ještě jednou, zdravím vás a celý rozhlas Brno a všechny posluchače. Chtěl bych popřát, dneska se právě narodil před 50 lety duchovní otec svatopluk Pavlica, rodák ze Žeravin na Veselsku. Začínal v Kyjově jako kaplán, farář a pan děkán a prožil zde značnou část svého kněžského života. V současné době působí jako děkán ve Vyškově. Děkujeme za všechno. I za několik sezon, které propotil ve fotbalových drezech Bukován. Tož svaťo. Hodně zdraví, božího požehnání, ochranu paní Marie Žarovské a provázení Duchem Svatým v další tvojí službě. To přeji určitě všichni tvoji bývalí farníci z Bukován a blízkých dědin. S úctou zdraví Josef Slováček z Bukovana.
0: No a mně se líbí, že duchovní otec Vaťa je také sportovec, pane Slováčku.
2: Takový sportovec, jak jsme byli všetci mý dříve.
0: No.
2: Všetci jsme trošku postižení nějakýma těma kotníkama, kolenama, kloubama a tak dále. No ale to se rád dělat.
0: Takže přeji všechno dobré. Naschledanou.
2: Děkuji i vám.
0: Naschledanou. A už přichází Moravanka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: No ale teď už opět Morava krásná zem. Naše telefonní číslo je 726 46 5200. No a další telefonát paní Marková. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát svýmu strýci z Velkého Mezříčí Pepiku Štěpánkovi k narozeninám a přeju mu hodně zdravíčka, štěstička a ať je pořád stále tak veselý. A moc vám děkuju, abyste mu zahráli hezkou písničku.
3: Tak já si myslím, že se líbit bude, paní Marková. Nashledanou.
4: Nashledanou.
3: Zdravím i Pepíka, ale teď už zdravím pana Mojmíra. Dobrý den.
5: Dobrý den, vážená paní redaktorko, zdraví vás a celé Rádio Brno, věrný posluchač Mojmír z Moravského krasu. Právě dnes se dožívá hezkého životního jubilea, stále plná energie, paní Marie Součková, starostlivá máma, pečující babička a ochotná kamarádka, sousedka a také dlouholetá členka výboru Sdružení vlastníků bydlení družstevního bytu. Za její pomoc, péči a pozornost, její přátelé, zdraví a v neposlední řadě její rodina přejí do dalšího života. Za všechno samozřejmě děkuji a přeji do dalšího života životní hodně štěstí, zdraví a vlastní vitalitu. Rádiu Brno, my starší děkujeme za hezká vysílání a také za pozbudivé impulzy do dalšího života. Děkuji za váš čas a nashledanou.
3: Tak to bylo krásné přání, pane Mojmíre, no pouzbudivá bude i písnička, která se jmenuje Krásně je nám, takže samozřejmě bude hrát Stříbrňanka za malou chvíli. Nashledanou.
5: Nashledanou.
3: A dopis dnes v Černovicích slaví narozeniny Luděk Juračka, velký milovník tufaranky a tance. Zítra 11. ve Valašském Beziříči Zdeňka Šudrlová. No a ve čtvrtek v Hlivicích Alena Husárková, svátek i narozeniny. Všem jubilantům přejeme především hodně dobrého zdraví, lásky a štěstí, radosti z rodiny, ať prožívají samé příjemné chvilky v životě. Blahopřejí Anička a Karel Štolfovino. A Anička ještě píše, že by chtěla pro sebe k narozeninám také hezkou písničku. Je tady přímo napsaná, jaká písnička by to měla být. Tak paní Aničko, tu jsem si napsala jako tu vaši srdcovku, ale teď bude jiná a určitě se vám bude líbit také. Už jsem říkala panu Mojmírovi, jmenuje se Krásně je nám.
2: Český rozhlas z

0: Tak to byla písnička Antonína Perničky v podání Stříbrňanky. No a teď už dávám slovo do Hnánic panu Soukupovi. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl popřát našemu Přemečkovi Metkovýmu, který oslavil krásných 50 let, hodně štěstíčka, zdravíčka a pro všechny borce do naší firmy, ať nám práce ubývá.
0: Tak jo. Tak já vám to přeji také a všechny vás tam zdravím. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou. Paní Helena je na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, chci pozdravit teda celý rozhlas a hlavně poděkovat a za zdařilý hodovnický hodí a hlavně za velký poděkování a velké občerstvení na paře a poděkovat všem, jak to pěkně připravili.
0: Tak jo, a kde ty hody byly, paní Helenu?
2: V Hodoníně.
0: V Hodoníně, no to jste neřekla, tak abychom věděli. Dobře, takže všem těm organizátorům pošleme písničku.
2: Ano,
0: tak,
2: ano.
0: Naschledanou.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: No a tady je prosba o zahrání nějaké pěkné písničky pro paní Lidku Kopřivovou z Mistřína k jejím dnešním narozeninám. Dále paní Jakubíčková píše: přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky a rodinné pohody a ještě dodatečně chci popřát paní Aničce Pešové také z Mistřína, která oslavila narozeniny 5. srpna. Také jí přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstí, lásky, rodinné pohody a božího požehnání. No a to přeje Naďa Jakubíčková se svojí rodinou. Písnička i pro paní Marii Janderovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a Lácaranka nám přináší Rozmarín z lásky.

Tak to byla písnička Pavla Karlíka a co, když jsme poslouchali Rozmarín z lásky, tak mě volala textařka paní Františka Tomejčíková. V pátek jsem manželům Tomejčíkovi, Jirkovi a Františce hrála Těmický mlýn, písničku, kterou otextovala přímo paní Tomejčíková. No stalo se bohužel, že manželé neslyšeli, tak jsem jim poradila a řeknu to i vám, kdyby náhodou jste něco přeslechli nebo chtěli si to poslechnout ještě jednou, tak si najděte naše webové schránky Rozhlas Brno, tam si najdete audioarchiv a tam už si najdete vaše, co budete chtít, nějaký ten záznam. Tak teď už se ještě podívám do mailu. Tady vidím, dnes má narozeninový den dobrovolná hasička, sestra Broňa Trčková. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a veliký dík, co pro hasiče dělá. Přejí všichni hasiči z Perné. Další. Chtěla bych poprosit o přání k narozeninám Teresce Pohankové do Těmic ke krásným 35. narozeninám. Přejeme jí celý náš pracovní tým hodně štěstí, lásky, hlavně spousty zdraví a božího požehnání. Holky z Ekoru. A mám tady další. Skoroňáci, moc vám děkuju za včerejší krásné hody v Kobylnicích, píše Jarda Wolf. Byla to parádní muzika a moc jsem si vás užil. Dechovku mám opravdu moc rád a když slyším tak pěkně zahranou muziku, hned je člověku hezky u srdíčka. Děkuju vám za krásnou atmosféru, za vaše hraní a hlavně za radost, kterou svou muzikou rozdáváte. Bylo to fakt krásné a jsem rád, že jsem tam mohl být. Ať vám to pořád tak krásně hraje, chlapi. Budu se těšit zase někdy naslyšenou. No a nám teď bude hrát Kotáranka.

Tak to byla Kotaranka, ještě snad něco stihnu. Písnička pro paní Dagmar Vajdovou z Rackové, která dnes slaví narozeniny. Přání a pusu posílají manžel Staňa a synové Filda a Davča. Tady je přání pro Josefa Janíga z Květné k jeho 56. narozeninám, které oslavil v sobotu 8. Hodně štěstí, zdraví, méně bolesti kolen, lásky a božího požehnání přeje kolektiv kolegů z Uherského Hradiště. A ještě, paní Anice Štolfové se líbila ta písnička, tak to jsem moc ráda. A poslední krásnou písničku jako poděkování obci Boršice a všem, co se podíleli na včerejší akci v kulturním domě, předávání cen všem, co se zúčastnili na soutěži o nejlepší obec Zlínského kraje. Moc děkujeme, gratulujeme k výhře a věříme, že vyhrajeme i celostátní soutěž. Moc děkujeme, občané z Boršic. No a poslední písnička, Der Flanský pan farář.

Tak to byla Kristýna Danielová, cymbálová muzika Ohnica. Je 12 hodin 57 minut, polední část Moravy krásné země končí. Ještě jednou zdravíme dnešní úžasnou zpěvačku Stelu Konsu z Prakšic. No a s vámi se loučím, přeji pěkný den. Nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. No a na závěr je to orchestrální skladba Palo Smolára do 12 hodin. Hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kroměřížská nemocnice registruje pokles dárců krve. Zkoušky barům Czech Rally Zlín si v úterý vyžádají dopravní omezení u Luhačovic. V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat. Dnes bude oblačno, teploty až 35 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. V letních měsících v nemocnicích klesá počet dárců krve. Podle mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýny Pospíšilové jsou důvodem hlavně zahraniční dovolené a dočasná karanténa po návratu z některých oblastí. Z kapacitních důvodů se musí dárci v Kroměříži dopředu k odběru hlásit na telefonním čísle uvedeném na webu nemocnice. Podle Pospíšilové to platí i pro prvodárce.
4: Do darování krve a plazmy se v loňském roce v kroměřížské nemocnici zapojilo celkem 1410 dárců, z nich 147 darovalo krev vůbec poprvé. Letos do konce července zaznamenalo hematologicko-transfuzní oddělení 1287 dárců, z toho je prozatím 74 prvodárců.
2: Úterý od 7 do 17 hodin budou kvůli tréninkovým jízdám barům Czech Rally změny v autobusové dopravě v okolí Luhačovic. V daném čase budou zrušeny zastávky v Pozlovicích u zemědělského družstva a v Řetěchově. Projíždějící spoje budou končit na zastávce Pozlovice Horní konec a mezi Řetěchovem a Lutkovicemi nebudou spoje jezdit vůbec. Objízdná trasa spoje číslo 51 povede po trase Lutkovice Biskupice Luhačovice. Světové oceány byly v červenci rekordně teplé. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96 stupně Celsia. Pro daný měsíc jde historicky o nejvyšší hodnotu. Zvlášť k teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří. Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Podle webu Intersucho je na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
5: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
6: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
5: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
7: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
5: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno. K večeru se mohou tvořit lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Povane mírný vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto havarovalo do stromu v Lutkovicích u Zlína. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín,

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky ní.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky, a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, kteří se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový, a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit. A je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří

0: se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
0: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že Sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, Tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupí a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa v tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Děkuju ti.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Státní zástupce žádá pro muže obžalovaného z loňského zapálení baru ve Zlíně až 22 let vězení. Nemocnice ve Vsetíně má nedostatek krve, vyzývá lidi k darování. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 35 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Trest až 22 let vězení žádá státní zástupce pro Daniela Kratochvíla, který je obžalovaný z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu, který uvnitř zapálil. Požár se rychle rozšířil a ohrozil barmana i hosty. Barman při útěku utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou. Kratochvíl se hájil tím, že události nepamatuje. Soud dnes pokračoval výslechy svědků. Další hlavní líčení je naplánované na konec srpna. Vsetínská nemocnice má nedostatek krevních skupin A minus, A plus, 0 minus a 0 plus. Podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové se zásoby stenčily kvůli horkému počasí s množstvím úrazů a zranění. Nemocnice proto hledá dárce. Pro rodiče, kteří by chtěli krev darovat, připravila třeba dětský koutek s hlídáním. Lidé se k darování můžou přihlásit v portálu pacienta nebo telefonicky přímo na transfuzním oddělení. 3 z 5 lidí v Česku odmítají zkrácení povinné školní docházky z 9 na 8 let. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých. Nejvíc se jich zhodlo na tom, že by si spíš měla ve výuce dělat vhodná obsahová změna, říká analytik Medianu Vojtěch Dufek.
3: 81% lidí souhlasí s tím, že české školství potřebuje spíše změnu obsahu výuky než délky školní docházky. Nejméně lidí souhlasí s tím, že zkrácení školní docházky povede k úsporám státního rozpočtu. U tohoto výroku jsou názory téměř vyrovnané.
2: V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a bílá velryba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
4: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
2: Osobnost Vladimíra Párala připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín také kolem 14:30.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno. K večeru se mohou tvořit lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 35 stupňů Celsia. Povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto se srazilo se Srnou u Otrokovic na silnici 438 na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den. První píseň dnešního dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín se jmenuje Letní láska. Řekl bych, že se hezky hodí k tomu aktuálnímu počasí, i když být zamilovaný, to se hodí v jakékoliv roční době a i kdyby bylo třeba 40 pod nulou. Věřím, že jste raději, že máme ty vyšší teploty, i když někdy je to možná až moc, i na počasí se dostane v našem dobrém odpoledni. Věřím, že jste také úspěšně zahájili už 33. týden letošního roku. Máme pondělí 10. srpna. I v tento den sledujeme v rámci odpoledního vysílání, co se děje v našem kraji. A tak víme, že nezaměstnanost v našem regionu v červenci vzrostla, a to na 4,2%. Bez práce tak bylo téměř 16 000 lidí. Právě k tomu se dozvíte podrobnosti už za chviličku po slibované písni. Máme 5,5 minuty po 14. a Pavel Vacek vám přeje nádherný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Český rozhlas Zlín a další aktualita v jeho vysílání. Ve Zlínském kraji bylo na konci července téměř 16 000 lidí bez práce. Vyplývá to ze statistik krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně. Tématem se zabývala reportérka Tereza Chrastinová a výsledky svojí práce a výzkumu přináší k nám do vysílání přímo zde ve studiu. Vítám, hezký den.
1: Děkuji moc krát, hezké odpoledne. Krajský úřad práce ve Zlíně evidoval na konci července celkem 15 957 uchazečů o práci. To je o 719 lidí více než v červnu. Míra nezaměstnanosti tak meziměsíčně vzrostla na 4,2%. Co se týče srovnání mezi jednotlivými okresy ve Zlínském kraji, nejvíce lidí bez práce je v okrese Vsetín s více než 5%. Okres Zlín vykazuje podíl nezaměstnaných 3,5%, což představuje čtvrtý nejnižší podíl lidí bez práce v Česku. Ještě doplním, že krajská pobočka Úřadu práce ve Zlíně zaznamenala v červenci 4301 volných pracovních míst, což bylo o 40 více než v předchozím měsíci.
0: Zmínili jsme, že v rámci celého kraje míra nezaměstnanosti vzrostla na hodnotu 4,2%. Je tento nárůst nějak výjimečný? Má to nějaké konkrétní vysvětlení?
1: Podle ředitelky krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšové je nárůst nezaměstnanosti v červenci obvyklým jevem, stejně jako každoročně se opakující trend v průběhu letních měsíců, kdy větší část nově evidovaných uchazečů o zaměstnání představují ženy. Letos v červenci jich bylo 57% a pokračuje Miriam Majdyšová.
2: Podíl žen, zejména těch, které pečují o děti do 10 let, na celkových odchodech do zaměstnání klesá na nejnižší úroveň v rámci roku. Řada žen totiž odkládá nástup do práce až na září, kdy znovu začíná pravidelný provoz škol a školských zařízení.
0: Terezo, máme v rámci celkové aktuální míry nezaměstnanosti nějaké srovnání v rámci České republiky?
1: Co se týče celkové nezaměstnanosti v zemi, ta dosáhla výše rovných 5%. Kromě Vsetínska z 5,5% je tak míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji pod celorepublikovým průměrem. Nejhůře jsou na tom lidé na Karvinsku a Mostecku, kde je nezaměstnanost více než 10%. Pro srovnání, zatímco na Karvinsku se o jedno pracovní místo uchází v průměru až 19 lidí, na Zlínsku jsou to 2 až 3 lidé.
0: Ve Zlínském kraji vzrostla míra nezaměstnanosti na 4,2%. Bez práce tak bylo na konci července necelých 16 000 lidí. Podrobnosti k tomuto do vysílání přinesla reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme za ně. Naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, hezký den.
0: A další aktualita bude následovat. Ve Zlínském kraji sledujeme i jiné jevy. Týmové praxe pomohly v celé České republice najít lékaře pro 44 000 klientů největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. Jak tento způsob lékařské péče funguje, to právě se zaměřením na náš kraj vysvětlíme za chvíli.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: je 3:45. Pojďme se teď podívat v pondělí 10. srpna na jedno aktuální téma. Ve Zlínském kraji funguje 14 lékařských ordinací v takzvaném režimu týmové praxe. Hned vysvětlíme. 11 z nich jsou pracoviště všeobecných praktických lékařů a 3 jsou pediatrické ordinace. Vyplývá to z aktuálních údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. V praxi to vypadá tak, že jedno pracoviště sdílí minimálně 2 lékaři. Musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, mají nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven. V jedné takové ordinaci na Kroměřížsku natáčela i naše reportérka.
1: Otevři mě pusinku, řekni a. Výborně, šikovná.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko, ukážeš mi, kde máš srdíčko, kam to mám dát. Tam, tak si vyhrň tričenko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
4: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti, dlouholetí pacienti. Já už mám skoro třetí generaci některých pacientů.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
3: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby, pokud je to potřeba. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
4: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
5: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
4: My jsme byli taky oblast v podstatě se zhoršenou dostupností péče, protože ne všichni pacienti se dostali k registraci, když jsme měli přeplněné vlastně ordinace. My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
6: Vlny horka se valí Evropou a naše těla jedou na plný výkon. Co se v nich odehrává, když se organismus začne přehřívat? A jak poznat, že už může být ohroženo naše zdraví? I na tyto otázky odpoví host poradny pro zdraví, kardiolog a interní lékař Zlínské Baťově nemocnice Michal Mikulica. Už 12. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
7: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Krásné odpoledne vám přeje Český rozhlas Zlín. V tuto chvíli se zaměříme na to, co se děje venku a co se tam bude dít, tedy hlavně z hlediska teplot, srážek a podobně.
1: Počasí.
0: Tohle všechno teď proberu s meteoroložkou Jitkou Kučerovou, které přeji hezké pondělí.
2: Dobré odpoledne.
0: A pojďme se na to odpoledne zrovna zaměřit. Pojďte nám ho popsat, jak to vypadá v našem kraji. 6 minutek a to necelých před 2:30.
2: Teploty jsou v těch středních a nižších polohách tropické, 31 až 33 stupňů, dokonce v Rožnově pod Radhoštěm byl už vyrovnán rekord původní, který byl z roku 1961, bylo to 32 stupňů, takže tam už se rekord vyrovnal. Ty vyšší nebo nejvyšší polohy mají tak od nějakých 29 do 31 stupňů, takže i tam panují v podstatě tropy, krom těch úplně nejvyšších poloh. Na obloze teď od západu přibylo oblačnosti, respektive to takový další pás oblačnosti, takže zhruba severní část kraje je pokryt a takovou větší oblačností, oblačno, možná dokonce by se dalo říct někde, že je i skoro zatažená obloha, naopak směrem na jih kraje té oblačnosti ubývá, tam teď spíše převažuje polojasno nebo možná dokonce skoro jasno, ale je to na takovou nějakou přechodnou dobu. Vítr fouká z jižních směrů a nejčastěji ty rychlosti jsou slabé, ale někde fouká i mírný.
0: O srážkách zatím nepadla nějaká zmínka, tak se zeptám, jestli přijdou v následujících hodinách, protože jedna z pranostik pro ten dnešní den říká, jestliže na svatého Vavřince prší, bude hodně myší, tak jak to s těmi hlodavci bude?
2: No, pršení bych to úplně nenazvala, nicméně v tom pozdějším odpolední té oblačnosti obecně bude přibývat, tady ten pás přejde, ale za ním se ještě bude vytvářet další kupovitá oblačnost, takže nějaké převažující oblačno, no a někdy k večeru se nějaká lokální přeháňka vytvořit na té oblačnosti může, možná i nějaká bouřka, ale ta by hrozila asi hlavně tím, pokud se tedy vytvoří jak ty přeháňky, tak případná bouřka, pravděpodobnost úplně velká není, tak by na ní mohlo fouknout, ale bylo by to jenom na přechodnou krátkou dobu, docela i výrazněji fouknout, no a během večera pak ty srážky ustanou. Oblačnost moc ubývat nebude, protože i v noci čekáme převažující polojasno nebo stále ještě možná až to oblačno. Až zítra k ránu pak ta oblačnost začne pozvolna ubývat. No a když se vrátím k teplotám, tak ty teď ještě v těch následujících pár hodinách mohou stoupat možná až k 35 stupňům na jihozápadě nebo západním okraji Zlínského kraje. No a v noci pak budou klesat a nejčastější teploty zítra nad ránem 18 až 15 stupňů, v údolích zase chladněji, v místy kolem 14-13, vítr v noci slabý západních, postupně severních směrů.
0: A jak to bude zítra přes den, paní Kučerová?
2: Zítřek slunečný už a takové drobné ochlazení oproti dnešku, 27 až 30 stupňů maximální teploty, jinak očekáváme polojasno, skoro jasno, potom zítra k večeru bude oblačnost ubývat a večer už může být i jasná obloha, vítr mírný, severovýchodní až severní.
0: A biozátěž?
2: Biozátěž, ta je na stupni číslo 2, tedy střední.
0: A ještě si tedy při té střední biozátěži projdeme i střední den pracovního týdne.
2: Slunečno nadále a v podstatě takový asi v uvozovkách nejchladnější den, 24 až 28 stupňů maxima, ráno může být ještě o něco chladnější než třeba to dnešní nebo včerejší, 13 až 10 stupňů v údolích se slabším větrem i kolem jenom 8 stupňů, no a vítr bude foukat i ve středu přes den, hlavně v západní části kraje mírný, severovýchodní až severní a jinak bude jasno nebo skoro jasno.
0: A opět úkrok zpátky, tedy k tomu dnešnímu datu a pak ještě spousta úkroků, kolik to nevím, to víte vy. Půjdeme v čase k těm dnům, tedy rokům, kdy bylo 10. srpna nejtepleji a nejchladněji v našem kraji. Teplotní rekordy.
2: Nejtepleji 38 stupňů bylo v roce 1933 a tato hodnota byla naměřena ve Zdounkách na Kroměřížsku. No a Huslenky Kychová v roce 1995 hodnota nejnižší 1,5 stupně.
0: Říká Jitka Kučerová. Děkujeme za všechny informace o počasí. Přejeme hezký zbytek pondělka a celý krásný týden. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: A my pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jednu velmi aktuální a také velmi smutnou zprávu. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, autor románu Protchnutých sexualitou. Už za chviličku se dozvíte víc.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Možná už jste ve zprávách Českého rozhlasu Zlín zachytili tu smutnou zprávu, která je ovšem velmi aktuální. Ještě v dnešním raním kalendáriu jsem blahopřál k dnešním narozeninám spisovateli Vladimíru Páralovi a teď svět zastihla zpráva o jeho úmrtí. Ano, Vladimír Páral zemřel v den svých narozenin, právě dnes bylo mu 94 let. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomenout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ze Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
7: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
7: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
7: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
7: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
7: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
7: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
7: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrází obrátil do známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.

0: Píseň Karla Gotta do posledního tónu na vlnách Českého rozhlasu Zlín, kde pokračuje v obvyklých časech i tento týden zámecké léto. Už za chvíli vás pozveme na další z našich zámků. Těšte se.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Je neuvěřitelné, jak to letí, nejen, že máme 14 hodin 42,5 minuty, ale letošní zámecké léto vstupuje v pondělí 10. srpna už do svého 7. týdne. Až do konce tohoto měsíce vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Kam se vydáme dnes, to opět ví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kde byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zajdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora, ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky, máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Při pohledu na výsledky 3. kola fotbalové šance ligy je zřejmé, který duel nabídl nejzábavnější zápletku. Mluvím o duelu Teplic z Plzní, který skončil divokou remízou 5-5. Nejen tomu se už za okamžik budeme věnovat v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín podrobněji.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Zlína i Slovácka o víkendu prohráli, to jste už z vysílání Českého rozhlasu Zlín mohli slyšet. V pondělí odpoledne je tradičně prostor pro souhrn toho nejzajímavějšího, co se stalo o víkendu na ostatních prvoligových stadionech. Nejvíc pozornosti přitáhl ve třetím kole duel Teplic s Plzní, který skončil remízou 5-5.
1: Zápas fotbalistů Teplice a Plzně přitom začal tak, že hosté už v 10. minutě vedli 3-0. Postupně ale o náskok přišli a chvíli dokonce prohrávali 4-5. Takto bláznivý vývoj prožíval trenér Viktorie Martin Hyský.
2: Opravdu mi jako na lavičce nebylo dobře, protože cítil jsem tu euforii, cítil jsem tu sílu, byl jsem nadšený z toho, jak to mužstvo začalo ten zápas. Je to prostě pro ty nestranné diváky výborný zážitek, pro mě jako pro trenéra a pro mužstvo samozřejmě je to šok.
1: Za teplický tým hodnotil konečnou remízu 5-5 záložník Matěj Radosta.
3: Já si myslím, že jsme ukázali tu sílu, kterou máme, že proti týmu jako je Plzeň prohrávat vlastně 3-0 do 10. minuty, jak myslím si, že hodně týmu by to složilo. Byla to taková flow, která nás jako zastihla a chtěli jsme to stranu na naší stranu a dělali jsme pro to maximum. Ve finále, že trošku litujeme toho výsledku, protože jsme vlastně mohli klidně brát 3 body.
1: Špatný vstup do prvoligové sezóny zažívá pražská Sparta. V Mladé Boleslavi prohrála 0-2 a po 3 kolech má v tabulce jen 3 body. Trenér Brian Priske navíc ví, že nejde o nějakou souhru nešťastných okolností.
4: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu. Nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní. Ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
1: Úplně jinou náladu měl po utkání s Baníkem Ostrava záložník Hradce Králové Tom Slončík. Při výhře 2-1 vstřelil oba góly Otroků a v obou případech šlo o dorážky těsně před bránou. Trenér David Horejš to glosoval tak, že Slončík přišel ke gólům jako slepý k houslím, na což střelec reagoval takto.
5: Absolutně nechápu tady ten názor. Samozřejmě na oko to byly třeba snadné góly. Říkám, že za ty góly jsem velice rád, protože jsem byl na tom správném místě, tam, kde jsem měl být. Myslím, že i trenér je rád za ty góly, když se mu teda moc nelíbilo.
1: Fotbalisté Zlína dál čekají na první body sezóny. Doma prohráli s Bohemians Praha 0-2. Slovácko i kvůli 2 vyloučením prohrálo v Jablonci 0-1. Ve zbylých zápasech 3. kola porazila Slavia Praha Pardubice 2-1 a domácí prohry si připsali oba brněnské kluby. Zbrojovka podlehla Liberci 0-1, Artis Olomouci 1-2. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Samostatná dešťová kanalizace, která by zabránila velkým úhynům ryb, ve Zlíně zatím nebude. V Bystřici pod Hostýnem začala rekonstrukce Lipnické ulice. Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 35 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně v dohledné době nebude, neexistuje na ní ani projekt. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vodáren Zlín Markéta Bártová. Podle ní by šlo o finančně i stavebně složitý projekt. Zabránil by ale úhynům ryb v řece Dřevnici při extrémních bouřkách. Minulý víkend jich takto ve Zlíně uhynulo asi půl tuny.
3: Ve Zlíně funguje jednotná stoková síť pro splaškovou i dešťovou vodu. Ta se po velmi silných srážkách cíleně upouští do Dřevnice. Úhynu stovek ryb ale teď přispěly extrémní podmínky. Předejít by se tomu mohlo jedině samostatnou kanalizací pro dešťovou vodu a retenční nádrží, ze které by se postupně upouštělo do řeky. David Jabůrek, Český rozhlas.
1: Silničáři dnes začali rekonstrukci Lipnické ulice v Bystřici pod Hostýnem, opraví 810 metrů komunikace a náklady dosáhnou téměř 16 milionů korun. Šéf ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý Českému rozhlasu řekl, že v úseku platí pro osobní dopravu úplná uzavírka a průjezd stavbou je povolen jen linkovým autobusům a záchranářům. Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
4: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty, kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativitě vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno. Sport.
1: Barbora Simanová a Barbora Janíčková postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Obě jen o kousek zaostaly za národním rekordem Simanové, který by mohl ve večerním semifinále padnout. Barbora Simanová na tom, aby jí rekord zůstal, nijak netrvá.
5: Já ho určitě nebudu bránit a já ten cíl mám prostě takový posouvat ten můj čas, co nejvíc to jde a Barča úplně je to stejný, takže myslím si, že nějak to v hlavě jako nemám jako nějakou metu. Moje meta je prostě plavat co nejrychleji, takže vůbec ho nebráním.
1: Barbora Semanová a Barbora Janíčková budou v rozdílném v semifinále plavat po 6:30 večer.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno. K večeru se mohou tvořit lokální přehánky, výjimečně bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Povane mírný vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v Jalubí na Uhersko-Hradišťsku. Porouchané osobní auto stojí na D1 na dálničním výjezdu 258 Kroměříž západ. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pavel Vacek. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsme Český rozhlas Zlín a sledujeme pro vás dění v celém našem kraji. Průběžně tak pochopitelně informujeme i o události, která ovlivnila vzhled našeho krajského města. Ve Zlíně pokračuje demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu. O víkendu se podařilo zbourat další část jejího torza a demoliční firma teď připravuje terén pro pokračování prací. Jak to na místě aktuálně vypadá, popíše za chvíli naše reportérka. Půjdeme ale také za kulturou, za ovečkami a koukneme se i na zoubek domácím mazlíčkům. A to doslova. Zůstaňte s námi, bude to stát za to. Ať víte, ať se také dobře bavíte, třeba při písničkách, které nestárnou.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Zlíně pokračuje demolice vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu. O víkendu se podařilo zbourat další část torza a demoliční firma teď připravuje prostor pro odstranění zbytku budovy. Přímo na místě je reportérka Michaela Kočendová, kterou tam zdravím. Uslyšíme ruch ulice, uslyšíme i sympatický hlas. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: To je dobře, že spojení funguje. Míšo, jak to tedy na místě vypadá? Popiš nám to.
1: V tuto chvíli tady nepracuje ten největší 100-tunový bagr s dlouhým hydraulickým ramenem a nůžkami. V akci jsou naopak menší stroje. Po víkendovém zřícení západní části budovy teď v bezprostřední blízkosti zbývajícího torza třídí suť a odstraňují hlavně železné konstrukce nebo zbytky schodišť. Zároveň připravují a zpevňují podloží právě pro ten velký 100-tunový stroj, aby se mohl bezpečně dostat blíž k budově a postupně odstříhat její zbývající část. Podle Marcela Šmita, mluvčího společnosti Cream, která vyhořelou budovu vlastní, by se tento velký bagr mohl znovu zapojit do demolice už dnes v pokročilejších odpoledních hodinách.
0: Na poslední stojící stěně 34. budovy stále visí teď už vlastně ikonický plakát s hlavou Tomáše Bati. Už se ví, co se s ním stane?
1: Ano, společnost Cream se s demoliční firmou dohodla, že se plachtu pokusí zachránit, říká mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Pokud to nebude nebezpečné, tak se pokusí před samotnou demolicí tu plachtu bezpečně sundat a uvidíme potom při těch samotných pracech, jaká bude realita.
1: Zájem o plakát projevila nadace Tomáše Bati. Pokud by se tedy nakonec podařilo plachtu zachránit, jednalo by se o jejím dalším využití.
0: Demolice sebou přináší i poměrně velkou prašnost. Platí kvůli tomu pro lidi v okolí nějaká doporučení, například ohledně větrání?
1: Na to jsem se ptala mluvčího města Zlín Tomáše Melcera. Do této chvíle jsem ale odpověď nedostala. Víme nicméně, že demoliční firma se snaží prašnost omezovat průběžným skrápěním místa vodou. Podle Marcela Šmita jsou také okolní firmy upozorněné na to, že při některých fázích demolice může krátkodobě výrazně vzrůst množství prachu. V takovou chvíli můžou například dočasně omezit provoz klimatizací, aby se prach nedostával dovnitř budov.
0: A připomeň ještě prosím, proč se budova musí demolovat a kdy začala hořet?
1: Budova začala hořet 9. července ráno a hasiči dostali požár pod kontrolu až po 14 dnech. Část 11-patrové budovy se zřítila už během požáru a po jeho uhašení statik rozhodl, že kvůli špatnému stavu musí být z bezpečnostních důvodů odstraněný i zbytek torza. Po dobu demolice proto kolem budovy dál zůstává bezpečnostní perimetr. Uvnitř byly dřív především sklady několika firem. Zhořely tam například desítky tisíc párů bod společnosti VAS, zboží Alpine Pro, tisíce zásilek v regionálním depu zásilkovny nebo zhruba 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Příčinu požáru dál vyšetřují hasiči společně s policií. No a doplním ještě, že tu nejnebezpečnější část torza chce demoliční firma zbourat do začátku září.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová, která přímo na místě sleduje pokračující demolici vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. A my jsme díky jejím vstupu do vysílání Českého rozhlasu Zlín mohli vše sledovat také. Měj se hezky, Míšo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

Kapela Činasky nechala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vzpomenout na svoji píseň Klára. Máme minutku po čtvrt na čtyři. Čas, kdy se věnujeme obvykle v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín kultuře a dalším zajímavým pozvánkám, jak můžete trávit volný čas. Dnešek nebude výjimkou. Pojďme na to. Projekt Baťův svět putuje ze Zlína do měst v Česku i na Slovensku. Cílem je přenášet baťovský étos práce, řadu, tedy ten řád a tvořivost mimo Zlín a znovu oživit jeho ducha v současnosti. Srdcem projektu je Koma modul Baťa, mobilní architektonická jednotka inspirovaná principy baťovské modularity. Ode dneška až do neděle 16. srpna bude k vidění ve Zlíně v rámci Barum Rally. Otevírací doba modulu je 9 až 17 hodin. Letní kino na nádvoří Radnice v Kroměříži přináší taky letos v létě filmové projekce Pod širým nebem. Dnes je na programu film Bardotky. V ceně vstupenky je také vstup zdarma do expozice Karla Kryla. Začátek je o 20:30 večer. A na závěr jedna pozvánka na zítřek, si můžete udělat už plány, poznamenat. Přímo na hrad Malenovice se můžete vydat, kde je společně s dětmi k navštívení tvoření zmáku. Výtvarnou dílnou provede tvůrkyně makových obrázků a dekorací Marcela Šimečková. Vstupenky zakoupíte před akcí na pokladně hradu Malenovice. Tak tedy hrad Malenovice a mák

0: trošku krajové romantiky také přidáme do vysílání Českého rozhlasu Zlín a také okořeníme. Na stráních a loukách našeho kraje se totiž odedávna pásly ovce, pojďte si to představovat. S ovcemi člověku pomáhal a stále pomáhá mimochodem pes. Jaká plemena se k pasení využívají a jak se člověk v dnešní době stane pastevcem? To se dozvíte už za chvíli v reportáži Markéty Macháčkové z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny.
1: Dcerka z Hošťálkovej, tak si říká zpěvačka Kamila Poloniová, která si získává posluchače nejen svým hlasem, ale i láskou k Valašsku. O hudbě i o tom, proč se tak ráda vrací ke svým kořenům, budeme v Českém rozhlase Zlín mluvit 11. srpna. Na setkání s Kamilou Poloniovou i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.

0: A v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Celé 3 minutky před 15:30 se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín procházet naším krajem a také časem. Dnes sice většina z nás využívá k sečení trávy totiž sekačku, tradičně se ale zahrady a louky nechávaly vypásat ovcemi. A s ovcemi lidem pomáhali ovčáčtí nebo pastevečtí psi. Používají se i dnes? A jak s ovcemi pracují? Za pastevkyní Martinou Mastilovou se Dobře Zolup na Uhersko-Hradišťsku vydala natáčet naše redaktorka Markéta Macháčková.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Lie down. Pomalu, pojď. Jí. Zastav.
3: Dává Martina Mastilová z Březolup povely svému psu Šňůrovi a kolem nás se poslušně řadí její 3 ovce.
4: Když jsem ho přivedla k ovcím, tak nám bylo jasné, že prostě je to pro něho top. A začalo nás to teda bavit oba dva, takže jsme se tak učili společně, až se nám teda začalo dařit. Pořídila jsem si svoje 3 ovečky. Začali jsme jezdit i na výpasy, kdy jsme hlídali třeba 300-hlavé, 500-hlavé stádo. Vypásali se právě chráněné oblasti. Jak je u lidí běžné, tak se měří síly ve všem, takže se pořádá i zkoušky a závody v pasení. Spadáme pod ten tradiční styl. Po celorepublikově si myslím, že je to čím dál oblíbenější.
3: Proč vlastně lidé v našem kraji odedávna ovce chovali?
4: Se tak říkalo, kdo má ovce, má všechno, co chce. Nejenom, že mu pomáhali vypásat ty louky, nemuseli to sec. Ty ovce se chovaly jak na maso, jehňata, tak na mléko, na vlnu. Vlna se zpracovávala na koberce, na oděvy, rohy se používaly na knoflíky, na hudební nástroje.
3: Dnes se k ovcím lidé vrací a využívají je k vypásání zahrad a luk. A s ovcemi pomáhají pastevečtí a ovčáčtí psi.
4: Pastevec jako takový má za úkol strážit to stádo. Typické plemeno je čuvač, jako asi tak nejznámější. Když se narodí, tak se hodí do toho stáda a je tam 24 hodin denně, 7 dní v týdnu s těma ovečkama. Ovce se ho nebojí, ale přitom třeba ta škodná, jako vlci, medvědi, od něm ví, takže on je hlídá. A pak tu teda máme ty ovčáky. Ovčák pes má za úkol pomáhat tomu ovčákovi, bačovi s tím stádem manipulovat.
3: A jak ovce a pes spolupracují?
4: Ty ovce vědí, to je strašně chytré stvoření. My když jsme chodili vypásat, ráno se otevřel salaš a oni už vycházeli a už věděli kam, ale třeba byl podzim a tam, kde se měli pást, tam už toho moc nebylo. Dole u řeky bylo krásně zeleno, nahoře rostlo osení na poli, kde nesměli. Potom bez psa ani ranu, jo. On vám to tam uhlídá a vy, kdybyste tam měla za něma furt běhat, ten pes opravdu, když s něma umí dobře komunikovat, stačí, když se koukne, zatlačí, počká, no a nebo když ta ovce neposlouchá, tak třeba do ní štěkne nebo mírně štípne a ona si to příště rozmyslí.
3: Dobrý ovčácký pes musí mít zdravý instinkt a základní vlohu k pasení. U některých plemen tím, že se neposilovali, zanikali. A tak plemeno není zárukou dobrého psa. A při výběru je důležité dívat se na vlastnosti konkrétního jedince. Kromě zmiňovaného slovenského čuvače se k pasení v Beskydech hojně využívalo původní plemeno vyhnulého beskydského bundáše. Dnes u nás ovce pasou psy rozličných plemen a často se využívá border collie.
4: Došlo se na to, že když se ty louky budou přirozeně vypásat, tak se vrátí ty původní rostliny, neškodí to tak té krajině, takže spousta i těch chráněných oblastí se začíná díky tady tomuto vypásat. Samozřejmě i spoustu lidí si vzalo ty ovečky zpět na to spásání té zahrádky.
3: Jak se k pasení ovcí člověk v dnešní době dostane? Pokračuje Martina Mastilová.
4: Většina jich začínala psem a pak si pořídila ty ovce nebo hledá tu práci u těch ovcí. Ale vím, že jsou prostě chovatelé, jsou to farmáři, mají ty ovce jak na vypásání těch luk, tak třeba na maso, na mléko a ti se právě vrací k těm psům, aby jim pomohli s tím stádem.
3: Z Březolup na Uhersko-Hradišťsku Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Máme 5 minut po půl 4, pondělí 10. srpna. Tématem té dnešní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín bylo zdraví zubů našich domácích mazlíčků. Jak moc je potřeba, abychom se o ně starali i my? A jaké komplikace může zanedbaná péče způsobit? To vše se dozvíme už za malou chvíli. Stačí zůstat s námi. Ještě předtím kapela Katapult. Prvaše, ještě hezčí odpoledne.

0: proč je důležitá péče o zuby našich mazlíčků, jakým hračkám bychom se měli vyvarovat, i kdy je potřeba navštívit zvěrolékaře. Tak na tohle všechno a ještě víc se ptala v pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín moderátorka Anna Randárová. Poslechněte si ukázku z rozhovoru, ve kterém veterinář Petr Veselský z Frištáku na Zlínsku vysvětluje, jak bychom se o zuby našich zvířat měli správně starat.
1: Prevence je základ a u zubu to platí stoprocentně. Takže ideální scénář je takový, že když si přivedete domů štěňátko, dejme tomu už v těch 8 týdnech, tak už prostě pomalu, ale jistě začít vlastně s tím, že se mu do té tlamky díváte, že mu šaháte na ty zoubky, že ho přivykáte prostě tady na takovou péči. Můžete si už pořídit i malý dětský kartáček, nebo na začátek jsou fajn nějaké náprstkové kartáčky. A aby si pejsek vlastně zvykal, že nějaká péče se dělá. Ale říkám pejsek, ale ono to platí i pro kočičky. Ale tam je to trošku náročnější.
2: K tomu i mířila má další otázka. Takže v ideálním případě čistit zuby i kočkám. Je to tak?
1: Je to tak, opravdu.
2: Ale majitelé koček možná teďka přemýšlí o tom, jak je to reálně možné. Tam asi, když si představíme, jaké některé kočičky umí být a že si jim to nemusí zamlouvat, tak asi od kotěte anebo s odvahou. Je to tak?
1: Je to, jak říkáte, od kotěte nebo s odvahou. A vždycky by se člověk měl snažit o pozitivní přístup, to znamená, ať už štěně nebo kotě, prostě odměňovat, neměl by to být boj a prostě nějaké prostě jako bitka, to určitě ne, mělo by to být prostě v přátelském duchu a spíš o tom prostě vydržet a prostě jakoby pořád na tom pracovat.
2: Jak často bychom zuby našim zvířatům měli čistit?
1: Bohužel ideálně každý den.
2: Je tedy ale pravděpodobné, jak už jsme to zmínili, že minimálně ze začátku se psovi nebo kotičce nebude čištění zamlouvat, ale měli bychom se přesto snažit alespoň trochu opravdu vyčistit každý zub?
1: Je to tak. Měli bychom se o to snažit. Samozřejmě nevždy se to podaří, ale snažit bychom se správně měli. A jde o to vlastně zoubky čistit hlavně z té vnější strany, to znamená mezi vlastně z té strany mezi zubem a tváří. Tam ulpívá nejvíc toho zubního plaku, ze kterého se tvoří ten kámen, takže tam by měla směřovat naše pozornost.
2: Čím bychom zuby měli čistit?
1: Tak ideálně kartáčkem, protože nic nevyčistí zuby tak dobře jako kartáček. Používají se většinou dětské kartáčky, které mají měkčí vlastně těch chluby, dá se říct. A případná varianta, jakoby, když má někdo problém s kartáčkem, tak jsou i ty náprstkové kartáčky, ale ty jsou lepší opravdu spíš tak na ten trénink.
2: Někoho by možná mohlo napadnout, že by byl dobrý nápad použít lidskou zubní pastu. Proč bychom to neměli dělat?
1: Těch důvodů, proč to nedělat, je hned několik. Je potřeba si uvědomit, že lidské pasty jsou určené k tomu, abychom je vyplivli, což pejsek ani kočička dost dobře neumí a nezvládnou to, takže by vlastně tu pastu polikali. V těch pastách bývají nějaké většinou mentoly, kterým nedělají potom dobře na žaludek, taky jsou tam různé pěnidla, jo, takže by nám potom mohli vlastně pěnit. Taky v ní může být třeba i xylitol, který dokonce je pro psy prudce toxický, takže to není dobrá cesta.
2: Pokud by nás teď poslouchal majitel dospělého psa, který mu zuby nikdy nečistil, tak má to smysl zažít i třeba ve vyšším věku?
1: Určitě, vždycky to má smysl, ale u staršího psa a před tím čištěním by měl chovatel jít se psem na veterinu, nechat vlastně od veterináře tu tlamku zkontrolovat, zjistit, v jakém stavu ty zoubky jsou a pokud by to nebylo špatný ještě, tak veterinář prostě řekne, jak čistit, poradí, ale pokud už by tam byl nahromaděný kámen nebo nějaký problém, tak nejdřív by měl jít pejsek na dentální hygienu, prostě na ošetření v celkové anestezii a potom by majitelé měli začít čistit.
0: A celou poradnu si můžete poslechnout v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz. Konkrétně se soustřeďte na záznam pondělí 11. hodiny. Teď Pavel Vítek. A přání dobrého odpoledne.

0: Petr Uhřík dnes slibuje ve své cukrárně servírovat opravdu velký hudební zákusek, abychom všechno stihli správně vychutnat a náležitě strávit a nemuseli hltat, tak vám už jen krátce popřeji krásný zbytek pondělka a hladký průběh celého týdne, který je ještě téměř celý před námi. Užívejte ho ideálně v naší společnosti, budeme rádi. Pavel Vacek se na vás těší opět zítra po 14.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Vzpomínám si na několik případů, kdy se v muzice řešily základní fyzikální zákony. Řeknu to úplně jednoduše, jak dostat na malou desku single skladbu, která je extrémně dlouhá. Například Hotel California od Eagles, Bohemian Rhapsody od skupiny Queen nebo Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Dnes to bude úplně stejná situace. V roce 68 nahrál Barry Ryan tak úžasnou kompozici, že se to ve skoro 6 minutách prostě násilně vmačkalo do dráže gramodesky. Ano, na úkor dynamiky a kvality zvuku, ale vešlo to tam. Tento anglický zpěvák později vyměnil mikrofon za fotoaparát a byl opravdu dobrý. 40 let fungoval jako módní fotograf pro Italian Vogue a vytvořil portréty celebrit jako Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Sting, Paul McCartney nebo Björk. Zpěvák Barry Ryan byl ročník 48, na tomto světě pobyl do roku 21. A teď doufám, že nám vyjde čas na úplně celou skladbu Eloise. Je to nádherné, ale dlouhé Oldies.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Holešově pokračují opravy silnic a omezení dopravy. Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. Praha do 6 let opraví za bezmála 2 miliardy korun kasárna Karlín. V noci bude v regionu polojasno, nejnižší teploty do 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Ode dneška v Holešově začala další etapa oprav silnic v centru města. Dopravní omezení se přesunulo na ulici Masarykova, kde je kyvadlový provoz řízen semafory po dobu 2 týdnů. Omezení se týká i autobusové dopravy, která přes ulici vede. Zastávky Holešov, Masarykova, Újezd, Větřák, Zámek a Osvobození jsou do pátku 21. srpna zrušeny bez náhrady. Uherský Brod zpřístupní veřejnosti část historického sklepení pod budovou radnice. V prostorách, které v současné době slouží jako spisový arch, vznikne nová expozice o historii města a jeho okolí. Přístup do ní bude po novém schodišti přímo z Masarykova náměstí. Pokračuje historik muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Radek Tomeček.
4: Je to vlastně původní sklepení toho pozdně gotického domu. Pochází někdy z konce 15. století a určitě je to jedno z nejzajímavějších míst ve městě a zpřístupnění tohoto sklepení a instalace nějaké expozice v těchto prostorách bude přínosem pro město.
2: Opravy sklepení by měly začít v příštím roce. Celkové náklady na vybudování expozice budou asi 5 milionů korun. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Minulý víkend označují policisté za jeden z nejtragičtějších v historii. Za sobotu a neděli zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. Podle policie se tak potvrzuje trend, že letní měsíce bývají nejtragičtějším obdobím roku. Praha plánuje opravit kasárny Karlín za bezmála 2 miliardy korun. Radní hlavního města dnes schválili vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V objektu památkově chráněné budovy by do roku 2032 měly vzniknout prostory pro obchody, kanceláře či studentské koleje, říká radní Adam Zábranský z Pirátů.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou, otevřít, oživit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu polojasno až oblačno. K ránu začne oblačnost ubývat. Nejnižší teploty 18 až 14 stupňů a vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Porouchané auto stojí v ulici Brněnská ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná humoriáda s Patrikem Rozehnalem. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Já mám
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
0: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
6: Já tě zdravím, ahoj.
0: Ahoj.
6: Ručník nemám.
0: A mídlo?
6: Ne.
0: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
6: Ano, z jižních Čech.
0: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
6: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
0: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
3: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeněk a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou, tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkal, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek rejl vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhletu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To určitě budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou protiskusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, mohlo by taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky, vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Tak právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
6: Nebo... No, tak oni zase, lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No,
1: se nebojte, pane Rozehnalé. No, pan Jablonský nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám. Jo, to já jako si taky občas hraju, jako, no, brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
1: taky Honzika Nedvěda třeba.
6: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klause tam a hobla, Klause, a je to, znám, ten tady byl, jo, Klause, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase imitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: Prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napotká.
6: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete

0: zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den, přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové, ovládá vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano, a pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych... Trošku, hodně, trošku.
2: Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jsme se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postelkni a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou udělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je, zase trčila říkat. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátel.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie a ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, je tady pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukalo z postele, Sarka Farka Loupežník, ona se chudí, v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Ona říká, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
1: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo? No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak? Nějakou zubní
3: no to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit prostě všechno to, jako, jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju, musím to dohrát. Od toho, jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.

0: Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
1: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje teda.
2: Jo. No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako.
1: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
0: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
1: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hrajou, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
0: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
1: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, takže to je ještě jako zase náročný jako Karel, toto zpívání.
0: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
1: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
0: Jaký jo? Máš rozsah?
1: No, hele, já jsem, nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
0: Ano.
1: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott, a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
0: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel.
4: Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty? Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl si pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jenom nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Potměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šáhat. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak i ta zkušenost ukazovala, že to tak bude. Jo, takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální známka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
1: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak Menšíka tam dejte si, jo.
3: Menšíka dáme.
4: A anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme.
5: Zdravíme
3: za ten
5: vás.
3: Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
6: Dobrý den, já volám z Ochrickýho hor,
3: ale
6: ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl.
5: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
6: A pak mám ještě kocourka, příbrný hor.
5: No jo, pan Srska,
7: vy jste výtečný.
6: Já mám zrbavou hlavičku, má.
5: Kolegáček, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
6: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
5: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
8: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
8: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
5: Ano, dobrý
3: ten
5: den.
3: Ten je tu naživo.
5: Ano,
3: toho nabízíme den. Celou hodinu.
5: Ano, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
8: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře,
5: děkujeme.
3: Tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
9: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
10: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
9: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
10: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne. Svlékněte se. Musí to být. Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se. Tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
9: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu. Velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl. V žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte! Proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
5: Ne, já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
5: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
5: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
5: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako a nevydržím dlouho zase ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru tamhle v rezortu a nikdo by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
5: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, na to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
5: Tak já jsem si říkal, že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je to další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to je to milý.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že když jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale, tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Vicky Piera, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem s toho, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo? Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustý. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí. Jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde. Vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina vší je vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V České republice funguje 241 týmových lékařských praxí, kde se o ordinaci dělí minimálně dva lékaři. Zkoušky Barumček Rally Zlín si v úterý vyžádají dopravní omezení u Luhačovic. Evropská unie by mohla za necelé dva roky dostávat zemní plyn z Kypru. V noci bude v regionu polojasno, teploty do 14 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
4: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
5: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
4: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
5: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
6: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
5: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: V úterý od 7 do 17 hodin budou kvůli tréninkovým jízdám Barumček Rally změny v autobusové dopravě v okolí Luhačovic. V daném čase budou zrušeny zastávky v Pozlovicích u zemědělského družstva a v Řetěchově. Projíždějící spoje budou končit na zastávce Pozlovice Horní konec a mezi Řetěchovem a Lutkovicemi nebudou spoje jezdit vůbec. Objízdná trasa spoje číslo 51 povede po trase Lutkovice, Biskupice, Luhačovice. Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března roku 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy.
3: Sport.
2: Barbory Semanová a Janíčková se na Kralovské stovce probojovali do večerního semifinále evropského šampionátu v plavání. Obě jen těsně zaostaly za českým rekordem Semanové, ta byla v rozplavbách pátá, Janíčková šestá. Barbora Janíčková plavala vedle aktuální světové rekordmanky Marit Stenberchenové a po polovině závodu viděla, jak je Nizozemka rychlá.
7: No, já ji vidím na cestu zpátky, předýchám jenom na jednu stranu. Teď jsem viděla zpátky, udělala jsem výjezd a jsem viděla jenom ty nohy. Říkám, tak co se dá dělat? Dívře mi trenér řekl, jako ať se jí držím, no, že prostě je to dřelka světového rekordu, je to docela těžký. Jo, trošku toho člověka možná jako malinko znervózní, ale asi nic hroznýho a fakt jela výborně.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu polojasno nebo až oblačno, k ránu začne oblačnost ubývat. Nejnižší teploty budou 18 až 14 stupňů a vítr povane slabý. Zítra čekejte polojasno až jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, vítr povane mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Je 17 hodin 4,5 minuty a vysílání Českého rozhlasu Zlín teď nabídne necelou hodinu plnou informací a zajímavostí z našeho regionu. U poslechu vás vítá Kristýna Fuchsová. Dnes nás bude zajímat téma samostatné dešťové kanalizace ve Zlíně. Podle rybářů by mohla zabránit úhynu ryb podobnému tomu z minulého týdne. Vodárny Zlíny ale v dohledné době nechystají. Podrobnosti uslyšíte před 17:45. Nebo se vydáme do Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde si letos připomínají 165 let tradice výroby ohýbaného nábytku. A na místě byla naše regionální stopařka. Poslouchejte kolem 17:45. Témat mám na seznamu ale mnohem víc, tak zůstaňte s námi. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Pavla Bobka teď vystřídá Barbora Hejtmánková a souhrn nejdůležitějších regionálních zpráv dneška.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ode dneška v Holešovi začala další etapa oprav silnic v centru města. Dopravní omezení se přesunulo na ulici Masarykova, kde je kyvadlový provoz řízen semafory po dobu 2 týdnů. Omezení se týká i autobusové dopravy, která přes ulici vede. Zastávky Holešov, Masarykova, Újezd, Větřák, Zámek a Osvobození jsou do pátku 21. srpna zrušeny bez náhrady. Trest až 22 let vězení žádá státní zástupce pro Daniela Kratochvíla, který je obžalovaný ze zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně. Podle obžaloby muž loni v lednu přinesl do podniku téměř 9 litrů benzínu, který uvnitř zapálil. Požár se rychle rozšířil a ohrozil barmana i hosty. Barman při útěku utrpěl popáleniny hlavy, krku i rukou. Kratochvíl se hájí tím, že si událost kvůli kombinaci léků a drog nepamatuje. Soud dnes pokračoval výslechy svědků. Hlavní líčení je naplánované na konec srpna. Kroměřížská radnice má po více než 2 letech od podání žádosti stavební povolení na novou sportovní halu. Zatím je nepravomocné. Přitom už v letošním rozpočtu má radnice na halu vyčleněno 30 milionů korun. Město by do konce roku chtělo alespoň postavit pro halu potřebnou trafostanici. Celkové náklady na stavbu haly s kapacitou 400 diváků jsou odhadovány na necelých 300 milionů korun.
3: Plánovaná výstavba haly zatím prošla 2 odvoláními a jedním soudním řízením. Teď vedení města doufá, že se stavbu podaří v příštím roce rozjet naplno. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Úplná uzavírka silnice 1/55 v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes nezačala. Silničáři práce na opravě vozovky zahají až ve čtvrtek 13. srpna. Komunikace bude neprůjezdná, do obce budou mít povolený vjezd pouze obyvatelé a složky integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa bude vedená po dálnici D55 mezi Starým městem a Babicemi. Vsetínská nemocnice má nedostatek krevních skupin A-, A+, 0- a 0+. Nemocnice proto hledá dárce. Pro rodiče, kteří by chtěli krev darovat, připravila dětský koutek s hlídáním. Lidé se k darování můžou přihlásit v portálu pacienta nebo telefonicky přímo na transfuzní stanici. Nedostatek krve hlásí i kroměřížská nemocnice.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 13 minut. Teď je pro vás připravený první příspěvek z naší zpravodajské redakce. Samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně v dohledné době nebude. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vodáren Zlín Markéta Bártová. O její potřebě mluví po nedávném úhynu stovek ryb v řece Dřevnici zlínští rybáři. Podrobnosti k tématu přidal v ranním vysílání s Pavlem Vackem náš reportér David Jabůrek.
1: Proč je, Davide, ta samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně potřebná?
2: Hlavním důvodem jsou ryby a říční ekosystém jako takový. Současná stoková síť ve městě je totiž jednotná. To znamená, že vede dohromady splaškovou i dešťovou vodu. V případě velmi silných srážek ale kanalizace nestíhá množství vody zpracovávat. Část se tak musí upouštět do Dřevnice.
1: A je to běžný postup?
2: Ano, podle mluvčí Markéty Bártové z vodáren Zlín, které kanalizaci spravují, se takto smíchaná voda upouští v jednotkách až desítkách případů ročně. K úhynu ryb přitom zpravidla nedochází. V nedávném případu ze začátku srpna šlo ale o souhru extrémních okolností, kdy byl v Dřevnici minimální průtok vody, která navíc měla teplotu dosahující až k 29 stupňům. Náhlý příval ještě teplejší vody bez kyslíku z kanalizace pak zahubil asi 500 ryb. Pokračuje předseda Zlínského spolku Moravského svazu rybářů Marcel Kresta.
3: Letos už je to třetí havárie a pokaždé je to jiné, no, jako záleží, který ten kanál to zasáhne a kolik té vody tam je. My se snažíme nějak jednat, aby se to nestávalo, ale prostě tady ta infrastruktura, která je, tak je taková, jaká je a je nevyhovující.
2: Pomoc by podle Kresty přinesla právě samostatná dešťová kanalizace, které by ale musela vzniknout ještě retenční nádrž na zadržování, respektive postupné upouštění vody do řeky.
1: A proč tedy jejich vybudování není na pořadu dne?
2: Podle vedoucí zlínského odboru životního prostředí Vladimíry Pavlovové byla jednotná stoková síť ve Zlíně postavená před mnoha lety a dále se na ní navazuje při výstavbě nových lokalit. Zajistit, aby byla dešťová voda odváděna samostatně, by tak znamenalo extrémní stavební a zejména finanční náročnost a případné rozhodnutí o investici do dílčího nebo i plošného zlepšení situace je podle ní na vlastnících, popřípadě provozovateli stokové síť.
1: A ti mají zájem se situací něco dělat?
2: Vodárna Zlín, která síť provozuje prostřednictvím mluvčí Markéty Bártové, odpověděla, že se žádná úprava nechystá a není připravená ani projekčně. Podílet by se na tom navíc museli vlastníci odvodňovaných pozemků, tedy prakticky všech v centru Zlína.
1: Samostatná kanalizační síť pro odvod dešťové vody do řeky Dřevnice ve Zlíně se tedy nechystá. Aktuálně funguje jednotná stoková síť se splaškami. Kvůli jejímu upouštění zahynulo asi půl tuny ryb. Informace k tomuto tématu přinesl do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín reportér David Jabůrek. Děkujeme za ně. Hezký den, Davide.
2: Hezký den, naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Vlny horka se valí Evropou a naše těla jedou na plný výkon. Co se v nich odehrává, když se organismus začne přehřívat? A jak poznat, že už může být ohroženo naše zdraví? I na tyto otázky odpoví host poradny pro zdraví, kardiolog a interní lékař Zlínské Baťovy nemocnice Michal Mikulica. Už 12. srpna v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je teď čas na předpověď počasí a proto po telefonu zdravíme Jitku Kučervou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den, do Brna.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji?
2: Oblačnost nějaká se na obloze objevuje, spíše takové převažující oblačno nebo polojasno, to polojasno hlavně v jižní části nebo možná na jihu kraje. Teploty jsou většinou mezi 31 až 34 stupni Celsia, vyšší polohy mají lehce pod 30. No a vítr teď fouká z jižních směrů, jihozápadní, jižní, slabý a srážky se momentálně žádné nevyskytují.
1: Dnes bylo pocitově poměrně dost teplo, tedy z mého pohledu padl nějaký rekord?
2: Rekord byl pouze vyrovnán, a to na stanici v Rožnově pod Radoštěm, kde bylo 32 stupňů a ten původní rekord nebo stejný rekord je z roku 1961.
1: Co můžeme čekat tedy?

0: večer a v noci?
1: Ještě se mohou teď v následujících hodinách objevit nějaké spíše ale jenom lokální přehánky, případně i bouřka. Oni budou postupovat nebo se tvořit nad Zlínským krajem a postupovat od západu. No a ty potom během večera se budou vytrácet, ustávat. V noci už potom čekáme převažující polojasno, ale ještě může být sem tam někde i to oblačno a takové větší ubývání oblačnosti se bude odehrávat až zítra někdy nad ránem nebo po ránu. Teploty by měly klesat nejnižší v noci mezi 18 až 15 stupňů v údolích při velmi slabém větru, místy i kolem 14, no a vítr ten bude foukat vesměs slabý, jižních během noci postupně severních směrů a kránu bude částečně zesilovat.
0: Jaký bude zítřek, tedy úterý?
1: Zítřek už by měl být slunečným dnem, polojasno, skoro jasno, k večeru pak bude oblačnost ubývat a potom ve večerních hodinách už může být i jasná obloha a o pár stupňů bude zítra chladněji než dnes nebo spíše nižší teploty, protože 27 až 30 stupňů se asi úplně chladnem nazvat nedají, nicméně po té frontě dnešní teplota poklesne trochu a vítr bude zítra foukat mírný od severovýchodu až severu.
0: A zítřejší biozátěž?
1: Ta je na stupni číslo 2, tedy zátěž střední.
0: Ještě mám poslední otázku, protože pondělí začal nový týden, tak mě ještě zajímá výhled na další dny. Můžeme čekat nějakou změnu v počasí?
1: Ve středu by teplota měla být ještě malinko nižší, 24 až 28 stupňů, ve čtvrtek a v pátek zase bude pomalu stoupat a v podstatě všechny ty následující dny budou téměř bez oblačnosti, skoro jasno, ale spíše převažující jasno.
0: Tolik předpověď počasí s meteoroložkou Jitkou Kočerovou. Díky za ní a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já jen připomenu, že zítra nás čeká jen malá oblačnost a mírné ochlazení. Maximálně by mělo být 30 stupňů.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Do záchrany chráněných druhů se pustili v Mistřicích na Uhersko-Hradišťsku. Aby jim vytvořili vhodné podmínky pro život, vykácí v lokalitě u tamních rybníků nepůvodní a náletové dřeviny, vysadí původní druhy stromů a obnoví pastviny. Revitalizace za víc než 20 milionů korun už začala.
1: Jako první v Mistřicích udělali v lese nad tamní přehradou naučnou stezku, kam jsme se vydali s nezávislým starostou obce Vlastimilem Jánošem.
2: Tady je 5 zastaví.
1: My jsme teďka na tom jednom z těch zastavení. Ano. Je tady vlastně altánek, teď ho využijeme, svítí sluníčko, jak se schováme aspoň do stínu. Vidíme tady i dřevěné herní prvky pro děti.
2: A potom tam dál máme i prvky na posilování, jsou tam vlastně hrazdy a pak jsou tam hlavně lavičky, kde krásně člověk vidí tu krajinu.
1: Takže výhled vlastně na přehradu, na rybníky.
2: Krásný rozhled vlastně na tu Javořinu. Zároveň je to pojmuté jako naučná stezka. Jsou tady 3 tabule, jaké jsou tu rostliny, jaká zvěř tady zhruba je, plus i vlastně vodní živočichové.
1: Ale ta naučná stezka je vlastně taková jenom první část toho. Jak by se ta krajina měla upravit?
2: Tyto stromy, co teď vidíte, to jsou agáty, nepůvodní invazivní dřeviny, které tady nepatří, takže to bylo nainjektováno Roundupem a jde teď vidět, že to je vlastně všechno suché. Takže to všechno půjde dolů, ještě ty náletové keře a tak dále. A vlastně obnoví se pastviny a vlastně udělá se i nová výsadba jak nějakých těch původních stromů a je tam část sadu, kde byly staré hrušky, jabloně, takže ty, co tam jsou, ty se ošetří a ještě se tam vlastně potom budou dovysazovat nějaké původní odrůdy. Střešně, jabloně, hrušně a samozřejmě švestky.
1: Obnova 17-hektarového území začne v září. Opatření vítá předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Slovácká krajina Jakub Šafář.
3: Ta krajina u Mistřic byla opravdu dřív velmi pestrá takovým tím tradičním hospodářským udržováním a nejlepší je vždycky se inspirovat v minulosti, takže je to pro nás jakýsi takový recept, co by mohlo fungovat i v dnešní době. Takže rozvolněná krajina, mozaika s různými skupinami keřů, kousek sečený, kousek zarostlý, tak ta by mohla být úplně ideální.
1: Aby tam každý prostě z těch živočichů našel to svoje, dá
3: přesně
1: se
3: tak, ta pestrost je tam velmi žádoucí.
1: Krajina s pastvinami a prosvětlenými lesy podle Jakuba Šafáře vytvoří ideální prostředí pro chráněné druhy.
3: Těch vzácných druhů je tam samozřejmě celá řada. Můžu teď tak z patra zmínit třeba krásnou žabičku pestrou, kuňku žlutobřichou, ale takový ten nejzajímavější druh je tam bourovec trnkový, což je noční motýl, který je přímo ohrožený vymřením, protože on je vzácný opravdu na území celé Evropy.
1: V budoucnu by v lokalitě, která sahá až k rekreačnímu areálu Amfík Bukovina v Popovicích, chtěla obec ještě vybudovat například dětské tábořiště. Z Mistřic Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 36 minut, dohrála kapela Jelen. Ve Zlínském kraji funguje 14 lékařských ordinací v režimu týmové praxe. 11 z nich jsou pracoviště všeobecných praktických lékařů a 3 jsou pediatrické ordinace. Vyplývá to z aktuálních údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. V praxi to vypadá tak, že jedno pracoviště sdílí minimálně 2 lékaři. Musí rozšířit ordinační hodiny, mít otevřeno všechny pracovní dny a přibrat nové pacienty. Pokud tyto podmínky splní, mají nárok na výhodnější úhrady od pojišťoven. V jedné takové ordinaci na Kroměřížsku natáčela naše reportérka.
1: Otevři mě pusinku, řekni a. Výborně, šikovná.
2: Dětská lékařka Ilona Hileová vyšetřuje malou pacientku.
3: Honzičku, já si teďka poslechnu srdíčko, ukážeš mi, kde máš srdíčko, kam to mám dát. Tam, tak si vyhrň tričenko.
2: Stejná ordinace, jen jiná lékařka, Tereza Velikovská.
3: A teďka tě poprosím, jestli budeš pořádně dýchat pusinkou.
2: Tak vypadá provoz týmové praxe v Bystřici pod Hostýnem.
1: Mně se jednoznačně ulevilo, protože jako pokud už ten lékař je v nějakém důchodovém věku, tak dříve nebo později musí přemýšlet nad tím, jak zajistit jakoby pokračování té ordinace, protože jsou to jeho pacienti, dlouholetí pacienti. Já už mám skoro třetí generaci některých pacientů.
2: Popisuje Ilona Hileová, proč se rozhodla právě pro týmovou praxi. Mladé kolegyni předala plný úvazek a sama pracuje na zkrácený. To vyhovuje i Tereze Velikovské.
3: Pro mne je týmová praxe benefitem hlavně možnost flexibility, protože mám malé děti, pro mě to znamená možnost se s paní doktorkou střídat během ordinační doby, pokud je to potřeba. Stejně tak to pro mne znamená i taková ta možnost generační výměny, kdy já od paní doktorky můžu stále čerpat její zkušenosti.
1: Pro pacienty si myslím, že je to také dobrá zpráva, protože pak jsou kratší čekací doby, ta vyšetření nebo preventivní prohlídky, očkování, všechno může probíhat v kratší době.
2: Týmové praxe podporuje bonifikací až 200 000 korun měsíčně i Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové je to cesta, jak zajistit dostupnou péči v lokalitách, kde lékaři chybí nebo stárnou.
4: Týmové praxe jsou dnes už zastoupeny ve všech regionech České republiky a všude se také jejich počty postupně navyšují. Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5200 dětí a mladistvých.
1: My jsme byli taky oblast v podstatě se zhoršenou dostupností péče, protože ne všichni pacienti se dostali k registraci, když jsme měli přeplněné vlastně ordinace. My jsme přibrali zhruba asi 100 nových pacientů.
2: Dodala lékařka Ilona Hileová z ordinace pro děti a dorost v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Regionální stopař.
1: Město Bystřice pod Hostýnem si letos připomíná 165 let tradice výroby ohýbaného nábytku. Právě jeho proměny v čase ukazuje výstava na místním zámku, kde se vedle sebe potkávají historické i současné podoby známých modelů židlí, takzvaných tonetek. Přímo z výstavy se do dopoledního vysílání s Anou Randárovou přihlásila naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
2: Já se dnes nacházím na zámku v Bystřici pod Hostýnem, kde jsou vystavené desítky židlí, právě takzvaných tonetek, a především se jedná o židle číslo 18 a 14. Některé kusy jsou staré desítky let, jiné pocházejí z pozdější doby. A když je člověk vidí vedle sebe, může mít pocit, že se na nich vlastně za posledních 165 let nic zásadního nezměnilo. Právě v detailech ale můžeme najít rozdíly, které ukazují, jak se nábytek v průběhu desetiletí přizpůsoboval době, módním trendům i požadavkům výroby.
3: Petro, co tě na výstavě nejvíc zaujalo?
2: Mě zaujalo hlavně to, co na židli na první pohled možná ani nevidíme. Když totiž stojí vedle sebe modely z různých období, je dobře vidět, jak se postupně měnily jejich tvary, konstrukce nebo jednotlivé detaily, i když na první pohled mohou vypadat velmi podobně. O tom, co všechno můžeme na vystavených kusech objevit, si teď povídám s kurátorkou Městského muzea Bystřici pod Hostýnem, paní Evou Nedělníkovou, které také už přeji krásný dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Co všechno návštěvník na výstavě může vidět a jaké období vývoje ohýbaného nábytku vlastně představuje?
4: K vidění jsou především ty dvě vámi zmíněné židle katalogového čísla 14 a 18, které se v případě 14 vyrábí víc než 165 let, v případě 18 165 let. Ta 18 se začala vyrábět už tady v Bystřici, 14 ještě v Koryčanech. U té 18 teda můžeme říct, že je to Bystřičanka.
2: Já když se na ty židle podívám, já jsem na začátku nebyla si úplně jistá, jaký mezi nimi je rozdíl. Teď už vím, že ta židle číslo 14 má vlastně, řekněme, oblouk na zádech na zpevnění a ta 18 má na zpevnění takovou slzičku, která vede až za to sedadlo. Takže tímhle se tady ty dvě židličky rozlišují. My se ale zaměříme na to, jak se rozlišují ty židle v jednotlivém období. Když se třeba podíváme na tu 14, která je ikonickou židlí právě firmy Tonet, a v čem se liší mezi sebou od toho začátku až po dnešek?
4: Tím asi nejvýraznějším je síla toho materiálu, ze kterého ta židle je vyrobená, protože hranol, který se začal používat v 50. letech 19. století, byl trošku tenčí, než s jakým firma pracuje dnes. Další věci potom jsou různé šířky, výšky toho sedadla, i šířky opěradla, a docela zajímavá je právě výška celková té židle, protože třeba v 80. letech 20. století firma obchodovala s Japonskem, a protože Japonci jsou jaksi trošku menšího vzrůstu než my, tak zkracovala nožičky o 4 cm. V současné době jsou asi stejné, ale přesto, když je vidíte tady, jak jsou vedle sebe, tak vidíte, že je každá jinak vysoká.
2: Vy jste z Bystřice pod Hostýnem, to už jsme zmínili, tonetkám vlastně, tady Bystřici zná tonetku každý, řekněme, každý je trošku odborník na nábytek. Na co byste se vy osobně zaměřila při výstavě, kdybyste se podívala na ty židle, kterých detailů byste si všímala?
4: Asi trošku té tvarové odlišnosti nejvýraznější je samozřejmě opěradlo. To na té židli si všimnete úplně nejdřív. Takže když tady mám před sebou tu krásnou 14, nejhistoričtější, tak je trošku užší, než jak prošla potom tím časovým vývojem.
2: Ještě jsem si všimla jedné zajímavosti tady u vás na výstavě, to jsou zrcátka, která jsou umístěna pod těmi židlemi. K jakému účelu jste je zde nainstalovali?
4: Zrcátka jsou tam proto, aby byly vidět značky, kterými jsou ty židle značené ze spodu sedáku. Protože firma v průběhu své existence měnila značku, a protože my úplně nepotřebujeme, aby si návštěvníci ty židle zvedali sami, tak jsou tam zrcátka, aby je bez dotyku sami si mohli ty značky prohlédnout.
2: Paní Nedělníko, já vám moc děkuji tady za takovou první krátkou exkurzi do světa židlí, především do modelů číslo 14 a 18. A pro naše posluchače ještě doplním, že výstava Tonetka Proměny v čase je k vidění na zámku v Bystřici pod Hostýnem do 30. srpna. Otevřeno je vždy od úterý do neděle a od 9 do 12 hodin a od 1 do 5. No a pokud se na nábytek podíváte opravdu zblízka, možná zjistíte, že i židle, kterou dobře znáte, může mít za sebou docela zajímavý vývoj. No a ještě dodám, že ať se jedná o výstavu židlí, tak zde na zámku v Bystřici pod Hostýnem tentokrát nejsou určené k sezení, ale pouze k dívání.
3: To byla redaktorka Petra Sedláčková živě z výstavy ohýbaného nábytku na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Petro, děkujeme a přejeme krásný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
3: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Máte naladěný Český rozhlas Zlín. Za několik málo minut bude 18 hodin a pořad Den ve Zlínském kraji vystřídají aktuální zprávy s Barborou Hejtmánkovou. A po nich přijde čas na hodinu plnou dechových hudeb a Jiřinu Ostrou. Díky, že nás posloucháte. Příjemný večer přeje Kristýna Fuchsová. Naslyšenou v tomto čase zase zítra.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlínském kraji bylo v červenci téměř 16 tisíc nezaměstnaných. Kroměřížská nemocnice registruje pokles dárců krve. Žně v Česku se chýlí ke konci. U obilovin by mohla být nejnižší úroda za posledních 14 let. Zítra bude polojasno, teploty až 30 stupňů. Podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Ve Zlínském kraji bylo v červenci celkem 15 957 lidí bez práce. Vyplývá to ze statistik krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 4,2%. Přes polovina nově evidovaných uchazečů o práci jsou ženy, pokračuje ředitelka úřadu ve Zlíně Miriam Majdyšová.
3: Podíl žen, zejména těch, které pečují o děti do 10 let, na celkových odchodech do zaměstnání klesá na nejnižší úroveň v rámci roku. Řada žen totiž odkládá nástup do práce až na září, kdy znovu začíná pravidelný provoz škol a školských zařízení.
1: V nemocnicích klesá počet dárců krve. Podle mluvčí kroměřížské nemocnice Kristýny Pospíšilové jsou důvodem hlavně zahraniční dovolené a dočasná karanténa po návratu z některých oblastí. Z kapacitních důvodů se musí dárci v Kroměříži dopředu k odběru hlásit na telefonním čísle uvedeném na webu nemocnice. Podle Pospíšilové to platí i pro prvodárce.
4: Do darování krve a plazmy se v loňském roce v Kroměřížské nemocnici zapojilo celkem 1410 dárců, z nich 147 darovalo krev vůbec poprvé. Letos do konce července zaznamenalo hematologicko-transfuzní oddělení 1287 dárců, z toho je prozatím 74 prvodárců.
1: Zemědělci v Česku dokončují žně, zbývá jim sklidit asi 5% ploch obilovin a 2,5% ploch řepky olejky. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dřív než loni. Žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadu Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásili téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí využívat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu polojasno nebo až oblačno. K ránu začne oblačnost ubývat, nejnižší teploty 18 až 14 stupňů. Zítra čekejte polojasno až jasno. Nejvyšší teploty naměříme 27 až 30 stupňů a vítr povane mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané osobní auto je na třídě Tomáše Bati u Obecin ve Zlíně. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Před pár hodinami jsme se rozloučili a už jsem opět tady, abych vám společně s dechovými kapelami a cymbálovkami přinesla do vašich domovů radost a pohodu. Pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. Moravu krásnou zem zahájila Lácaranka polkou Antonína Koníčka a Josefa Dovka od Slavíčka. No a jaké a pro koho budou písničky ze srdce? Pro paní Dášu Svobodovou, rozenou Holasovou z Kyjova, zahrají Žadoviáci valčík Jen ve snách. No a paní Josefka Stehlíková ze Silůvek bude mít jistě radost z muzikantů z Moravy. A budou samozřejmě i další pěkné písničky a třeba jednu z nich si vyberou Vavřincové, kteří mají dnes u nás i na Slovensku svátek. Přeji pěkný život. No a věřím, že nějaká ta milá vinčování a také pozdravy mohou být i vzpomínky. Máte už připraveny i vy. Tady je telefonní číslo 726 465 200. A teď už Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: No tak to jsme si společně zaspívali s Jožkou Černým a Vlastou Gricovou. A já už tady mám první telefonáty, tak nejprve zdravím pana Mikésku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřínko, já vás zdravím srdečně.
0: Tak, pane Mikésko, slyšíte to? Vy máte...
1: Já to slyším, no. A poslyšte.
0: No.
1: Zahrajte. Já jsem měl 8.8.77 roků. Dělal jsem pro dechovku spoustu písniček, upravoval jsem, všechno jsem dělal pro to, aby to všechno fungovalo. Měli jsme ludský pěvecký sbor, který jsem vedl asi 15 roků. Dělal jsem varhaníka a mám syna Romana, kterému bych taky popřát v jeho svátku. Všechno nejlepší. A jinak vás všechny zdravím a těší mě, že to všechno takhle funguje, jo?
0: Tak jo, tak to je milý telefonát. No pane Mikésko, to datum 8.8. a narozeniny 77, tak to je docela dobré, ne? To je příznivé.
1: No tak vidíte, tak se staží, tak běhám, jak můžu. No.
0: Tak jo, to je vlastně muzikant, pan Mikéska. Já vás zdravím a přeji vám hezký večer.
1: Já také.
0: Naschledanou. No.
1: Něco pěkno zahrajte.
0: Jo, jsou to teda, musím říct, klasické dechovky. Vejvoda, jednou, dvakrát a Vašek Zeman.
1: 15,
0: ano,
1: jedno,
0: Straňanka bude hrát, takže to je ta pravá dechovka, jak se říká.
1: Ano, tak jo. Straňanku se napsal krásnou písničku.
0: To vidíte.
1: Straňanku se taky napsal.
0: Tady máme vzácného posluchače na drátě. Tak, já vám přeji, ať se daří. Naschledanou.
1: Taky se mějte,
0: naschledanou. Tak a teď už paní Otépková ze Zlína. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá. Dobrý večer všem posluchačům. Prostřednictvím vašeho rozhlasu bych chtěla poslat hudební dárek svému bratrovi Stanislavu Machu z Vysokého pole, který se dožívá dnes 10. srpna 90. let. Tohoto času bydlí u své dcery Alenky v Opavě, která s láskou o něj pečuje. Milí bratře, k tomuto krásnému dožitému výročí ti přejeme pevné a stálé zdraví, pohody v kruhu rodinném, lásku, radosti z noučat a pravnoučat, ochranu Panny Marie a Boží požehnání. Těšíme se za týden na shledání. A pozdrav posílá celá rodina.
0: No, ale se patří poděkování paní Otépková, že se
2: o pana
0: Stanislava s láskou stará. No a já věřím, že pan Stanislav bude znát ty následující písničky a že si třeba i zaspívá. Nebo zavrouká.
2: Ano.
0: To by bylo bez vám.
2: Tak ano.
0: Jo.
2: Děkuju. Naschledanou.
0: No a pak, když jste, přátelé, neposlouchali v poledne, tak musím říct, že jste opravdu o něco přišli. Mluvím o prázdninách u babičky, protože tentokrát se dovolala skutečně úžasná 8letá slečna Stella Konsu. Je z Prakšic. No, co je na ní zajímavého také, že je poloviční Brazilka. Její tatínek je Brazilec, tak ten temperament má Stella v krvi. Půjde do třetí třídy, baví tělocvik, jak jinak. Čeština velmi krásně mluvila, velmi srozumitelně mluvila. No a teď je u babičky, tam si čte knížku a hraje si s kamarádkami. A dokonce mě říkala, že má doma takový zvěřinec malý, kočičku, pejska, slepičky, králíčky. No já tedy tuto šikovnou Stelu ještě jednou zdravím. A pak, když jste neslyšeli a k tomu vlastně směřují má slova, tak si najděte na našem rozhlasovém webu Radio A. Audio archiv a celodenní záznamy a tam si naleznete příslušné datum a můžete si pustit třeba zrovna, jak zpívala dnešní opravdu úžasná zpěvačka Stella Konsu a zpívala moravskou skopanic mám krepelenku. Tak Stelo, já ti přeji krásné prázdniny ještě jednou a ještě jednou moc děkuji, byla jsi opravdu moc milá. No ale teď už směs písní Jaromíra Vejvody.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Straňanka, která nám zahrála opravdu velmi známé písničky. No a je, přátelé, začátek týdne, tak se podíváme i do kalendáře, kdo další v tomto týdnu slaví svátek. Tak jak už bylo řečeno, dnes tedy u nás bude napřed kalendář český. Dnes Vavřincové, zítra mají svátek Zuzany a také Filomény. Ve středu blahopřejeme Klárám a Jasnám, ve čtvrtek pak Alenám a Svenům. V pátek mají svátek Alanové a Alenové. V sobotu pak Hana, Mirela a v neděli Jáchym, Abraham. A ještě si vezmu slovenský kalendář, takže 10. stejně jako u nás, jak bylo řečeno.

Vavřinec, tedy na Slovensku Vavřinec, v 11. v úterý, to mají také svátek Zuzanky na Slovensku, a ve středu 12. na Slovensku Dariny, Darius, Daria, a 13. ve čtvrtek na Slovensku Lubomír, 14. v pátek Mojmír, 15. v sobotu Marcela a ještě máme neděli 16. a tam na Slovensku blahopřejeme Leonardu. No a já všem těm nositelům zmíněných jmen blahopřeji už nyní a přeji samozřejmě hlavně to zdraví, no štěstí to také by nemuselo chybět, prostě přejím hezký život. No a samozřejmě pro ně i písnička hrát budou Miklovci.

0: Tak to byli Mikulovci, jak už jsem říkala. No, byla to písnička Libora Mikla V Liptáli na háji. A během této písničky mě volala paní Josefka ze Silůvek, že je tedy napříjmu, že pozorně poslouchá, že už se těší na ty její muzikanty z Moravy. No, ale teď bude za chviličku první srdcovka a ta patří paní Dáše Svobodové, rozené Holasové z Kyjova. A je to valčík Jen ve snách.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: No a teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo k nám do studia 726 465 200. A už tady mám dva telefonáty, tak nejprve dávám slovo panu Hrubému z Prušánek. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostra. Já mám tady vzpomínku. Včera to bylo 5 let, co zemřela moje manželka Oldřiška Hrubá. Chceme si vzpomenout. Byla to vzácná žena, rozdala by svoje srdce a všechno měla ho do kořán. A tak chceme vzpomenout jako manžel Jenda a dcera Jana a syn Richard.
1: Ano, tak bude to vzpomínka na Oldřišku Hrubou, na vzácnou tu ženu. A tak pane Hrubý, písnička to bude krásná. Všichni, kteří znali, můžou vzpomínat, mohou vzpomínat s námi.
2: Ano.
1: Tak jo, nashledanou, hezký večer.
2: Nashledanou,
1: a teď už zdravím vlčí rodinu v Prakšicích. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, tady vás zdravíme z Prakšic, celá vlčí smečka. Já mám takové zvláštní poděkování, od rána tady měníme střechu, jsme tady uvaření, utopení v pivu a ve všem všeho, co je možné. Ale už to chvíli ke konci, takže chtěl poděkovat všem brigádníkům. Od jednoročné kordulky až, no já jsem tady myslím nejstarší, je nás tady myslím 10, a vy je z 15. Děti se slubil nějaký bakšiš, takže pracují o 106, jenom běhají se skřidlicí a tak dále. Tak všem upřímně děkuji.
1: No a můžete být rádi, že třeba nelilo, nepršelo.
3: Ne, ale pálilo pěkně.
1: No,
3: to
1: tak člověk si
3: uvaření.
1: To určitě, ale zase kdyby byl nějaký slejvák, tak to by asi práce přišla v něvěč, si myslím.
3: No, to by se museli všechno schovávat.
1: No právě. Tak já vás tam všechny zdravím, pane Zdeňku. No, doufám, že ten závěr večera bude aspoň trochu radostný, že si třeba upečete špekáčky, nebudete mít nějakou?
3: Ne, tak ostali nám řízečky od oběda.
1: No,
3: tak to
1: řízečky, tak to
3: si... A zmrzlinka, máme bečky. No, ještě pívečka, tak ta se ještě narazí za chládku.
1: Tak já vás tam všechny zdravím. Mějte se moc hezky. Nashledanou.
3: A ještě mám takové přáníčko. Bylo Romana, takže synovi, duchovní správce Laškova, tak mu přeju také hodně zdraví, božího požehnání a ten dojde až zítra až gotovému, tak
1: ano,
3: nevadí.
1: Tak jo, no tak střecha to bude
3: odpustíme.
1: Střecha to bude krásná, duchovně. Pane Zdeňku, o tom nepochybuji. Řízečky budou výborné.
3: Ano,
1: pivo to nemumím zhodnotit, protože já jsem tedy abstinent. Kdyby to bylo nealkoholické pivo, tak to bych možná zhodnotila.
3: No, ale najde se jeden alko.
1: Taky
3: ale
1: jo.
3: Ale my to teď nekouřeme, protože my neřídíme.
1: Ne, pane Zdeňku, já teda musím říct, že se tam asi do těch Prakšic teď už rozjedu, to už asi bych nestihla. Každopádně vás tam všechny zdravím ještě jednou.
3: Děkuji.
1: Naschledanou a práci zdar. Naschledanou. No a teď už zdravím paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Ještě jednou jí přeji krásný večer. Tak paní Josefko, teď už přicházejí ti vaši muzikanti z Moravy.

0: Tak to byla písnička Ze srdce pro paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Ještě jednou krásný večer, paní Josefko. Byli to muzikanti z Moravy, Václava Manese mladšího a Barbary Stromerové, hrála Valaška. No a teď už dávám slovo na Vysočinu paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych od vás prosila. V neděli byl pouť v Zakřanech a hrála tam kapela Vlčnovjanka. Hrála velice krásně známé písničky. Velký dík za to. Ale já především volám, že mimo jiných písniček hrála Smutnou milenku. Mm-hmm. To je píseň, která není asi moc známá, protože moc nereagovali občani, ale já jako starší ročník ji pamatuju moc dobře a skladatel této písničky byl tady od nás z Rapotic, pan Antonín Perc.
0: Ano, tak my Smutnou milenku hrajeme, paní Marie, v Moravě krásné zemi.
1: Ale paní Ostrá, já jsem ji slyšela teda jednou. No. Jednou jsem ji slyšela, to je jedno, ale já bych teda prosila, kdybyste mě ji jako zahrála někdy v srdcovkách, tuto Smutnou milenku. A ještě teda musím jednou moc poděkovat té
0: Vlčnovjance.
1: Vlčnovjance, jak překrásně ji zahrála, jen velká škoda, že ji nespívali. No ale už to tak mají.
0: No jo.
1: Tak ještě.
0: Tak a mohu to zahrát paní Marii z Vysočiny, ano?
1: Ano, když budete
0: to
1: tak
0: stačí,
1: hodná.
0: Když takže to takto řeknu.
1: Děkuji, paní Ostrá, vám i ještě jednou té Vlčnovjance.
0: Výborně.
1: Děkuji vám.
0: Hezký večer.
1: Naschledanou.
0: Tak a volala ještě paní Marie ze Zahnašovic. Ta mě děkovala za písničky, říkala, že jsme hráli skoro všechny její srdcovky a vůbec, že se jí písničky líbí. A zdraví Ivanu Slabákovou a také zdraví všechny ty milé posluchače a posílá jim písničku a hlavně pak těm, kterým nikdo nikdy nezahraje. No tak to si paní Marie ze Zahnašovic taky zaslouží písničku za svoji laskavost. A bude to veselá písnička, za maličkou chvilku bude, ale taky pěkná písnička k narozeninám i pro pana Františka Trčku z Kostic. No, přání to také nechybí. Do kalendáře hledíme a tvoje narozeninové datum tam vidíme. Naše přání je jen jedna věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Písnička ať potěší i manželku Růženku, Josef a Jiřina. No a teď už ta veselá písnička a je to Galánečka.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak tu byla galánečka Františka Manese staršího a Vladimíra Salčáka, hrála Mistříňanka. Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tak dnes má narozeniny 10. srpna paní Alžběta Oravcová z Újezdu u Brna. Tak milá paní Alžbětko nebo Bětko, samozřejmě vám děkujeme, že nás posloucháte a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. No a další ze srdce bychom chtěli s manželem popřát panu Lučkovi Juračkovi z Černovic. Jeho dnešním narozeninám píše paní Markéta Fuchsová. Je to věrný dechovkář se stálým úsměvem na tváři. Doufám, že mu ten úsměv i zdraví vydrží ještě dlouhé roky. Zároveň také moc zdravíme jeho ženu Marušku. I jí bychom chtěli dodatečně poslat velikou gratulaci k jejím nedávným narozeninám a popřát jí též hlavně zdravíčko a ještě hodně krásných zážitků s kamarády u muziky. A tady dobrý večer. Včera měl svátek kamarád a muzikant pan Roman Staník z Bojkovic. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Přejí manželka, děti s rodinami, sourozenci s rodinami, muzikanti Dolněmčanky a kamarádi Broněk a Antonín Daníček. Tři bílé břízy a veselka.

Tak to byla veselka, no a 10. srpna před 13 lety si v kostele ve Stráních řekli ano, doktorka Ilona Zemčíková z Boršic u Blatnice a mladík doktor Ondřej Šála ze Slavičína. Hodně štěstí do dalších společných let. I po letech přejí Věra a Pavel pastorkovi z Kochavce. Pozdrav i pro rodiče z obou stran a Čálovi do Slavičína, Zemčíkovi do Boršic. A ještě Šálovi do Uherského Brodu s přáním krásného večera. A teď poslední. Zahrajte pěknou písničku pro spolužáky ze Stříbrnic, Medlovic, Újezdce, Hostějova, Osvětiman a Vřesovic. Ročník 1952 a 53. Jen tak pro radost posílá Jarda Čech, pocházející ze Stříbrnic a bydlící v Popůvkách. A je čas na písničku Znám já děti

To byla Bílovčanka, no a je 18 hodin, 57 minut, přátelé, tak Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku a bude to rozhlasová premiéra cymbálové muziky Kyčera. Pořadem provází Anna Jagošová. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra tady bude Květa Navrátilová. Na závěr uplakaná Antonína Žváčka a podání Malohanačky.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Samostatná dešťová kanalizace, která by zabránila velkým uhynům ryb ve Zlíně, zatím nebude. V České republice funguje 241 týmových lékařských praxí. Statistici dnes zveřejní údaje o růstu cen v červenci. Inflace nejspíš zrychlí na 1,7%. Zítra čekejte v regionu polojasno, teploty až 30 stupňů Celsia. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Samostatná dešťová kanalizace ve Zlíně v dohledné době nebude. Neexistuje na ně ani projekt. Českému rozhlasu to řekla mluvčí vodáren Zlín Markéta Bártová. Podle ní by šlo o finančně i stavebně složitý projekt. Zabránil by ale uhynům ryb v řece Dřevnici při extrémních bouřkách. Minulý víkend jich takto ve Zlíně uhynulo asi půl tuny.
2: Ve Zlíně funguje jednotná stoková síť pro splaškovou i dešťovou vodu. Ta se po velmi silných srážkách cíleně upouští do Dřevnice. Uhynu stovek ryb, ale teď přispěly extrémní podmínky. Předejít by se tomu mohlo jedině samostatnou kanalizací pro dešťovou vodu a retenční nádrží, ze které by se postupně upouštělo do řeky. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhuty. Pojišťovna pak týmovým praxím nad rámec běžných úhrad poskytuje bonus až 200 tisíc korun měsíčně.
3: Který ouško tě bolí, ukaž mi.
4: Dětská lékařka Ilona Hileová z Bystřice pod Hostýnem je v důchodovém věku. Do týmové praxe přibrala mladou kolegyni.
3: Benefit týmové praxe je to, že mohu s klidným svědomím a v dostatečném čase předat pacienty.
4: Podle mluvčí VZP Viktorie Klímové jsou podobné týmové praxe zastoupeny už ve všech krajích České republiky.
5: Díky tomu našlo svého praktického lékaře 38,5 tisíce dospělých klientů VZP a také dalších 5 200 dětí a mladistvých.
4: V ordinaci v Bystřici pod Hostýnem tak zatím mohli přijmout 100 nových pacientů. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Český statistický úřad zveřejní údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 1,7%. Inflace tak nejspíš zrychlila oproti červnu, kdy byla 1,5%. Na zrychlení inflace se podle ekonomů nejvíc projevil růst cen pohonných hmot. V posledních týdnech zdražuje hlavně nafta. V 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu polojasno až oblačno, k ránu začne oblačnost ubývat. Nejnižší teploty budou 14 až 18 stupňů a zítra čekejte polojasno až jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů. Vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dvě osobní auta se srazila v Alexovicích na Kroměřížsku. Dále dvě osobní auta havarovala v Machové na Zlínsku a osobní auto se srazilo s motocyklem na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v centru města. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pieknú notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás zdravím od rozhlasového mikrofonu a mám radost, že i dnes společně strávíme půl hodinku s pěknou písničkou. Tentokrát nás zavede na Valašsko, ale vezmeme to oklikou, přes Prahu. Právě tam před více než 25 lety vznikla cymbálová muzika Kyčera. A tady si dovolím trochu osobního vyznání. Moje vůbec první domovská muzika. Postupně si představíme její minulost, současnost a možná i zavěštíme trochu budoucnosti. Příjemně strávený podvečer při dnešní pěkné notečce vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

Zazněla valašská točená Jede Forman dolinů, což je písnička, která muziku provází takřka od jejich začátků. Ty vypadaly velice podobně jako u mnoha pražských folklorních těles. Mladým muzikantům z Moravy se po přestěhování do Prahy zastesklo po rodném kraji a tak založili muziku. Tady to byly konkrétně Kamila a Jura Trinkevicovi od Nového Jičína a doplnil je Mirek Holík. Muzika pravidelně vyhrávala v hospodě u Zlatého Jelena. Později se muzikanti na chvíli připojili k dnes již neexistujícímu valašskému krůžku a společně s ním začali působit pod křídly vršovického Sokola. Repertoár muziky od začátku tvořili především písně z Valašska. O tom se teď přesvědčíme v sadě popovských točených o vojně. Hey.

Dnešní pěkná notečka je věnována cymbálové muzice kyčera, která působí v Praze, ovšem věnuje se folklóru z Valašska. Kyčera, jako skoro každá muzika, doprovází také řadu tanečníků. Domovským souborem je valašský folklorní soubor Krušpánek, který se s muzikou často prolíná natolik, že někteří muzikanti jsou zároveň tanečníky, což vyžaduje složitější logistické kombinace proto, aby ten, kdo má hrát, hrál a ten, kdo má tančit, tančil. Dlouhá léta kyčera doprovázela také dětský folklorní soubor Vonička a právě s ním se pravidelně vypravovala do zahraničí, ať to byla Francie, Anglie nebo třeba Maďarsko. Aktuálně přibyl ke spolupracujícím souborům ještě pražský Mateník a jejich valašské choreografie. Tento soubor pak vyvezl muzikanty do Indonésie nebo Číny. Zvláště na poslední zmiňovaný zájezd muzikanti vzpomínají obzvláště často, a to vzhledem ke zdravotní indispozici v souboru, která zapříčinila, že muzika se zájezdu účastnila v sestavě takzvaně 3+KK, tedy kontrabas, kontry a koncovka. I to ale stačilo ke kvalitní zahraniční reprezentaci. Protože jsem kyčerou prošla i já sama, jak už jsem stihla zmínit, pokud dovolíte, na chvilku vyměním rozhlasový mikrofon za cymbálové paličky a mikrofon nahrávacího studia.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: V dnešní pěkné notečce vám hraje cymbálová muzika Kyčera. Funguje víc než 25 let a za tu dobu se už několikrát, jak to tak bývá, obměnilo její složení. V posledních několika letech ale přišla nová krev a pokud jste dnešní notečku poslouchali dobře, možná se vám spojí odkud. Primášem muziky je Jirka Šilhán, terc drží Aleš Terich. Ti si zahráli i na nahrávkách, které nás dnes provázejí. Markéta Fialová hraje na flétnu a sourozenci Anička a Ondra Trinkevicovi v muzice obsadili cymbál a violovou kontru. A je to opravdu tak. Podobnost men není náhodná. Pokračují ve šlépějích svých rodičů, zakladatelů muziky, jak v případě studia v Praze, tak v hraní v Kyčeře. Za basou se střídají Petr Molčan, Václav Pokorný a Jenda Kříženecký. Poslední jmenovaný si v následující písničce zahraje na koncovku a doprovodí Mirka Holíka, který si s ním zaspívá.

Kyčera pravidelně pořádá besedy u cymbálu a srdečně vás na ně zve. Každý měsíc, první středu od 19 hodin, se scházejí všichni milovníci valašské písničky ve Vršovické Sokolovně. Všechny potřebné informace o budoucích vystoupeních se dovíte jak z webu, tak Facebooku muziky. Dovolím si ještě reklamní okénko. Muzika aktuálně schání stálého basistu. Žijete-li proto v Praze a okolí a máte-li volné úterní večery, kdy muzika pravidelně zkouší, ozvěte se. Muzikanti vás rádi přivítají.

Valašská táhlá Škodaťa Synečku uzavřela dnešní pěknou notečku s cymbálovou muzikou Kyčera, působící přes 25 let v Praze. Muzikanti pravidelně spolupracují s lektory z Valašska a doprovázeli také několik škol valašského odzemku v Praze. Stěžejní jsou pro veřejnost ale besedy u cymbálu každou první středu v měsíci, které už jsem stihla zmínit. Pokud byste žádnou z nich v dohledné době nestihli a chtěli si Kyčeru poslechnout znovu, díky aplikaci Můj rozhlas bude vaše přání vyslyšeno. Kyčeru zdraví a z rozhlasového studia se loučí mistr zvuku Igor Kapoun a od mikrofonu Anna Jagošová.

0: Moderní architektura je odvážný sociální experiment. Kolektivní dům ve Zlíně byl v polovině 20. století jedinečnou stavbou, která měla změnit každodenní život stovek rodin. Proč byl považován za laboratoř budoucnosti? Dozvíte se v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí beze srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za poslední 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a mens Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dala se vlastně limníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by věděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje,
2: nepamatuju.
1: Ne? Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělané lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš i mi víc.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sláci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože

0: zranitelní, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
0: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že Sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
0: No, to byl důležitý krok, kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo? Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že Sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom tak ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele. A ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
2: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měl zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
2: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý, to bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
2: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
2: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
2: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kojoti.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky klid a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, Seli, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den, zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme i dneska.
4: Tak se to
1: sejme. Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli 2 páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si ne s náma, ale seděli jako, jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, bla, bla, bla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. Ten určitě uteče, protože to není možný. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl měděný a až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozná v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Vejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak žval, ale tak neskutečně, že ten se rozšířil a jel pryč, říkám, táto, ty jsi mi ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje. A tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové rande?
5: Čekali jsme, až bude tma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodili lidi okolo, tam jsme vždycky se skovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívali?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým. Protože já jsem byl o 5 let starší, takže jsem byl trošku takový, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že, tak byla taková akorholka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učil.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnej za ruku, políbitej a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak. No. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné než třeba s někým jiným?
5: No, to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza. Jako, to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně. A už jsem věděla, že je to ten pravý. Asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu, oddíl jste tvořili vy dva.
5: Ano, přesně tak, oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
4: Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct, jako a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď potřešeň. Úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt?
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít, jako a...
3: Čekal jste do 18, nebo?
4: No, tak nějak. To čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá.
5: Jo.
4: To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Vaculíkům, to bylo zase moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho. A je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíš

0: No to bylo těžké. Ona mi to nemohla nasadit.
1: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
0: ale oteklo mi to trošku asi.
2: My už jsme si nasadili prstínky. Nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově. Už tam byli jeho kamarádi nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohybalisti mu nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba, tančilo se, pilo se. Já jsem ztratila část šatu.
1: No, vám vadila u tanci vlečka?
2: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. To si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
1: A vy jste šli ke splavu?
0: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
1: A jak se teda loučí ženich s nevěstou, se svatebčany a odchází na tu svatební noc. Jak se to dělá?
2: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
0: Přesně tak, to se zdalo.
1: Takže byste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
2: Rodičů mých, ano.
1: Je po svatbě? Je po svatební noci, ráno jste se probudili. A co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
0: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
2: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
1: Co pochtíval?
2: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochýval?
0: Já nevím.
2: Máte něco jiného?
1: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochtívalo dost.
2: Ano.
1: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
2: No on.
3: Jo.
2: No je jiná.
0: Určitě.
3: Jo.
1: Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
0: Jo, přesně tak. Jenomže bohužel to nejde po každý.
2: Já záleží, co nejde.
1: Ten první teda okamžik jste manželé, tak plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
0: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal dva byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mi přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
1: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
2: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
1: Rodiče?
2: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel mě 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si řekla, tak mám ho tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
1: Bedřichovi myslíte?
2: Bedřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
1: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
2: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi,

0: ale je to fakt, to soužití je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
1: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
2: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
1: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
2: No vidíte, jak se směje pěkně.
0: Ne, dokáže mi udělat radost, jako, a teď s postupem toho času, a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc vstříc. Je to pořád stejné a větší je ta láska.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělal všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, super.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím ji furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali a mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá, tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili, všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má a že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měla svou ženu starost nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takovou se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.
3: My jsme si tady hráli jako všichni děti a to. A večer jsme všichni seděli, dívali se na televizi. A on se strašně smál, ale strašně úplně. Já říkám, to není přirozený, to není možný. Za chvilku pusa skřivená, ruka, noha. Říkám, Ježíš, on ho ranila mrtvice. Tak jsme volali rychlou, přijel zrovna jeho kamarád, který sloužil a místo do Přerova si vyžádal převoz do Olomouce a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice, a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možný, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
4: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
3: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. Říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší. Snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
4: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
5: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě. Ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křehký. To nikdy nevíte, kdy.
4: A když jsou dva, je ten život lepší?
5: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden od druhého.
4: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
5: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co bychom za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
4: Tak jak si tu lásku teď definujete?
5: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo. A... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda. No.
4: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
5: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
3: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedříne.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To...
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba. Když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.
3: Já šatová nejsu. Já jsem spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
2: Co nejvíc žádáte po svém muži?
3: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tantin švihne, je prostě bordelář.
2: Co po vás nejvíc žádá?
4: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
2: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
3: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
4: Normálně Škodovka, žlutá.
2: Jakou barvu rtěnky používáte?
3: Tuto, přesně.
2: No, pojmenujte.
3: Ježišmarja, takovou lehce, červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
2: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
3: To určitě neví.
4: Červenou.
2: Sytě červenou?
4: Ano.
2: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
3: Beďa.
4: Já.
2: V kolik hodin chodí kdo spát?
4: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
2: Až takhle pozdě?
4: Až takhle, no.
2: V kolik chodíte spát?
3: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
2: Jakou květinou jí uděláte radost?
4: Růží.
3: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka k narozeně. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
2: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
4: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
2: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
3: Tož teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každým. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
2: Kdo je větší mazel?
3: Asi já.
4: No já. Co mazel s ním?
2: Raději světlo nebo tmu?
4: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
3: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
2: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
4: Jakým stylem? No, tak francouzským.
3: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z doma Želic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z doma Želic. Je to takové naše typické, je to Trnková Sivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě teďka úplně v rozpací, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že no, vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio. A budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo, matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlídl poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý miminko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo. řekla bych ten vzkaz do éteru. Vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život. Máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Proč? Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok to prožíváme krásný chvíle tam.

0: Je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení, proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Věra a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1, 2, 3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze, necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolový most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: Můj velmi mladý příteli, mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňás.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu. Počasí. Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mě mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vládě, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a říkám,
4: jasně.
3: Je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? To médium a to mě blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vladě, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, kdy jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná, Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si ho dala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No, no ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velké dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád.
6: Já rád a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
7: Já bych ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovco, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já povedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijede na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tomu? No. Taky když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 nám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
5: No
2: dokonce.
5: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Mě jednou, já bych...
7: Promiň. To je, že jsi jednou... ptala, máš to připravený.
6: No, nemám, no. Teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a to se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je. A byly dva bez zubů. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Častě je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já, když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásný. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik, a už ho každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli? No, no.
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní paměti připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kameni nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána,

pána. A člověk nevěděl, kerej je kerej. No, tak to taky nedojalo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme. A za 100 let si nebude ani kam sednout. A my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztráceli slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe. Ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozhněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vinska, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zase do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhoral.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starýho, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu. A jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak. Tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte.
2: A voila?
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožil. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštíř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji.
2: A ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítaný?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no,
2: a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: z toho byste
3: že
2: za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže tu já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No a takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety
3: se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: kresbě,
3: nic.
2: Kresbě,
3: nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-prahusa zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: No tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativní, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: Vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, v noční lince Českého rozhlasu je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Říkám, láska. Slyšíme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska. Já jsem měl lásek moc, jo. A napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, Oldo, ještě nepozdravujte. Ale hezky k tématu, takže... Jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak kdybyste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy vy jste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďka bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No vy povídejte.
1: Když a říkám, člověk, když se potom zamiluje, tak to stojí za to, jo.
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou,
1: prosím. Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přeslek, jo, takže se nezlobte.
0: No, v pořádku.
1: Teprve
0: začínáme, takže se dostaneme na tu stejnou vlnu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska, i na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. Paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včelu už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, kde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy. Byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli. A pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu. Musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku. Tak zaprvé mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, ale v životě jsem ji předtím neviděl,
0: a pak
1: ani potom.
0: No,
1: a to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to bylo oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně se věnovat se dětem a vy jste u sebe měl vaši ženu života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já už jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To
0: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Teď se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, pan Dělmu. Já jsem jako tady František Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, pan Jarmilku, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už teďkom už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, pak se to vzalo, vzali se navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi, když si předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu, jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že bychom přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mě jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo ně a rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájí teď, když se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubý, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, jedně je

0: Bylo by mě jelí to jí urážet, anebo ne, jak se posmívat a tak, jo. Víte, no, anebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musí brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no, ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a přesto, každý mu to nevinde, ale říkám, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před nimi a to všechno, to já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami, někde soukromí, jako jo, když jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak, a tam nám to pasovalo, jako víte, takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, no, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla,
1: Určitě.
0: jak
1: Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl shrnout závěrem?
0: No, tak máme děti spolu, tak vycházet a i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou, ale stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový až nějak, jestli jsme mu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě jinak je naladěný, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechci, nenutíme, aby byl jak my, jo, nenutíme, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo? Takže,
1: Tak
0: jak,
1: to doufám
0: jak...
1: někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale
0: Ano, ano, ano.
1: děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Priotáry. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
0: Ano, děkuji, paní Jarmilku. My už se známe, my už jsme byli na jedném takové, že jo, už když jsme byli na nějaké takové svezíně, ale
1: Ano,
0: letos jste tam
1: ano.
0: nebyla, no, takže tak.
1: Bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím. Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
0: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žiglokovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastník. A to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla 2 děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já, a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak, a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit tam, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl 2 ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem se to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druhý, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty 2 děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem jim to vychovávala, hlídala, nemocní byli všechno. A on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boži, že to zaplatí. Ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávidím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mi řekl, ale 40 roku jsme rozvedení, je to normální tady toto. Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý teda, ne, já to nechci zvěřovat, ale po druhý jsem si vzala toho souseda, no, tak to dělala dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a moje 2 děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí. Jo?
0: No, tak tomu takže rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
1: no
0: může pomoct na vašem místě?
1: Druhý manžel zemřel, a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a on, tak tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roků starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej, umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nedleží teda tady je.
0: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
1: Jo, to kdybych já to pomyslela všechno, co bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
0: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
1: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého dětka já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
0: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
1: budeme se povídat. Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
0: Také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až léčila na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě miluje, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tady 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, dneška kamarádíme spolu, ty co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už je naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stýkali přes internet, uh-huh, a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák. Aha,
0: to jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Ta žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. Aha. A bylo to nějaký asi šerený, byla na něj šerená a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. Uh-huh. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frontu do žita. Nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte se vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ale
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti by byly rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani teda to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky. Takže my to máme takhle jako
0: zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barboříková a pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Já zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé, učí mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně je za náši. Takže jsem ten tak ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých Hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to. Jo? Už jsme spolu dlouho. Prostě nádhera, žijeme krásný život. Když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala mě práci. Ale prostě můj syn je Františko úplně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, jistě mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s brachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovují než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťastě, která mě seznámila s letníkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když ale to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase dál.
2: Se prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrčela u toho, říkám, no tak to stejně to jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš syn.
2: Dívejte se, já vám ještě krásně řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje maminka, no, řeknu to slušně, moje maminka, jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu, já vám takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A tu jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlmě pod Praděrem, tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place s manželem, chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva,
0: paní Eva
1: ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvilečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby člověk si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení a podle toho potřebujeme.

0: snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli nevím, jaký...
1: To bylo poselství.
0: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
1: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli paní Evičku čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
0: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
1: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat? Tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Už teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny ponocníčky. A jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Uh-huh. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici. Bydleli jsme v Načeraticích přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a teď zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučník. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala... Můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: Jste to říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle a my ten poslední rok jako kdybychom to cítili. To bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to by byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému a nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest ještě dětem, které žijí, že babička se z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dědečkem těch, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stloukat nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali stloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobrbral, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší domek, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady ubytovně ve Znojmě.
0: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
1: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Joška nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
0: Tomu rozumím.
1: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, který syn přišel malém o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, když se nesměl ani zvednout, ani co ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
0: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
1: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhlas. Ten rozhlas je nejhezčí.
0: To je milé. Zavolejte zase. Říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte. Jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
1: No, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte se na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude, předpokládám, poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, neodchází, protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a s tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. A oni mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak pak přišli. Vnučky měli vnoučata, děti, tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl. Furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný. No to se mě tak zdáli, ale jo. Dneska je chlapům 60. Oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují. Starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře. Už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová, no tak, můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala, co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěla asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak, se to... později scházel? Vy jste mluvila o tom, že teda na začátku ne? A ani později? Nebo
1: ne,
0: dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A... Takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě děti... žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil. Upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. Jako 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete divit, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo jeden 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořád kluci děti. No tak.
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný. Smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83. A budete se divit, já se vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte moc hezky.
0: U vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně, jsou to osudy lidí. No.
0: Já bych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet.
1: Proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. I ty, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo mockrát, několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten zachod. No, nebudem to prodlužovat, ale by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak jsme místo povídali.
1: Dobrou.
0: Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu vlažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím, nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Bude pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
3: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
6: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
7: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
8: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
8: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
8: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
8: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
8: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
9: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
9: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička, tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
9: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo, to dělá plivník.
9: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
9: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
9: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
9: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj. No tak, jako novinu?
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. No. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, v rekreační chatě Jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale... Ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil moda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvči, co by se si aj našel. Co má té svetry, který dělají takový ty velitý tento očistka.
2: Ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož... Musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu. No,
3: měl jít otápkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav.
2: No
3: Vánoce jsme s nimi neslavili, tože aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek štrndnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co, jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána, snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zvíjání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos nebudete pilně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
5: Ach, tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel Drobet připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ano. Ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak odtahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No to...
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidí, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech...
5: Aha.
4: No prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
7: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoru za strýdou Václavem.
7: Neříkej. No ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
7: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
4: Tak, hele,

0: Jožku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě, človíčku, do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
1: Hm? Třeba vůbec nejde.
0: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
1: Bez rodinného dozoru?
0: Tak to ať si rozhodne maminka.
2: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
1: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
2: No tak Anděla.
1: Paní Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
2: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí,
1: no tak na Nový rok, no.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Václave, vysílačka.
5: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
4: Nestalo se něco?
5: Tady Vondrach a ta horská louka.
6: Voláme chatu Horská louka. Voláme Václava Vondru.
5: Vondra, slyším.
6: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
5: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
6: A topení?
5: Jo, tak ty už to víš.
6: Pozdravují tě Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
5: Vyřídím.
6: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
5: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovi a Mirkovi. Díky, končím.
4: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
5: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, milenko?
4: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
5: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
4: To teda jdu.
7: Vzývám chate Horská louka, tovařiša Vondru.
5: Vondra, slyším.
7: Tutaj gurská služba. Žičím i českým kolegům u daného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
5: Děkuju.
4: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
5: Teď nemůžu, milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Tak co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý trop, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky nejlepší. Přeju všecko je, nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, andělku.
1: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl jsi jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
1: Teda, ze začátku.
7: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta.
2: Asi jo,
1: přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost,

pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč. A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval. Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy. Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No jo, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme. Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence... Ježišmarja, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavektivého náručí. Mohla to být ona? Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, hleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co?
1: Napověděl jsem jí.
0: Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida. Mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
1: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
1: A jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
1: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen. Ovšem, přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho. Má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti,
0: připomněl pan Rada. Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání.
0: Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.